řeši, mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohl dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, popřípadě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meduňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký věcovičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list, netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom, u nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností, začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: všichni novní, pozvěte si, všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co to chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně v poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka.
2: Kočinka se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká
3: to vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohout a dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápku.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu podvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to

0: hrabanky do toho, po čem chodějí, že jo? No a oni ho krásně najdou a tím se bavějí. A vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem, a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, když se to řešit dá, když se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, anebo jedině zvenku. Většinou, že spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt. Vlastně odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta taková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladené vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Pískářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
2: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se Zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

tváře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad Písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířeném médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duh.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desíce. Rok 1974, poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976, první stříbrný slavík. 1977, první zlatý slavík. A v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Štefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči, hada.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já, a když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel.

Hana Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začíná stavba nové budovy úřadu práce za víc než 300 milionů korun. Sněmovní opozice navrhla ústavnímu soudu zrušit část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost varuje před útoky na aplikaci Signal. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Baťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Chrudim se nechá prověřit o možnosti stavby parkoviště u základní umělecké školy. Řidiči tam teď využívají jen provizorní nespevněnou plochu. Radnice si zadala studii, která bude obsahovat 2 varianty, kde by bylo možné parkoviště postavit. Průmyslová střední škola v Letohradě má novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům. Splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Má taky bezbariérové sociální zázemí.
3: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy. Díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Opozice navrhla zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti. Její zástupci předlohu napadli u ústavního soudu. Kritizují, že vláda Andreje Babiše z hnutí ANO změny prosadila i přes nesouhlas Senátu a veto prezidenta. Vadí jim procedura schvalování i podstata změny. Hrozí podle nich zadlužování země a oslabení poslanecké kontroly nad rozdělováním veřejných peněz. Podle vlády ale bez změn není možné sestavit realistický rozpočet na příští rok. Na některé účty v aplikaci Signal útočí internetoví podvodníci. Varuje před nimi Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za útoky podle úřadu stojí aktéři napojení na Rusko. Cílí hlavně na politiky, úředníky nebo bezpečnostní experty. Uživatelé se snaží přimět k propojení cizího zařízení s jejich účtem nebo k vyzrazení přístupového PIN kódu. Využívají k tomu například falešné zprávy vydávající se za technickou podporu, škodlivé odkazy nebo podvržené QR kódy.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno oblačno až zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat a oblačnost bude ubývat. Přes den převážně proměnlivá oblačnost, večer se místy bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení v Letohradu, neprojedete přes Václavské náměstí a Jilemnického ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Pět hodin 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě teď startuje sobotní dobré ráno, vstupujeme do prvního víkendového dne. No a dnešní datum, abych to měl úplné, 5. září, Boris a Bojany v kalendáři, tak přejeme všechno nejlepší, přejeme i pohodový poslech a co nabídneme. V Třebechovicích pod Orebem můžete položit otázku muži, který zemřel před 100 lety. Odpoví vám autor slavného Betlému Josef Probošt, tedy abych to upřesnil, jeho digitální avatar, co všechno umí a proč ho v muzeu musí pořádat. pořád opravovat, to se dozvíte už za chvíli v naší reportáži. Co se muziky týká, tak i v tomto případě je na co se těšit. Zaspívají Lucie Bílá, Jiří Schellinger a hned na úvod si dáme skupinu Elán. Ještě jednou krásné sobotní ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Holubí dům v pořádí Jiřího Schillingera. S vámi Český rozhlas Pardubice, ještě jednou dobré ráno. A teď vyrážíme, jak jsem sliboval, do Třebechovic. Tamní muzeum Betlémů má nového průvodce a tím je digitální avatar autora slavného proboštova Betléma. Návštěvníci se ho mohou ptát na jeho životní dílo a umělá inteligence jim odpoví. Avatar vznikal rok a stál 190 tisíc korun. Část nákladů pokryl Královéhradecký kraj. Probošt navíc zvládne odpovídat česky, anglicky, německy i polsky. Jiří Hofmann se do Třebechovice zajel podívat.
1: Vítejte u mého Betléma. Jsem Josef Probošt a moc rád si s vámi popovídám.
2: Josef Probošt zemřel před 100 lety. Teď se v Třebechovickém muzeu Betlému znovu objevil jako digitální avatar, který návštěvníkům odpovídá na otázky o svém životním díle.
1: A za tu dobu se toho tolik změnilo.
2: Ředitelka muzea Petra Jánová popisuje, jak se z původně připraveného výkladu stal průvodce, se kterým si můžete skutečně povídat.
3: Od myšlenky až k této realizaci to trvalo vlastně rok. Už na konci loňského roku jsme tady v expozici měli Josefa Probošta, který vyprávěl o 5 scénách z Betlému, ale byl to text, který jsme mu psali a teďka vlastně během tohoto roku se napojil na umělou inteligenci.
2: Teď už tedy otázku vybírá sám návštěvník. A podle průvodkyně Renaty Burešové se lidé nejčastěji ptají na samotný Betlém.
4: Nejčastější dotaz je, jak dlouho trvalo vyřezání Betlému a potom kolik figurek obsahuje.
1: V Betlému je celkem 371 figurek, z toho 288 lidí a 83 zvířat. Je to pořádná tlačenice, vidíte?
2: Aby digitální probošt působil co nejvěrohodněji, museli v muzeu vytvořit nejen jeho podobu, ale také hlas. Ten skutečný ale nikdo nezná.
3: Žádná nahrávka Josefa Probošta neexistuje, ani vlastně není nikdo, kdo by si pamatoval, jak Josef Probošt mluvil, ale věděli jsme podle různých zápisů, že to byl takový jako mrzout, ale že o Betlému mluvil rád, mluvil s nadšením.
2: Jeho odpovědi potom vytváří umělá inteligence a právě ta má jednu slabinu. Když něco neví, může si odpověď vymyslet.
3: A návštěvník se zeptal na slona a Josef Probošt mu odpověděl, že v Betlému jsou dva, což je samozřejmě lež. Občas si AI něco vymyslí, takže tohle to musíme korigovat.
1: V Betlému je jeden slon, který je součástí tří králového průvodu.
2: Muzeum proto znalosti digitálního avatara pořád doplňuje. Sleduje, na co se lidé ptají a podle jejich otázek Probošta dál učí. Teď má před sebou několik měsíců na přípravu, protože až o Vánocích se ukáže, s čím vším za ním návštěvníci přijdou. Z Třebechovic pod Orebem Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak jak v tom dnešním dobrém ránu nabídneme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice celou řadu tipů na to, kam můžete dneska vyrazit, kde si užít zajímavé zážitky. První nás zavede do Chocně, kde chystají 17. ročník výstavy železničních modelů a kolejišť, což je oblíbená výstava pořádaná společností Přátel železničního modelářství a železnice. Začala už včera, potrvá až do neděle, no a k vidění bude na zámku v Chocni, jako vždy v Orlickém muzeu i v základní umělecké škole, a to v časech od 9 do 17, zítra pak od 9 do 15. Počasí. Zatím máme venku oblačno a zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat. Oblačnosti bude ubývat, přes den bude převážně proměnlivá oblačnost a večer by se místy mělo až vyjasňovat. Takže to počasí v průběhu soboty bude postupně lepší a lepší. Maximální teploty 20 až 24 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 15 stupňů Celsia. Vítr povane mírný severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Na nedělní vlně z Pardubic vám během září představí čtyři pomyslné životní křižovatky. Uslyšíte příběhy, ve kterých hlavní roli hrály povodně, stěhování celé rodiny do zahraničí, ale i zdraví a nemoci. A v každém vyprávění najdete momenty síly a odhodlání. Každou zářijovou neděli po 18. hodině s Milenou Vápeníkovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: kafe, tak se jmenuje píseň Lucie Bílé, která doznívá v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Možná, že už také vychutnáváte nějakou dobrou kávu. My k tomu nabídneme dobrou muziku, ale až za malou chvíli. Teď si připomeneme jedno výročí, které připadá právě na dnešní den. Před 150 lety, 5. září roku 1876, se narodil Antonín Benjamin Svojsík, pedagog a zakladatel skautingu v českých zemích. Skauting se jako lavina šířil po celém světě. Původně ale samozřejmě vznikl ve Velké Británii, kde v roce 1908 Sir Robert Baden Powell založil první chlapeckou skautskou skupinu na světě. V současnosti je v Česku dominantní organizací Junák Český skaut, ale samozřejmě spolků, které se věnují myšlenkám a hodnotám skautingu, je víc. Teď už dostane slovo Tereza Brázdová a děti.
1: Kdo je skaut?
2: Já už chodím na skaut.
1: Kdo jsou skauti tedy?
2: To je třeba můj brácha.
1: A co v tom skautu děláte?
2: Hrajem si a učíme se.
3: Ve skautu se tam sedí u ohně, přes noc se tam spí ve stanu a vždycky má nějaký pokřik, třeba nějaký, vždycky mají pokřik, aby se poznali, že to jiný nezná.
1: A skauti mají rádi přírodu?
3: Mají, protože tam spí a oni se tam, když tam rostou fialky nebo sedmiklásky, ty jsou jedlí, ty se můžou jíst. My jsme byli ve stanu a my jsme si vytáhli oheň před spaním a upékali jsme si bušty a marshmallowny.
1: Dokázali byste přežít v divoké přírodě?
3: Jo, protože kdybys měl stan a tak bys přežil.
1: A kdybys neměla stan, co bys dělala?
3: Postavila bych si dům.

0: 6.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. V Ronově nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá i s otevřením informačního centra. Skauti pořádají den otevřených dveří na základně v Šiškovicích na Chrudimsku. Tábořiště tam funguje už 80 let. Na dopolední program naváže ve 14 hodin beseda o historii základny nebo terénní bojová hra pro děti i dospělé. Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce víc než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období v loni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce na místě nebo 10 tisíc ve správním řízení. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále grandslamového US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka 1-3 na sety. Dnes bude v Pardubickém kraji. Ráno oblačno i zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat, oblačnost bude ubývat. Postupně proměnlivá oblačnost večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio

0: Přítele.
1: Dáma v přítele, také Petr Spálený. Za chvilku Aha Mandra, že také nabídneme špetku humoru v podání Jiřího Vimra.
0: Kraní kávě, denní tisk.
1: Teď už ale s Otou Gutwirtem otvíráme dnešní noviny. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: A začínám chrudimským deníkem. Heřmanův městec na Chrudimsku vybuduje nový vjezd na Masarykovo náměstí. Současný vjezd z hlavní silnice první třídy číslo 17 bude sloužit jenom jako výjezd. Provoz na náměstí tak bude jednosměrný. Na náměstí je málo místa pro obousměrný provoz a proto se tam často stávají drobné nehody. Město chce změnou zvýšit bezpečnost a také získat více legálních parkovacích míst.
3: Když začátkem března uvedli herci městského divadla na své komorní scéně hudební večer Jen si tak zahapkat, věnovaný písním skladatele Petra Habky, diváci jej ocenili natolik, že se teď chystá jeho repríza. Uskuteční se v pondělí 7. září opět na malé scéně ve dvoře. Pořad připravili herci Petra Janečková a Ladislav Špiner ve spolupráci s klavíristou Radkem Škeříkem, píše regionální Mladá fronta Dnes.
1: Zatímco ještě na přelomu století Češi opouštěli velká města, stěhovali se na venkov, v posledních 25 letech se tento trend obrátil. Přes 800 tisíc lidí přesídlilo do Prahy, Brna a jejich nejbližšího okolí. Naopak část severní Moravy a Slezska se vylidňuje. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Lidé přitom nemíří přímo do center, ale na okraj měst a do blízkého okolí. Chtějí práci a služby velkého města, zároveň ale větší a levnější bydlení, klid nebo vlastní zahradu, píše dnešní Právo.

0: Jeden z prvních boybandů, skupina, která si říká Aha, ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. No teď jeden tip, u kterého se mi zbíhaly sliny, věřím, že i vám se budou zbíhat, a jde o Gulášfest, který vypukne právě dnes v Mikulovicích, teď myslím tedy Mikulovice u Pardubic, na hřišti u hospody. Můžete se těšit samozřejmě na ochutnávku gulášu, ta bude zhruba od 15 hodin, jinak to samotné vaření začíná už v 10. Chybět nebude harmonikář, který zahraje k tanci a poslechu, a program je připraven také pro nejmenší návštěvníky. Počasí. A i když to teď venku nevypadá úplně ideálně s počasím, není třeba se obávat. Meteorologové slíbili, že i když teď je po ránu, máme oblačno až zataženo s deštěm, tak postupně by měl déšť od severozápadu ustávat, oblačnosti ubyde, přes den pak má být převážně proměnlivá oblačnost, večer se bude místy až vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách 1000 metrech naměříme 11 až 15 stupňů Celsia, vítr povane mírný severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Vaříme z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio.

0: Hledá se žena, skupina Mandraže dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je 6:15 a 2 minuty k tomu. Setkají se Čech, Američan a Angličan. Zní vám to povědomně. Do našich zábavných pořadů kdysi pravidelně docházel herec a bavič Jiří Wimmer a jednou začal vyprávět vtip právě z tohoto ranku. Tak si ho pojďme díky našemu archivu poslechnout.
1: Američan říká, postavte se takhle, dejte si jabko na hlavu, jo, veme toulec šípy. Angličan drží jabko na hlavě, natáhne tětiu, přesně prolítne tím jabkem. Jo. Oni tleskají. A ten Američan říká, yes, I am Willem Tell. No, to obrovský ovace. A teďka říká zase ten Angličan, tomu Američan, vemte si to jabko, tak veme jabko, natáhne tětiu, prolítne tím jabkem, až se ty jádřince rozlítnou. A on říká, I am Robin Hood. Yes. A teďka Čech říká, dejte si to jabko na hlavu, takhle postaví jabko na hlavu, natáhne tětiu, přišpendlí přímo do čela šíp. A říká, I am sorry.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
0: Písničky, které nestárnou.
2: Málo mě zná, kdo o mě říká.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické koupaliště a akvacentrum bude dál provozovat městská společnost. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Podle policie o desetinu víc než loni. České basketbalistky na úvod světového šampionátu podlehly Italkám. A dnešek bude převážně oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Akvacentrum Pardubice, koupaliště Cihelna a autokem Cihelna bude od příštího roku dál provozovat městská společnost PAP Pardubice. Radní schválili novou desetiletou smlouvu, která poprvé spojí všechny tři areály a bude platit do konce roku 2036.
4: Město chce zároveň obnovit provoz autokempu Cihelna a připravuje studii dalšího rozvoje areálu. Ta prověří například vznik penzionu s restaurací a kapacitního parkoviště. Počítá také třeba s adventure golfem nebo dalšími sportovišti. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Zájemci se dnes můžou vydat na komentovanou vycházku do Úřetického lesa na Chrudimsku. Trasa povede lužním lesem, obnoveným sadem a nivními loukami. Součástí bude taky výklad o tom, jak se tamní krajina měnila. Vycházka začíná v 9 hodin ráno u obecního úřadu v Úřetické Lhotě. Akci organizuje koalice nevládek Pardubicka a zájemci se musí u pořadatelů předem registrovat. Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli víc než 26 100 řidičů. To je o desetinu víc než za stejné období loni. Nepozornost přitom může mít fatální následky.
5: Auto totiž za 3 vteřiny ujede 50-kilometrovou rychlostí více než 40 metrů, říká Tomáš Neřold z Besipu.
6: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat.
5: Krátce může řidič mobil v držáku použít při ovládání navigace. Ani telefonování za jízdy přestupek být nemusí, říká Jan Straka z dopravní policie.
7: V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, tak telefonovat můžete.
5: Zadržení mobilu při řízení může řidič dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc korun ve správním řízení. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat totéž. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Tam se chystají poprvé, a to v době, kdy Moskva na metropoli stupňuje vzdušné útoky. Mezi zeměmi navíc roste napětí kvůli ruskému útoku na budovu ukrajinské tajné služby SBU.
0: Sport.
3: České basketbalistky v prvním utkání ve skupině na mistrovství světa v Berlíně prohrály s Italkami 54-63. Po prvním poločasu sice vedli, ale po změně stran bronzové medailistky z posledního evropského šampionátu potvrdili roli favoritek. Proč, se snaží vysvětlit nejlepší česká střelkyně s 21 body Julie Pospíšilová.
8: Na to budeme vzpomínat v dobrým zlým. Samozřejmě jsme v prvním poločase ukázali, že jsme mohli s nima srovnaně hrát. Jsme měli docela vysoký procento střelby a to nám pomohlo. A potom, jak jsme slábli, tak bohužel to procento taky klesalo. Naopak právě Italkám, tak to vypadalo, že jim ta síla trošku přichází zpátky.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno oblačno až zataženo s deštěm, který od severozápadu začne ustávat a oblačnost bude postupně ubývat. Přes den bude převážně proměnlivá oblačnost, večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte na silnici 1/17 u kruhového objezdu u Závrsku.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Sobota 5. září, s vámi Český rozhlas Pardubice, ještě jednou přejeme dobré ráno všem, 6 hodin 5 minut k tomu, kouknu i do kalendáře, abych připomněl, že svátek dnes se slaví Borisové, také Bojanové, tak posíláme gratulaci, přejeme všechno nejlepší, pošleme i muziku, tentokrát nás čekají Xindl X, Karel Zich, také si dáme třeba Janu Chládkovou. Nepál na sebe už více než týden poutá pozornost světa a o tom, jak obrovské neštěstí zemi postihlo, se dozvídá hlavně díky novinářům. Další podrobnost k tématu už za malou chvíli, no a nezbývá než popřát pohodový poslech.
9: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Desítky novinářů z mnoha zemí světa sledovali v uplynulých dnech v Nepálu, tedy přímo na místě záchranné akce po ničivé záplavové vlně. Byl mezi nimi i Český rozhlas a jak říká jeho asijský zpravodaj David Jakš, solidarita s malou zemí pod Himalají, na kterou Češi vybrali přes 35 milionů korun, Nepálce dojala.
1: V noci jsem si zbalil svůj pohotovostní kufr a letěl prvním možným letem přes Hongkong do Katmandu. Pohřešuje se tam hodně mých krajanů a nejdeme tam asi pro dobré zprávy.
2: Řekl mi při nástupu do letadla v Soulu kolega z jihokorejské tiskové agentury Yonhap. Ti nejrychlejší sem přijížděli spolu se zahraničními záchrannými týmy. Ostatní najížděli postupně v dalších dnech. Zatímco natáčení v Katmandu, například s lidmi v nemocnicích, bylo relativně snadné, dostat se do nejpostiženějších okresů Rasua a Nuwakot už byl problém. Nejezdí tam žádná veřejná doprava ani taxíky a míst v terénních džípech bylo málo. Velkou výzvou byla i nefungující elektřina, místa bez signálu a nestabilní data mobilních operátorů.
3: Prostě musíte něco vymyslet, nějak si poradit. K čemu vám bude sebelepší reportáž, když ji nedostanete k divákovi nebo posluchači? Musí nastoupit znalost prostředí a rychlé rozhodování. Pořád totiž bojujete s časem, protože redakční uzávěrka ani čas zpráv nepočká.
2: Krčí rameny pan Sari, nepálský novinář. Někdo to řešil prací na vlastní pěst, jiný si najmul takzvané fixery, místní lidi, kteří díky znalosti prostředí, kontaktům a penězům dokáží zařídit cokoliv. A jak v zemi přibývalo zahraničních korespondentů, vláda rozhodla, že se s okamžitou platností musí zaregistrovat. Jinak bude jejich aktivitu posuzovat jako práci na černo a za to je tady v Nepálu vězení.
4: Ne, zkoušet nahoru do hor proklouznout bez potřebného povolení a razítka není dobrý nápad. Policejní a armádní checkpointy by takového člověka odhalili. A problém by měl i ten, kdo ho veze.
2: Varuje pracovnice jedné z nepálských humanitárních organizací. Český rozhlas žádné nařízení ani pravidla nepálské vlády neporušil. Přídomek Česká, Český je tu teď velmi populární, protože i sem už doletěla informace, jak štědří jsou lidé v dalekém Česku a kolik peněz už vybrali na pomoc Nepálu. Z Katmandu David Jakš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 6 hodin 17 minut a teď tady mám další pozvánku na den plný zábavy a chutí, který chystají v Mrákotíně, nazvali ho Moravský den. No a už asi tušíte, jaká bude jeho náplň. Můžete si užít ochutnávku vín a burčáku přímo od vinařství Otáhal z Hustopečí. Na programu je také vystoupení cymbálovky z Brna a skupiny Vysočan z Hlinska. Pro nejmenší návštěvníky bude připravené také malování na obličej, bublinová show a skákací hrad. No a Mrákotínský Moravský den začíná ve 14 hodin.
1: Počasí.
0: Tou dobou by už se počasí mělo umoudřit, byť teď je stále zataženo až oblačno s deštěm. Dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat, zároveň bude částečně ubývat oblačnost. Teplotní maxima dnes 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 12 až 15 stupňů Celsia. Vítr vane mírný západní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: studio.pardubice@rozhlas.cz. To určitě pravidelným posluchačům není neznámá adresa. Využíváte ji třeba v písničkách Od srdce, ale také sem směřujete dotazy pro našeho spotřebitelského odborníka. A v tom dnešním spotřebitelském servisu bude Josef Černý odpovídat na dotaz pana Ludvíka, který se setkal s nečekaným problémem. Ten nastal poté, co odevzdal svoje kolo do záruční opravy.
1: Prodejnu ale někdo kompletně vykradl a vedoucí mu oznámil, že s náhradou musí počkat, až všechno vyřeší policie, až škodu mu uhradí pojišťovna. Je to pravda? Pane posluchači, vy jste předal kolo do reklamace a ta, jak všichni víme, musí být vyřízena do 30 dnů. Šetření policie a už vůbec ne náhrada od pojišťovny vás nemusí zajímat a proto po uplynutí 30 dnů můžete od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Krása není hříchem, hříchem bývá přísný půl.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím, já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
4: Půl sedmé.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Příjmy z placeného parkování v Pardubicích letos vzrostly o 18%. Jedním z důvodů je podle magistrátu monitorovací auto, které od letoška pomáhá s kontrolou zaplaceného stání. Za prvních 7 měsíců město na parkovném vybralo skoro o 5 milionů korun víc než loni. Dolní Morava připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch, spojený s rozvojem místního horského rezortu. V Chrudimi pokračují tradiční dožínky. V 10 hodin vyrazí od muzea krojovaný průvod do klášterních zahrad. Následovat budou folklorní vystoupení, koncert cymbálové muziky i aktivity pro děti. Program pokračuje i během neděle. Některé obchodní řetězce zavádí na pokladnách nebo na váhách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si o to slibují mimo jiné to, že budou zákazníci ochotněji využívat samoobslužné pokladny. Wimbledonská tenistka Karolina Muchová dohrála na tenisovém US Open ve třetím kole. Nasazená sedmička podlehla domácí Emě Navarové 3-6 a 5-7. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo s deštěm, od severozápadu bude ustávat, oblačnosti bude ubývat. Přes den pak bude převážně proměnlivá oblačnost, večer se místy bude i vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor si dejte na uzavírku v Letohradu, kde je zavřené Václavské náměstí.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tolik zprávy, které připravil Ota Gutwirth, a s vámi stále sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Těšte se na Ranger z Fila Kulince, také na Janu Kratochvílovou, která už zní právě teď, a za chvilku koukneme i do tisku.
0: Dobrý.

0: Škatule, to byly Rangers ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v sobotě v dobrém ránu. S Otou Gutwirtem se jdeme podívat na to, co se píše v novinách. Hezký den.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Historicky to bývalo vojenské cvičiště postupně se změnilo v džungli. Jejím už vzniku pomohly invazivní rostliny. Město Pardubice chce mít teď z areálu park. Firma, která rozsáhlý areál začíná zvelebovat, má největší práci s odstraňováním invazivních rostlin, jako jsou jasan pensylvánský, pajasany, javojasanolisty a také akát. Při biologickém průzkumu tam ochranáři objevili druh orchideje kruštík polabský. Z nedaleké vinice se do oblasti rozšířila taky okrotice bílá. Kácení dřevin podle Martina Trávníčka ze spolku Pestré Polabí není drastické.

0: očištění od invazivních druhů pomůže třeba dubům, které zde chtějí zachovat. Na červeňák se vrátí třešňový sad, který tu historicky byl. Kolem Chrudimi vysadí topoly černé. Vznikne zde griloviště, hřiště ve stylu vojenství, píše Právo v Příloze pro severovýchodní Čechy.
1: Regionální Mladá fronta dnes. O letošních prázdninách zemřelo na silnicích v Pardubickém kraji 7 lidí. Loni jich bylo ve stejném období 5. Od začátku letošního roku si nehody v kraji vyžádali 18 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK. V srpnu se stalo 671 nehod. Při nehodách se 24 lidí zranilo těžce a 220 lehce. Celkovou škodu policie odhadla na 57,3 milionů korun, což je pod ročním průměrem. A podrobnosti přináší, jak už jsem říkal, regionální příloha Mladé fronty dnes.
0: A teď Svitavský deník. Litomyšl plánuje po otevření obchvatu rychlé řešení nedostatku parkování. Z dnešního frekventovaného průtahu 1/35 zmizí transitní doprava a jeden pruh by mohl nově sloužit pro parkování aut. Už dnes je ale jasné, že do budoucna se Litomyšl bez parkovacího domu neobejde. Ve hře je několik lokalit. Město zvažuje například prostor pod zámkem, parkoviště pod školami nebo případně areál Mountfieldu, o jehož možném využití už radnice podle starosty jedná s majiteli. Naopak podzemní parkoviště v historickém centru je podle hydrogeologů pro Litomyšl nereálné.

0: Nemošické posvícení 2026 a zároveň oslavy výročí 10 let od založení spolku Nemošice 700. Tak to je akce, která vypukne dnes odpoledne na sportovním hřišti v Nemošicích úderem 14. hodiny. No, čeká vás opravdu bohatý program jak pro děti, tak pro dospělé, zábavné soutěže o superceny, ukázky šikovnosti nejenom dětí, které předvedou, co všechno umí. Samozřejmostí bude skvělé jídlo, pití, jedinečná sousedská atmosféra. Takže poberte kamarády, příbuzné, babičky, dědečky a doražte podpořit malé šikuly, jak jsem říkal, na sportovní hřiště v Nemošicích od 14 hodin.
1: Počasí.
0: No, my přejeme, ať se to nejenom v Nemošicích povede, ať kdekoliv chystáte nějakou venkovní akci, ať dorazí co nejvíc zájemců a mají prima zážitky. Zatím tady to počasí nevypadá úplně valně, ale meteorologové slibují, že až skončí tohle zataženo, až oblačno s deštěm, tak během dopoledne by ty srážky od severozápadu měly ustávat. Zároveň bude částečně ubývat i oblačnost. Teploty budou takové svěží, řekl bych, 20 až 23 stupňů, na horách v 1000 metrech 12 až 15 stupňů Celsia a trvané mírný západní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu.
2: Svitavy slaví 770. narozeniny.
3: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
2: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
3: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
2: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
3: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
2: Těší se na vás Jitka
3: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Vzpomínky zůstanou, tolik holky v sobotním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Je 7:45, 3 minuty k tomu. Fotbalová liga pokračuje o tomto víkendu zápasy 7. kola. Pardubice mají na svém kontě 1 bod a čeká je souboj na hřišti Slovácka v Uherském Hradišti. Slovácko je na tom podobně. V tabulce má o 1 bod víc. Východočeši měli rozhodně vyšší ambice, než se po 6 kolech pohybovat na sestupových příčkách a vedení na to reaguje. Víc si řekneme s redaktorem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Pojďme si nejdřív připomenout ty dosavadní výsledky pardubických fotbalistů.
1: No, jsou nevalné. 1 získaný bod ze 6 kol za remízu s Mladou Boleslaví je opravdu málo. Navíc to všechno umocnila ještě prohra s Artisem Nováčkem v minulém týdnu, kdy Pardubice 1-0 vedli v tom zápasu a nakonec 1-2 prohráli. Opět o to vedení a o ten náskok přišli. Takže ten start vůbec není tak, jak by měl vypadat.
0: V čem hledat příčinu toho špatného startu do ligy?
1: Ty chyby se dost často opakují v těch zápasech. Za prvé je to nevyužívání šancí, za druhé špatná defenziva, špatné přebírání hráčů v boxech, potom taky špatně bráněné standardní situace. Pardubice s tím mají opravdu velký problém, naopak na využívání svých vlastních standardních situací. Ale gro je opravdu v tom proměňování šancí, protože pardubičtí jsou schopni si ty šance vypracovat, ale jejich využití opravdu vázne.
0: Přestupní období končí za 3 dny. Pardubice jsou aktivní, je to tak?
1: Ano, Pardubice jsou aktivní a dohánějí na poslední chvíli to, co nezvládli během toho standardního přestupního období, to znamená v tom letním období. Doplňují kádr, někdo taky odchází. Odešel třeba Sljubik, který tady v Pardubicích toho moc neukázal, neměl šanci toho moc ukázat, odehrál vlastně jeden jediný zápas a teď odešel na hostování. Naopak pardubičtí včera přivedli 2 hráče do defenzivy. Denis Halinský sem přichází na hostování z Pražské Slávie. No a na přestup získali Východočeši ještě jedno výrazné jméno a tím je David Krčík, který přichází z Plzně. Připomenu, že David Krčík byl ten, který Plzni vystřelil postup do Evropské ligy přes Červenou zvezdu Bělehrad, ale tuhle soutěž si nezahraje. Trenér Kováč s ním pravděpodobně v Plzni už nepočítal, no a Krčík se tak objevuje v Pardubicích, kde podepsal 4letou smlouvu.
0: Přitom pardubičtí nemají problém s tím, že by neměli bohatého majitele a nemohli si dovolit získávat kvalitní hráče.
1: To vůbec ne, jde o to vytipovat správně ty hráče, protože těch posil za v podstatě ta 3 přestupní období od té doby, co přišel Karel Pražák, což je zhruba rok, tak tam byla 3 přestupní období a těch hráčů přišlo opravdu hodně, ale kdo se stal opravdu posilou a komu by bylo možné říci, že se opravdu povedl, tak určitě brankář Karatešvili, který bohužel je teď zraněný, určitě dobré výkony podává třeba Boledovič, když se na hřiště dostane, tak svoje si odehraje Tanko, ale pak jsou to hráči, kteří měli být posilami, ale posilami nejsou a nakonec ten klub postupně opouští a Pardubice je pouští, ať je to na hostování, zmiňoval jsem Sljubika, ale to samé se stalo třeba s Vechetou, od kterého si Pardubice slibovali opravdu hodně a teď ho pustili na hostování.
0: Budou v Pardubicích ještě hledat obsazení nějaké pozice?
1: Teď se doplňovala obrana, mluvil jsem o 2 obráncích, tedy Halinský a Krčík by měli vystužit tu pardubickou defenzivu, která také dělala chyby v těch uplynulých 6 kolech a potřebuje tam prostě zpevnit. No a pardubiští jednoznačně hledají útočníka, potřebují někoho, kdo skutečně ty góly bude dávat, kdo se bude schopný procpat a prorvat dopředu. Jenže problém je v tom, že takových hráčů na trhu moc není a hlavně takového hráče schání třeba 10 z 16 prvoligových klubů. Takže tam je ta konkurence opravdu velká a obsazení téhle pozice není jednoduché.
0: Tolik Ota Gutwirt. Díky, hezký den.
1: Hezké ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže, z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie, Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Projekt Popelnic na tříděný odpad u domu zamíří i do dalších částí Pardubic. Kvůli archeologickému nálezu se zpozdí přestavba okružní křižovatky v Holicích. Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí, je to víc než loni. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Projekt Door to Door se v Pardubicích rozšiřuje taky do Jesničánek, Nových Jesenčan a Draškovic. Zájemci se o popelnici na třídění plastu a papíru mohou přihlásit na webových stránkách města nebo služeb města Pardubic. Ty zároveň uvažují v příštích letech o dalších místech, kde by s projektem pokračovali.
2: Jde například o zbytek 4. městského obvodu Mětice a Nemošice a pak další oblasti s převahou rodinných domů. Služby města Pardubic se rozšíření nebrání, protože v lokalitách se systémem Door to Door klesá množství komunálního odpadu. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Dělníci pracují na několika úsecích na Novohradce, Žejbru a Anenském potoce. Musí zlikvidovat nánosy usazenin, náletové dřeviny a taky opravit poničené opevnění břehů. Práce by měly být hotové do poloviny příštího roku. Plánovaná přestavba vytíženého kruhového objezdu v centru Holic nabere zpoždění, informuje o tom tamní radnice. Archeologové při přeložce sítí našli pozůstatky historické městské zástavby, která stála v trase křižovatky. Objev si podle města vyžádá detailnější průzkum.
3: Archeologové v prostoru kruhového objezdu u budovy městského úřadu zachytili pozůstatky domů, nejspíš z doby před rokem 1775. Kvůli dalšímu zkoumání naleziště ale musí silničáři zahájení stavebních prací odsunout na pozdější termín. Podle informací města nejde vyloučit, že se nový objezd začne stavět až příští rok. Z Holic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% bodů víc než loni. Průměrně plánují 7denní dovolenou a utratit chtějí asi 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Čeští vězni mají být lépe připraveni na návrat na svobodu. K tomu by jim mělo pomoci rozšíření nabídky rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů i pracovních míst během výkonu trestu. Věznicím ale chybí podporující personál, jako jsou psychologové, vychovatelé, adiktologové a taky sociální pracovníci.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji ráno oblačno a zataženo s deštěm, postupně od severozápadu začne déšť ustávat a mělo by být oblačno a zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. V Pardubicích počítejte s omezeným výjezdem na Pernštýnské náměstí.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Sedm hodin, 4 minuty k tomu pokračuje sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 5. září. Boris Bojan dnes v kalendáři, posíláme gratulaci, pošleme i muziku. Palo Habera se skupinou Tým nás čeká, Valdemar Matuška, Lucie Vondráčková, také trocha irských jútů zazní v našem vysílání. Prostor po bývalé tržnici v Moravské Třebové čeká ještě v letošním roce proměna. Město chce zanedbané místo u vstupu do památkové rezervace upravit a dát mu důstojnější podobu. Co přesně se změní a kdy práce začnou, tak to vám řekneme už za malou chvíli. A nezapomeňte, že i o víkendu si s námi můžete zasoutěžit v Leskovce. Tento týden hrajeme o takového dobrého pomocníka do domácnosti. Je to nabíjecí kabel 4 v jednom, který se určitě bude hodit. Tak už teď držíme, hravíme palce a ještě jednou krásné sobotní ráno.
1: Dobré

0: Původně se vyučil sklářem v Poděbradech, nějakou dobu se tímto řemeslem dokonce živil, ale nakonec, jak všichni víme, propadl zpěvu. Valdemar Matuška já si vsadil na pár tónů a my vyrážíme do Moravské Třebové. Prostor po bývalé tržnici se ještě letos začne proměňovat. Radnice z něj chce vytvořit upravené a také důstojné místo, které bude vítat návštěvníky při vstupu do městské památkové rezervace. Zatím tam najdou hlavně parkovací plochu a cestu do Cihlářovy ulice, která se po dešti mění v blátivou stezku. Kdy se prostranství začne měnit a co na něm město konkrétně plánuje, to zjišťovala přímo na místě reportérka Českého rozhlasu Pardubice Věra Pavlasová a podrobnosti ji přiblížil vedoucí odboru investic Petr Matějka.
1: Tady ten prostor u hradeb připravujeme na rekonstrukci, kde by mělo vzniknout návštěvnické zázemí, parkování. Zahájení prací předpokládáme na podzim letošního roku.
2: A je tam teda většině blato, takže je to tam hodně, jako bych řekla, i nebezpečný, protože když se tam jezdí teda v tom blatě, není to nic příjemného.
3: Alena, víte o tom, že se má upravovat tady ten prostor?
2: Tak mluví se o tom, ale jestli to bude pravda nebo ne, vždycky to všechno strašně dlouho trvá. No. Oni vždycky naslibujou a než teda se k tomu dostanou. Ano, a než teda něco udělají, tak to je pětiletka.
3: Jak to tady bude vypadat? V první etapě budete dělat jenom tady ten prostor, kde stojí ta auta na zpevněné ploše?
1: Ano, bude se dělat ta příjezdová komunikace a ta plocha po bývalé tržnici, kde zatím máme pouze zpevněnou plochu jako dočasnou.
3: Jak dlouho ta první etapa potrvá?
1: 12 až 15 měsíců.
3: Druhá etapa zahrne tady ten další prostor k směrem k Bile?
1: Ano, už tady jsou stávající zpevněné plochy asfaltové, takže není to z hlediska uživatelského komfortu tak akutní.
3: Je tady odhadem 150 aut, kde zaparkují, až budete upravovat tady ty plochy?
1: Nemáme na tuhle plochu náhradní variantu a je potřeba si říct, že tahle plocha, kterou budeme teďka rekonstruovat, byla původní tržnice, která parkování také neumožňovala.
3: Návštěvníci Moravské Třebové i řidiči si zvykli, že tady odstavují ta vozidla. Kolik parkovacích míst budou mít po obnově tady toho prostoru?
1: Zhruba počítáme se 120 parkovacími místy.
3: Pojďme ještě shrnout, co všechno tady bude.
1: Nové vlastně zpevněné plochy pro parkování vozidel, nová výsadba, zázemí pro návštěvníky v podobě veřejného WC, upraven průchod od ulice Cihlářová směrem k Bile a budeme využívat i možnost zasakování vody, kdy většinu vod, které tady zachytíme, budeme používat právě pro závlahu vzniklé zeleně.
3: Bude to určitě nákladné, máte na to peníze?
1: Pro letošní rok už v rozpočtu peníze máme, do rozpočtu pro příští rok je budeme žádat.
3: První etapa úprav prostoru po bývalé tržnici bude stát kolem 40 milionů korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi. Is it

0: Bonovox a jeho parta, která se říká U2 z písní One v sobotním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. 7:45, 2 minuty k tomu, za chvilinku nás čeká bleskovka, ale teď jedna rychlá pozvánka, jednak do Hlineckého multifunkčního centra, kde o 2:30 odpoledne začíná 6. ročník festivalu Dechovek, na akci vystoupí Leškovanka a Křídlovanka. No a když jsme u tohoto hudebního žánru, tak vás pozvu ještě na Svitavské náměstí Míru, kde ve 14 hodin vypuknou 34. slavnosti dechových hudeb. Začátek tedy ve 14, ve 14.10 vystoupí Žákovský dechový orchestr Základní umělecké školy Svitavy. Těšit se můžete také na Svitavskou 12, na Astru Svitavy, na Stříbrňanku, no a program doplní mažoretky Marcipelky. Počasí. Zatím máme venku zataženo až oblačno s deštěm, dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat a zároveň bude částečně ubývat oblačnost, nejvyšší teploty dnes od 20 do 23 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 12 až 15 stupňů Celsia, vítr vane mírný, západní až severozápadní, rychlosti do 7 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Možná to doma zažíváte také, chcete nabít mobil nebo iPhone nebo nějakou svítilnu, čelovku a každé tohle zařízení má jiný vstup, jiný konektor. Naštěstí existují vychytávky, jako třeba nabíjecí kabel 4 v 1, který nabízíme tento týden u nás v Bleskovce. No a ten má USB A, USB C, Lightning, USB, Micro B a pomocí tohle nabijete v podstatě všechno, co máte doma, tedy pokud máte takové ty běžné spotřebiče. Takže o co hrajeme, už víte, jdeme si dát ukázku. Bleskovka. Dobře poslouchejte a chystejte telefony.
1: Abych já měl telefon, tak a protože jsem byl v jiném bytě, tak jsme fingovali rozvod mé matky s mým otcem a matka se přestěhovala jako před otcem ke mně naprozatím, tím pádem šel telefon s ní, pak se k otci vrátila a už mi telefon zůstal.
0: 78. narozeniny dnes slaví tento herec a můžeme říct i věčný optimista. Poznali jste ho podle hlasu? Pokud ano, máte to v kapse, tedy pokud se dovoláte na linku 726 46 48 48. A mě to tady bliká o 106. Kdo pak je na drátě? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jarčo ze Třebový.
0: Jarčo, kdo pak to byl?
2: Já si myslím Pavel Nový.
0: Si to nemyslíte, vy to víte, tak gratuluju, cena je vaše. Poprosím, vydržte na telefonu, nemáte vůbec za co, domluvíme všechny potřebné věci a krásnou sobotu přeju, zatím naslyšenou.
2: Děkuju, nakonec.

0: jsme.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. V Ronově nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá i s otevřením informačního centra. Skauti pořádají den otevřených dveří na základně v Šiškovicích na Chrudimsku. Tábořiště tam funguje už 80 let. Na dopolední program naváže ve 14 hodin beseda o historii základny nebo terénní bojová hra pro děti a dospělé. Do konce srpna policisti přistihli při telefonování s mobilem v ruce víc než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období vloni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Tenista Jiří Lehečka do osmifinále Grand Slamového US Open nepostoupil. Ve třetím kole prohrál s Řekem Tsitsipasem 1-3 na sety. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s deštěm, postupně budou dešťové srážky ubývat, ale zůstane zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením počítejte v Bulharské ulici v Pardubicích.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy připravil Ota Gutwirth a náš hudební dramaturg zase přichystal muziku. Marta Kubišová nám zaspívá už za chvíli, tohle je Lešek Semelka a ještě jednou za pár minut koukneme na to, co se píše v dnešních novinách. Užívejte i dál sobotní ráno s Českým rozhlasem Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi. Dobré ráno pokračuje také v tuto chvíli v 7.38, kdy s Otou Gutwirtem naposledy otvíráme dnešní tisk. Hezký den.
1: Hezké ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Chrudimské dožínky pokračují i teď o víkendu, nabídnou folklor, lidové tradice i dobré jídlo. Dnes vyrazí v 10 hodin do ulic krojovaný průvod, na který naváže program folklorních souborů v klášterních zahradách, řemeslný jarmark, dětská zóna a večerní taneční merenda. Po oba víkendové dny zahrady zaplní také Food Day Festival s více než 30 stánky a specialitami z celého světa.

0: Věta píše regionální Mladá fronta dnes.
1: 7 kilometrů vozovky dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou je nutné opravit. Práce za 125 milionů začaly včera a potrvají měsíc. Ve Středočeském kraji zároveň do října pokračuje oprava 14 kilometrů stejné dálnice mezi Sadskou a Poděbrady. Úsekem budou jezdit auta rychlostí nejvýše 80 kilometrů za hodinu. Starou nevyhovující betonovou vrstvu nahradí asfalt nejprve směrem z Prahy. Po dvou týdnech bude stejným způsobem opravená dálnice ve směru do Prahy. Kromě samotné dálnice zrenovují silničáři například taky sjezdy a nájezdy na mimoúrovňové křižovatce Chlumce nad Cidlinou, píše deník Právo.
0: Česko má dlouhodobě jedny z nejnižších daní nemovitostí. Léta na to poukazuje Mezinárodní měnový fond. Letos se ke kritice přidala i Evropská komise. Ministryně financí Schillerová na samotné zatížení nemovitostí sahat nechce. Možností k zavedení by ale podle ní mohlo být zdanění investičních bytů. Takových je v Česku podle dat společnosti Dataligence z roku 2023 přes 220 tisíc, což je asi desetina všech bytů, píše E15.

0: Prnkli jsme na romantickou notu ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za minutu bude 7:45, za chvilku nás čeká skupina Hrdy Kirken s Michalem Hrůzou, také Věra Martinová. Prolistujeme i dnešní kalendárium, abychom připomněli, kdo dnes slaví a také jaké zásadní události se v tento den v minulosti odehrály. Tak to všechno nás čeká, ale předtím zjistíme něco víc o počasí.
1: Počasí.
0: Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové, také s meteorologem Jaroslavem Tučkem. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Dobré moc není. Teď myslím tedy hlavně to počasí, které panuje venku. Byť tedy, jak jsme se shodli, včerejšek měli mnozí náročný, že? To si asi můžeme podat ruku, ale pojďme se pobavit potom o tom teď, co nás čeká. Dneska, tak, povídejte, je to vaše.
2: No tak přechází nás teďko studená fronta a za ní pak už přeci jenom by měly ty srážky ustat a zároveň i ubíhat oblačnost. Takže teď ještě zataženo až oblačnost deštěm s tím, že v průběhu toho dopoledne, hlavně v té první půlce dopoledne, ty srážky budou od severozápadu ustávat a bude ubývat ta oblačnost. 20 až 23 stupňů, taková by měla být dnešní maxima, na horách 12 až 15 a vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozprava podmínky velmi dobré, bio, to je na jedničce mírná zátěž.
0: Tak to máme sobotu, co přinese neděle a noc na neděli?
2: V noci málo oblačnosti, jasno až polojasno, ty nejnižší noční teploty nám spadnou na 12 až 9 stupňů Celsia, no a vítr v noci bude foukat od severozápadu až západu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den jasno až polojasno s tím, že v průběhu dopoledne může být přechodně až oblačno, ale srážky neočekáváme a ty maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 11 až 14, no a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr postupně zeslábne.
0: Tak a když nakoukneme jenom rychle do toho příštího týdne, tam se to bude vyvíjet jakým způsobem?
2: Příští týden zase očekáváme přechod fronty, a to ve středu, takže tam očekáváme deštivo v průběhu té středy. Jinak ty ostatní dny by měly být maximálně s nějakou slabou přeháňkou. Teploty v úterý maximální v tom týdnu budou, to znamená 27 stupňů, pak už přece jenom ty ostatní dny budou studnější, budou se ty teploty pohybovat od 18 do 22 stupňů Celsia.
0: Tak toliko počasí, meteorolog Jaroslav Tuček, díky za informace a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Nosím černý.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001. Avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích Antonín Benjamín Svojsík. 80 by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. Já přeju hezkou sobotu.

0: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Obnova staré radnice ve Svitavách se prodraží. Dostavba sportovní haly v Chrudimi by měla stát 385 milionů korun. Tenistka Noschová je v osmifinále US Open. Muchová v New Yorku končí. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 24 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Rekonstrukci staré radnice v centru Svitav zkomplikoval nevyhovující stav nosných trámů. Město je bude muset vyměnit, což si vyžádá víc času i peněz. Obnova se tak prodlouží, její náklady výrazně vzrostou, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Celá přestavba prvního patra se tak prodlouží, i tak počítáme s dokončením v příštím roce. Předpokládané navýšení investice je z 8 na 12 milionů korun. V prostoru staré radnice vznikne 7 kanceláří, do kterých se přesune investiční oddělení a oddělení školství a kultury.
2: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla zčásti zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně 1. září přesunul, jsou 357 milionů korun. Starý most začne firma bourat letos na podzim. Nový má být hotový do konce příštího roku. Dokončení přestavby sportovní haly v Chrudimi by mělo stát 385 milionů. Vítězná nabídka soutěže na dodavatele je tak o víc než 100 milionů korun nižší, než byl projektantský odhad.
4: Výsledky výběrového řízení ještě musí posoudit zastupitelé města. Druhá a třetí etapa rekonstrukce areálu bude zahrnovat také stavbu nového hotelu a parkovacího domu s kapacitou skoro 200 míst. Radnice počítá se zahájením stavby na začátku příštího roku. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Do konce srpna policisté přistihli při telefonování s mobilem v ruce víc než 26 tisíc řidičů, přibližně o desetinu víc než za stejné období vloni. Za přestupek přitom hrozí 4 body a pokuta 3,5 tisíce na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Nepozornost navíc může mít vážné následky. Legendární zpěvák Freddie Mercury by dnes oslavil 80. narozeniny. Byl frontmanem skupiny Queen a autorem hitu jako Bohemian Rhapsody nebo We Will Rock You. Zemřel v roce 91 na následky AIDS. Diagnozu potvrdil veřejně jen 2 dny před svojí smrtí. Bylo mu 45 let. Sport. Tenistka Linda Noschová porazila Američanku Leovou 2-1 na sety a postoupila do osmifinále US Open. Naopak Karolína Muchová v New Yorku končí. S domácí Emou Navarovou prohrála 3-6 a 5-7. Po zápasu pochválila soupeřku, sebe naopak kritizovala.
5: Já jsem nepředvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, dělala jsem spoustu chyb, nějak jsem měla moc myšlenek v hlavě, bych řekla. Nebyla jsem taková komfortní na tom kurtě, furt jsem měla rakety, úplně jsem se necítila sama sebou. Moc mi to nestává, ale přece byla fakt jako o dost teplejš než ty dny předtím, takže ty podmínky jsou tady každý den jiný a úplně jsem se s nima nejlíp nevyrovnala. Počasí.
2: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo s deštěm, postupně bude déšť ustávat, oblačnosti trochu ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S dopravním omezením stále počítejte na silnici 1/17 mezi Ostrovem a Stradouní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Herec s nezaměnitelným hlasem, který bavil celé generace diváků, František Filipovský, má ve své rodné Přelouči vlastní pomník. Jak vypadá a jak město připomíná muže, bez jehož hlasu si jen těžko představíme Louis Define, tak o tom budeme mluvit v Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice už za chvíli. Jinak také muzika je připravená, písničky, které nestárnou, tentokrát obstarají Lenka Filipová, Beatles, dáme si také Václava Neckáře a dál přejeme hezkou sobotu s datem 5. září. Boris a Bojan, to jsou jména, která dnes najdete v kalendáři. Přejeme všechno nejlepší k svátku a pohodový poslech.
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 8 hodin 11 minut, ladíte Český rozhlas Pardubice. My teď vyrážíme do Přelouče. Propůjčil hlas Luisi Definézovi, stal se jednou z legend českého dabingu. Teď má František Filipovský v Přelouči i vlastní pomník. Město, které už přes 30 let uděluje dabingové ceny, nesoucí právě jméno slavného dabera a herce, tak Filipovského nově připomíná i přímo v ulicích. Naďa Kubínková odhalení pomníku zachytila na mikrofon.
1: Pozor! A je to tady.
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vítám!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem.
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho daberská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z Pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohle to celé je tady F-ko, vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle Přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Luisem Definé.
4: V lese zabloudilo malé jelňátko. Čupitalo, nic netušilo.
8: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady parkéřům, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zdálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
9: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom Přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naďa Kubínková, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
11: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo.

0: Tak si říkám, co asi tak míníte o této písni? Já jenom doplním, že po dlouhých 5 letech od úspěšného singlu Samotní nejsme nic ze seriálu Kukačky vydala Lenka Filipová tento nový singl Norský dřevo, který pochází z pera autorské dvojce Osvaldová Soukup. Za mě vynikající záležitost. Doufám, že i vám se líbila. No a teď v rychlosti pozvánka do Sezemic, kde dnes bude hodně veselo. Chystá se tam tradiční rodinná akce nazvaná Hurá do školy. Odehraje se, jak už jsem říkal, v Sezemicích v parku Mlynářka. No a kromě herních stanovišť pro děti a také koutku se spoustou dobrého jídla se chystá ten hlavní program, který vypukne v 15 hodin, kdy zahraje dechový orchestr při základní umělecké škole Pardubice Polabiny. V 16.30 se můžete těšit na standu Hloška, v 18 hodin na kapelu Vypuštěné koupaliště, to jsou místňáci. Nebude chybět David Kraus s kapelou, ten zaspívá, zahraje od 20 hodin. No a pak vypuknou od 22 staré pecky a fláky, takže zveme do Sezemic, do parku Mlynářka, kde to dnes bude opravdu žít.
1: Počasí.
0: Zataženo až oblačno s deštěm, dopoledne budou srážky od severozápadu ustávat, zároveň bude částečně ubývat oblačnosti, nevím jak u vás, v Pardubicích pršet přestalo, před chvílí dokonce svítilo i sluníčko, takže jak slibovali meteorologové, tak jest, bude se to počasí během dne vylepšovat, s tím, že nejvyšší teploty budou někde mezi 20 a 23 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 12 až 15 stupňů Celsia a vítr vane mírný západní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. A teď jedna otázka na vás, jestli pak víte, co to je syndaktýlie? Jestli ne, už za chvíli se to od nás dozvíte v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé se rodí se srostlými prsty? Toto postižení se nazývá syndaktylie a postihuje zhruba jedno dítě z 2 až 5 tisíc. Srostlé prsty mohou být na rukou i na nohou a jejich spojení může být buď částečné nebo úplné. Pokud jde pouze o srůst kůže, připomíná to blány, které známe od vodních ptáků. Náprava je v takových případech poměrně jednoduchá a řeší se drobnou plastickou operací. Když je projevem syndaktylie srůst kostí, je situace složitější. Kosti se od sebe dají chirurgicky oddělit. Podstatná je však následná funkčnost a také estetická stránka věci. Někdy je tedy rozumnější a pro běžný život praktičtější ponechat prsty srostlé. Syndaktylie je také průvodním jevem několika vzácných genetických onemocnění, například Apertova syndromu. Při něm dochází k předčasnému srůstání kostí lebky, které jsou jinak v prvních letech života rozvolněné. Předčasné uzavírání lebečních švů způsobuje deformaci mozku. Dnes je však možné tento problém řešit účinnou léčbou.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Příjmy z placeného parkování v Pardubicích letos vzrostly o 18%. Jedním z důvodů je podle magistrátů monitorovací auto, které od letoška pomáhá s kontrolou zaplaceného stání. Za prvních 7 měsíců město na parkovném vybralo skoro o 5 milionů korun víc než loni. Dolní Morava připravuje první etapu stavby stezky pro chodce a cyklisty. Má zvýšit bezpečnost v obci, kterou výrazně zatěžuje turistický ruch spojený s rozvojem místního horského rezortu. V Chruděmi pokračují tradiční dožínky. V 10 hodin vyrazí od muzea krojovaný průvod do klášterních zahrad. Následovat budou folklorní vystoupení, koncert cymbálové muziky i aktivity pro děti. Program pokračuje i během neděle. Některé obchodní řetězce zavádějí na pokladnách nebo na vahách AI skenery. Ty mají pomoct lidem rozpoznat zboží, aby ho nemuseli dlouze hledat v seznamech. Obchody si od toho slibují mimo jiné to, že zákazníci budou ochotní využívat samoobslužné pokladny. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová dohrála na tenisovém US Open ve třetím kole. Nasazená sedmička podlehla domácí Emě Navarové 3-6 a 5-7. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve oblačno i zataženo, postupně bude ustávat srážky budou a bude ubývat oblačnosti. Přes den převážně proměnlivá oblačnost, ale místy se může vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze silnice 312 v obci Pastviny, nehoda osobního auta.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za námi zprávy s Otou Gutwirtem, před námi Michal David, také Ilona Čáková a podíváme se na dostihové závodiště v Pardubicích, které teď v sobotu ožije dostihy a oslavou koní. V ranním vysílání pozveme s Hanou Svobodovou z Pardubického magistrátu nejenom na poslední díl kvalifikačního seriálu na Velkou Pardubickou, ale také právě na Evropský den koní. Už za pár minut, tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné sobotní ráno. Je 8.33.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a také sobotní Dobré ráno. Naším dnešním hostem je vedoucí kanceláře primátora Pardubic, paní Hana Svobodová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a zvát budeme na dostihové závodiště, které dnes ožije dostihy a dá se říct i oslavou koní. Dnes od 11 hodin totiž startuje nejenom čtvrtá kvalifikace na Velkou Pardubickou, ale také Evropský den koní, který by měl být oslavou dostihů, oslavou koní. Co je podle vás ta hlavní myšlenka, kterou chce město prostřednictvím tohoto dne ukázat?
1: Tak určitě, jak už jste zmínili, to určitě ta oslava těch koní, to vlastně historického dědictví a není už jedno, jestli to je dostihový sport nebo chov koní, prostě přiblížení chovu koní, plemen koní, mladé generace. Náš program se zaměřuje hlavně jako na rodiny s dětmi, kde vlastně děti můžou vyzkoušet průběhu toho celého odpoledne, jednotlivá stanoviště, zasoutěžit si, něco nového se naučit a prostě přiblížit si i činnost v jiných jako evropských koňských městech.
0: Pardubice jsou součástí sítě EuroEcus, co to znamená?
1: Je to vlastně Evropské sdružení koní, je to taková prestiž, řekla bych, protože z každého státu může být členské město pouze jenom jedno, za Českou republiku jsou to právě Pardubice a je to takové širší propojení, není to právě jenom propojení s dostihovým závodištěm, ale cílíme samozřejmě i na to, že v našem regionu je národní hřebčín Kladruby nad Labem, který také vlastně v rámci této sítě prezentujeme.
0: Zmínila jste slovo prestiž, to je asi to hlavní, co tohle členství Pardubicím přináší. Ještě něco dalšího, třeba nějakou spolupráci, projekty?
1: Určitě, tak

0: Je to vlastně i kromě toho marketingového potenciálu, kde vlastně na všechny ty nejvýznamnější události i v těch členských městech, které jsou mimo jiné teda z Belgie, Francie, Portugalska, Španělska a Polska, tak se vlastně vzájemně propojeme a zveme se na největší eventy, kam chodí 10 000 lidí. Takže tady ten marketingový potenciál se snažíme využít, ale samozřejmě, jak jste zmínil, je to sdílení těch zkušeností nejen mezi těmi městy, ale právě mezi těmi institucemi, které se koním věnují. A to může být různého charakteru. Ať už od spolupráce mezi jockeyi, řediteli závodišť, ale i mezi jezdeckými školami, různé výměnné pobyty, anebo i třeba evropské projekty.
1: Když se řekne město koní, většině lidí se automaticky vybaví právě Velká Pardubická. Co podle vás ale všechno tvoří tu koňskou identitu Pardubic?
0: To je právě ta celá síť, co všechno tady je. Je to závodiště, jsou to vlastně hypostezky, jsou to i drobné prostě stáje a jezdecká centra, i třeba typu Apolenky. Prostě to, co lidi propojuje s koňmi.
1: Evropský den koní je tedy zajímavým průsečíkem tradice a historie a současnosti tedy. Jak se podle vás daří tu koňskou tradici přibližovat i lidem, kteří třeba sami nejsou úplně těmi dostihovými fanoušky?
0: To je právě to, co my chceme zlomit, že vlastně ty akce nejsou jenom pro ty koňáky v uvozovkách, ale pro celou širokou rodinu a také velkou inspirací je nám právě jiné partnerské město, to je Wroclaw, která má závodiště Partenice a tam vlastně celoročně to závodiště je otevřeno veřejnosti. Koná se tam celá řada jako akcí, můžou se tam lidi procházet v rámci areálu, můžou se podívat i na ukázku různých jezdeckých aktivit, takže tohle je pro nás taková velká inspirace přiblížit to a do toho města nalákat i toho koňského tématu více, proto třeba my se snažíme i zapojovat do městských slavností různé ukázky a ukázat to co nejširšímu publiku.
1: Daří se přitáhnout nové a třeba i mladší lidi. Když se podíváme do minulosti, tak to není poprvé, co se koná tahle akce. V minulosti, tuším rok 2020, byly Pardubice i evropským městem koní.
0: Ano, je to tak. Určitě snažíme, to můžeme vidět i vlastně v rámci té čtvrté kvalifikace, bych řekla, že opravdu těch rodin s dětmi je tady pominuli Velkou Pardubickou. Samozřejmě nejvíce. A sledujeme to, protože my máme vlastně hrací karty, takže si i monitorujeme, kolik dětí třeba bylo a fakt takový rekord bylo, že jsme měli vyplněno 200 hracích karet, což je už poměrně jako hodně. A je fajn, že i ty děti nejdou jenom opravdu si tam vymalovat obrázek, ale opravdu se vzdělávají, jaká jsou plemena koní, jaké jsou části těla koně, jak, z čeho se skládá postroj a různé takové jako specifické věci, odkážeme je i třeba, kde si můžou na tom koníčkovi zajezdit, takže si myslím, že jo, že to vnímáno jako širokou veřejností pozitivně.
1: Co všechno konkrétně nabídne ten dnešní program, tak o tom budeme mluvit za chvíli.

0: S vedoucí kanceláře primátora Pardubic Hanou Svobodovou zveme na dnešní Evropský den koní. Kůň pro Pardubice nejenom sportovní symbol, ale do určité míry i součást historie a identity města, to už jsme zmiňovali. Myslíte, že si sami Pardubáci někdy vůbec uvědomují, jak výjimečné postavení má jejich město v evropském koňském světě?
1: A nevím, jestli se uvědomují přímo postavení města jako v rámci Evropy, ale určitě v rámci České republiky. Ta velká pardubická neodmyslitelně patří, je to jako rodinné stříbro Pardubic. Zná to každý Pardubák. V podstatě i třeba pro mě milým překvapením bylo, když jsme dělali 3 roky nazpátek komunikační strategii města, tak vlastně v rámci výzkumu i ostatní krajská města, všichni znali Velkou Pardubickou a byl to jeden z důvodů, proč by do Pardubic se vydali.
0: No, když se podíváme za hranice Pardubic, čím můžou být Pardubice pro ostatní evropská koňská města, teď myslím, zajímavé? Máme něco, co nám můžou ostatní závidět?
1: Tak určitě toto závodiště samo, jsme součástí Crystal Cupu a taxisův příkop je vyhlášený, takže to si myslím, že je určitě taková atraktivita, kterou by každý chtěl rád vidět a minimálně jednou navštívit. Kromě samozřejmě i těch překážek, ta společenská událost, noblesa, prostě, že se lidi hezky oblečou, setkají se, sdílejí informace, kontakty, tak to je určitě taky jako neodmyslitelně spjato s Velkou Pardubickou.
0: Pojďme se už podrobněji podívat na program letošního Evropského dne koní, když to vezmeme postupně, co všechno nabídne.
1: Tak jak jsem říkala, je to hlavně cíleno na rodiny s dětmi, na ty děti kvůli té osvětě. Tam na děti bude čekat vlastně parkour, malá Velká Pardubická, budou si moc vyrábět fascinátory, máme letos zapojené i další partnery, to jsem vlastně zapomněla říct, bude tam vlastně muzeum Švýcárna ze Slatiňan, zároveň turistická oblast Pardubicko, Europe Direct a turistický informační centrum. Každý si vlastně připravil takový specifický program v rámci těch našich 6 stanovišť, takže tam bude prostě i nějaká naučná část, poznávání koní jednotlivých plemen v Evropě a přizazování do mapy, části těla koní, bude tam samozřejmě i nějaký takový výtvarný workshopy, výroba tašek, zkoušení psaní perem z dopru Dolfa II. A spoustu dalších atraktivit. A zatímco děti soutěží, rodiče si můžou vyplnit vědomostní kvíz a soutěžíme pak o ceny, většinou o nějakou knihu o Velké Pardubické, ale přidáme třeba i kvalitní víno.
0: Co byste přála, aby si návštěvník Evropského dne koní odvezl, kromě zážitků z těch dostihů?
1: Tak určitě bych se přála, aby se znovu vrátil, a nejen v rámci Evropského dne koní, ale aby vlastně chodil celoročně na ty koňské akce, které tady máme. Zároveň také máme velmi pěkný program na zahájení dostihové sezóny, vždycky před první kvalifikací na konci května. Tak to je určitě další pozvánka, kam bych ráda. A samozřejmě v druhé řadě je to i pozvánka do těch partnerských měst, koňských měst, aby se jeli podívat i tam, protože opravdu ten obsah nebo ta specializace je rozdílná. Může to být hřebčín, může to být drezura, anebo také dostihy.
0: Mluvíme o Evropském dni koní, zároveň také o 4. kvalifikaci na Velkou Pardubickou. Její součástí bude i Ponyliga Hobby Horsing, také 8 dostihů, jeden z nich bude váš.
1: Ano, náš bude 6. dostih, který nese název Velká cena města Pardubic a záštitu sdružení Euroecus. A je to vlastně ten nejdůležitější, je to právě ta kvalifikace na Velkou Pardubickou.
0: Kdy se otvírají brány?
1: Brány se otvírají v 11 hodin, samozřejmě lidé mohou přijít i o trošku dřív a většinou končíme kolem 17. hodiny, ale opět, pokud bude pěkné počasí, není problém se projít ještě po závodišti.
0: Něco speciálního sebou, já jsem jenom četl, že dress code je letos, nebo tedy dnes žlutá nebo zlatá barva, to samozřejmě není povinnost, jen doporučení, ale co sebou ještě, kromě dobré nálady?
1: Tak kromě dobré nálady určitě hezké oblečení, samozřejmě ta žlutá zlatá může být jenom drobný doplněk, nemusí to být kompletní garderoba, ale samozřejmě ty fascinátory jsou takové trendy pro ženy, proto my jsme právě zvolili i ten jeden workshop, cílený ač na děti, tak většinou ho využívají i dospělé dámy, aby si vyrobili na ten den něco mimořádného zajímavého.
0: My přejeme těm, kteří se vydají na pardubické dostihové závodiště, aby si dnešní den užili. Vám moc díky za váš čas, ať se to povede a naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické koupaliště a akvacentrum bude dál provozovat městská společnost. Věznická služba plánuje postavit 3 nové výrobní haly přímo v areálech věznic. České basketbalistky vstoupily do světového šampionátu v Berlíně porážkou s Italkami 54-63 a dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 23 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Akvacentrum Pardubice, koupaliště Cihelna a autokemp Cihelna bude od příštího roku dál provozovat městská společnost PAP Pardubice. Radní schválili novou 10letou smlouvu, která poprvé spojí všechny 3 areály a bude platit do konce roku 2036.
2: Město chce zároveň obnovit provoz autokempu Cihelna a připravuje studii dalšího rozvoje areálu. Ta prověří například vznik penzionu s restaurací a kapacitního parkoviště. Počítá také třeba s adventure golfem nebo dalšími sportovišti. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Až do 18. září musí řidiči počítat s uzavírkou mostu přes Labe na frekventované trase z Opatovice do Vysoké nad Labem. Je to kvůli plánované údržbě mostní konstrukce. Doprava vede po objízdné trase přes Hradec Králové. Trasu přes Labský most využívají často řidiči jako zkratku z jižních předměstí Hradce Králové k dálnicím D35 a D11. V Česku pracuje přes 60% práce schopných vězňů. Zájem by jich mělo víc. Vězeňská služba pro ně ale nemá místa. Do 3 let chce proto postavit 2 nebo 3 výrobní haly za desítky milionů přímo v areálech věznic.
3: Opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
4: Říká šéf vězeňské služby Tomáš Hůlka. Víc příležitostí by měly přinést právě výrobní haly, slibuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: V tuhle chvíli typujeme prostory, které budou vhodné. Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami.
4: Nová pracovní místa jsou součástí 10leté koncepce vězeňství. Jejím dalším bodem je nábor zaměstnanců vězeňské služby. Potřeba jsou podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové zejména odborníci.
6: Aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů.
4: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ukrajina vyzvala Rusko k dočasnému zastavení bojů během návštěvy amerických vyjednavačů v Moskvě. Na síti X to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj by Rusko mělo udělat to též. Vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner nejspíš dorazí do ruské metropole tento víkend. Poté by se měli přesunout i do Kyjeva. Sport. Česká ženská basketbalová reprezentace zahájila mistrovství světa v Berlíně prohrou s Itálií 54-63. Většinu utkání držely Češky s favorizovanými soupeřkami krok, ale v závěru jim v uší rotaci došly síly. Mluví o tom Eliška Joklová.
7: Myslím si, že jsme bojovali v obraně, dobře jsme doskakovali, odstavovali a zkoušeli eliminovat jejich silné stránky. Smutný, protože si myslím, že jsme hráli 3/4 dobře a bohužel čtvrtou nám to nevyšlo. V podstatě od druhého poločasu jsme nehráli úplně ideálně a výsledek tomu pak odpovídá.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, nejprve s deštěm, postupně bude déšť ustávat a oblačnosti trochu ubyde. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Stále pozor na došetřování dopravní nehody na silnici číslo 312 v obci Pastviny, nehoda osobního auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: V Obděnicích stojí fara s pozoruhodnou historií. Působil na ní tajně vysvěcený katolický biskup Ladislav Hlad. Faru nově oživuje spolek Obdenická fara. V českopolském příhraničí v Královéhradeckém kraji najdeme zajímavá poutní místa. Představíme je s Karlem Sladkým. Zajímá vás židovství? Komunita Etz Chaim pořádá kurzy, které jsou otevřené pro každého. Podíváme se na ekumenickou bohoslužbu, kterou připravili ženy z Římskokatolické církve, a čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti Domaslavice. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: kapelu Elán jsme vám poslali v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Společně s Křesťanskou akademií a rodinou Smyčkových z východočeského Semanína se na Farské zahradě konala ekumenická bohoslužba připravená ženami římskokatolického vyznání. Měla všechny náležitosti bohoslužby, včetně čtení žalmů, prosby, modlitby, hudební doprovod i zamyšlení, tedy kázání na téma žena a moudrost. Reportáž pro nás připravila kolegyně Víta Balcarová.
1: Takovou průvodkyní byla Aneška Hesová z církve římskokatolické. Jak vidíte postavení žen ve vaší církvi?
2: Naše církev muže i ženy přijímá rovnoceně. Nemůžu říct, že by tam byla v tomhle smyslu nějaká diskriminace, ale samozřejmě ty služebné úkoly, ty, které přisluší kněžím, tak ty podle římskokatolické tradice dělají jenom muže.
1: Já jsem slyšela o vás, že vy jste se veřejně přihlásila k tomu, že byste chtěla být farářkou. Myslela jste tím, že byste konvertovala?
2: Nemyslela jsem tím, že bych konvertovala. Já jsem vyrostla v římskokatolické církvi a je mi v ní dobře, je to moje společenství víry, takže tam chci dál žít a je pravda, že by jsem se chtěla stát knězem a že to naše církev neumožňuje a já to v tomhle smyslu respektuju.
1: Budete se o to nějakým způsobem snažit?
2: Asi nejde o to, abych se snažila stát se přímo knězem, ale myslím si, že je možné snažit se o to, aby ženy přijímaly i v té římskokatolické církvi nějaké další služby, aby se více aktivně mohly zapojovat do pastorace, ale i do liturgie. A to je to, o co se snažím. Třeba tady na ekumenické bohoslužbě, kde se nějakým způsobem víc zapojujeme do té bohoslužby jak muži, tak i ženy.
1: Nechybí tady ani farář Štěpán Klásek z Československé církve husitské. Jak to, že nám z církve římskokatolické dnes šlo? Vím, že u vás je to úplně normální.
3: Tak je pravda, že u nás ženy slouží, ale musím pochválit právě ty dnešní sestry z římskokatolické církve za velikou upřímnost a otevřenost a bylo to krásné v tom, že ta bohoslužba byla připravená ženami, ale že se nebáli ozvat i muži, tak mně se to líbilo v té vzájemnosti, že tady měl každé své místo. Děkujeme moc Smyčkovým za tu krásnou příležitost setkání zde.
1: A stejnou otázku jsem položila i přítomnému evangelickému faráři z Moravské Třebové.
4: Ivo David, ženy kazatelky jsou skvělé a dneska jsme slyšeli výborné kázání ženy, která není kazatelka, není farářka a přesto to bylo neuvěřitelně hezký. Za to jsem vděčný. Církve, které nechtějí mít kazatelky, mně připadají, že se někde zasekly v historii. A je dobře, když ženy káží a mají docela vzácný a ojedinělý přístup k Bibli a k jejímu výkladu, kéž by toho bylo víc.
1: No a koho jiného oslovit než paní domu Aničku Smyčkovou, která připravila krásné písně k téhle bohoslužbě vedené ženami. Jaký bude teď program, protože bohoslužba skončila?
5: Já myslím, že budeme pokračovat v tom společenství, že k tomu patří jídlo, takže nás čeká společný oběd a ještě nás čeká společná diskuze nebo debata o otázkách církve a budoucnosti církve a společné sdílení, jak to kdo vidí.
0: Do východočeského Semanína jsme se v magazínu Mezi nebem a zemí podívali také s kolegyní Vítou Balcarovou a přejeme vám dobré dopoledne.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: Chystá.
1: V magazínu Mezi nebem a zemí nyní představujeme zajímavý počin. Velká synagoga ožívá, tak se jmenuje celoroční projekt, v němž se brněnská židovská obec spolu s partnery snaží vnést život na místo, kde stával její hlavní svatostánek. V roce 1939 jej ale nacisté spálili a dnes je na místě staveniště pro nový bytový dům. Pro prostor vznikla takzvaná site specific inscenace s názvem Identita. Klade si otázku, co zůstává z místa, které zmizelo.
2: Dostala jsem přívěšek. Takový malý přívěšek. Obyčejný. Už ani nevím, jestli byl od mámy nebo od babičky.
3: Diváci stojí v kruhu. Uvnitř je muzikant tulák, dále manuálně pracující muž, pak žena, která má kolem sebe hlínu v kýblech a stará se o květináče s rostlinami, které postupně zakořenují. A také je tam žena, která z kořenové zeleniny vaří polévku. Tyto postavy spolu s nahrávkami tvoří hlavní část inscenace Identita.
4: Vychází jak z dokumentárních nahrávek lidí, kteří vlastně se o svých kořenech třeba dozvěděli až v průběhu života, nebo po nich pátrali až později, někteří naopak v tom vyrůstali. A z jejich rozhovorů vlastně vznikl scénář.
3: Vypráví režisérka představení Hana Mikulášková. Scénář napsala společně s Martinou Kinskou. Dílo vzniklo na míru prostoru.
4: Já jsem to místo viděla poprvé těsně předtím, než tady začaly vykopávky, pak jsem viděla ty archeologické vykopávky a dneska je tady uválená hlína, tak tvrdá, že člověk má pocit, že je to skoro beton a je to pořád jenom hlína, takže je to hrozně zvláštní prostor, který v sobě nese všechny ty rány, které na něm byly způsobeny a na zároveň tu paměť toho místa, kde se lidi scházeli a potkávali.
3: V jádru inscenace je oživení vzpomínek na místo, které může skrze setkání žít dál.
4: Rozpomenutí se na komunitu, rozpomenutí se na místo modlitby, na místo, kde se odehrávaly činnosti třeba dennodenně stejné, jako je příprava polívky.
5: Zeleninový vývar, cibule, mrkev, celer, petržel. Tak mě to naučila moje máma a moji mámu zase její máma.
4: Jako je prostě práce domácí nebo snaha zakořenit někde, najít svoje kořeny, prostě zkoumat to, odkud kam ty kořeny vedou.
6: Kořeny dodávají rostlinám vláhu a minerály. Kořeny drží pevně v půdě, dokážou prorůst domy, roztrhat skálu.
3: Inscenace měla premiéru i derniéru během festivalu Štetlfest. Na místě bývalé synagogy se kromě inscenace během něj odehrála také židovská tržnice, workshopy nebo koncerty. Oživení prostoru oceňuje i jeden z návštěvníků festivalu Ladislav Vokatý.
7: Přestože to místo je staveništěm a je to tady samé bláto a vykopávky a co všechno, tak prostě v tuto chvíli je úžasně funkční a to je jako bezvadný.
3: Různě zpracované střípky vzpomínek členů brněnské židovské obce, které posloužily jako podklad pro inscenaci, jsou k nalezení také v čerstvě vydaném almanachu Nenacházím žádné stopy.

0: Přímes habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle. Nedávno jsme si upekli výborný cuketovo-bramborový koláč a tuto sobotu si ji zapečeme s krutým masem a sýrem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Zuzana Bambušek je renomovaná kostýmní výtvarnice a držitelka Českého lva. Je to žena plná energie, která se nebojí překračovat hranice žánrů. Spolu se svým mužem, režisérem Miroslavem Bambuškem, se rozhodli oživit nevyužívanou faru v Obděnicích, místo spojené s poslední etapou života slavného rybníkáře Jakuba Krčína. Fara byla 25 let neobývaná. Před dvěma lety je zakoupila obec a následně vznikl spolek Obděnická fara, který se jí snaží vdechnout nový život. Jak se mu to daří, se přesvědčila Daniela Brůhová.
1: Obděnická fara je majestátní budova, která stojí pod kostelem, v němž má svůj náhrobek slavný rybníkář Jakub Krčín. Co se za poslední dva roky povedlo udělat, ptám se u nástěnky spolku Zuzany Bambušek.
2: Jezdí za náma Majda Borová, která dělá skupinový rezonance. Tadyhle jsou moje koťátka místní, děti, se kterými dělám dětský dílny. Tohle je dílna Hračka, nádoba pro duši přítele. Tady jsme dělali panenku s milým úsměvem.
1: Poměrně pravidelně zvete hudebního skladatele a výtvarníka Vladimíra France. Proč?
2: Vladimír je náš už jako dávnej původně spolupracovník, teď už i přítel. Dokáže jako mluvit o hudbě velice zapalujícím způsobem, který si myslím, že je nakažlivý.
1: Nejen hudba rozeznívá faru Obděnice, obnovili jste i duchovní cvičení.
2: Tady přijel Michal Podzimek, tak to je ještě takové skromné. Petra Beneše tady nemám zvětšeného, no ještě mám takový resty, to musím dolepit.
1: Exercicie tu vedl i kněz Tomáš Petráček.
2: Tady Benedikt Mohelník nám světí opravený kříž na návsi. No a tady jsou naše milé dámy ze Záboje, když přijeli zpívat na představení o Ladislavu Hladovi.
1: Připomeňme osobnost Ladislava Hlada trochu blíže. V roce 1950 byl tajně vysvěceným biskupem pro pražskou arcidiecézi. Ve stejném roce byl zatčen v souvislosti s čihošským zázrakem a dostal 3 roky kriminálu. Odsouzen byl i podruhé v roce 1960 na 9 let. Obděnickým farářem byl celých 16 let.
2: Narazili jsme na to, když se tady začalo zpracovávat ty pozůstalé materiály, tak se to tak nějak zvláštně vynořilo, to jméno, a můj muž se tím začal teda zabývat pečlivě a došlo mu, že to je osobnost, která přesahuje úplně takovouhle malou jako obec, jo? Že vlastně on byl světícím biskupem podzemní církve, byl ve vězení, přišel o nohu při jako hodně nepříjemným incidentu, který jako zorganizovala STB.
1: Tak vznikl scénický dokument Obděnický farář Ladislav Albert Hlad, který napsal režisér Miroslav Bambušek.
2: Každopádně nám nějak připadalo, když jsme to četli, ty různé paměti a vzpomínky na něj, že se tady otisknul nějak v těch lidech a že vlastně to, co cítíme tady všude jako nějakou takovou laskavost, tak že možná je i trochu jeho dílo, že to tady propsal do té krajiny a do těch lidí, protože ho měli rádi. Mu šlo o nějaký důležitý věci a šel za tím nějakým způsobem, který byl inspirativní.
1: To se odráží i ve scénickém čtení o Ladislavu Albertu Hladovi?
2: Na tom spolupracuje tady Igor Chmela, Saša Rašilov a Kuba Gottwald. Je to zvláštní spojení, myslím si, že šťastný spojení. Ty lidi tady místní skutečně mají zájem o to, co tady se dělo. Jsou na něj to Hlada vzpomínky, velice osobní, kolikrát tady slyšíme při těch diskuzích.
1: Zdá se, že duch biskupa a kněze Ladislava Hlada tady zůstává. Určitě by ho potěšila i nová knihovna.
2: A je tady teda krásný světlo.
3: A teď vstupujeme do knihovny.
2: Tu knihovnu jsme díky podpoře nadace VIA tady nechali udělat u místního truhláře. Zpočátku to vypadalo, že těch knih bude jako opravdu hodně, ale museli jsme hodně třídit, no. A do toho přišla taková zvláštní náhoda, že mě se podařilo jako získat pozůstalost knihovnu po Zdeňce Hadrbolcový. Velice dobrou tu knihovnu, takže ta tady tvoří velkou část toho, co tady teďko jakoby je v nabídce. Je taková samozřejmě idea, že to jednou nějak třeba digitalizujeme a že to bude někde viset na webu, ten seznam těch věcí, které jsou tady k dispozici, ale nějak těch úkolů je před náma moc.

0: akci je znát třeba na Broumovsku. S Vlastimilem Šimkem z Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu právě o poutnictví natáčel redaktor Karel Sladký.
1: My jsme na českopolském příhraničí a tady už se dá navázat hezky na ta poutní místa, jak na české, tak i polské straně.
2: Je to tak, vlastně hnedka od hranic, kousek od Broumova nebo Meziměstí, jsou úžasná poutní místa. Je to Křešov, Křesobor česky a Vandeřice. Tudyma prochází i ta sudetská, polská, svatojakubská stezka, která přechází přes to Broumovsko. No a po trase jsou místa, která si zaslouží návštěvu. To je zcela určitě benediktinský klášter v Broumově. Na celém Broumovsku tam potom, když se trošku odkloníte od té trasy, tak můžete navštívit i takzvanou Broumovskou skupinu kostelů, což jsou unikátní barokní památky otce a syna Nissenhoferových. Centrála cestovního ruchu i pořídila v podstatě virtuální prohlídky těchto kostelů. Když navštívíte ty kostely, nebudou otevřené, tak pomocí QR kódu na vašem telefonu můžete potom prohlížet vlastně ten interiér nasnímaný. Je to národní kulturní památka, stojí to za to. Samozřejmě po té trase potom, ať přímo na trase nebo kousek od ní, se nachází spousta poutních míst nebo míst, které jsou zasvěcené. Já bych doporučil Ticháčkovou kapli, to je nedaleko Suchého dolu. Doporučil bych zcela určitě některé kostely na trase, ať to je svatý Jakub v Červeném Kostelci, zcela jistě za to stojí hospitál v Kuksu a je to celá řada.
1: Ten duchovní odkaz je tady hodně znát.
2: Zcela určitě. To poutnictví jako takové vzniklo již ve středověku. Byla to v podstatě taková forma v té době netrávení volného času, ale byla to forma cestování, poznávání, duchovního poznávání. Takže náš kraj je určitě tímhle prosicen.
1: Poutě se konají i v dnešní době?
2: Poutě se konají, například aktivní je v tomhle vlastně spolek Utrecht, což je organizace, která se stará o tu svatojakubskou stezku po celé České republice. No a oni organizují různé poutě, vlastně několika denní i těch organizacích, které se o to starají, je více nebo jedinců. Takže určitě i dneska, když si budete dohledávat nebo budete chtít putovat, tak můžete buď to využít některých těch organizovaných poutí, anebo prostě se zbalíte a řeknete si, že chcete putovat a půjdete od bodu A do bodu B.
1: Když jsme zmínili to česko-polské příhraničí, setkávají se vzájemně i poutníci z Čech, z Polska?
2: Určitě setkávají a myslím si, že vždycky poznáte ty poutníci na svatojakubské trase, tak ty mají vlastně tu mušli svatého Jakuba, to je takové poznávací znamení, tady ji vidíme, nebo oblíbená je samozřejmě dneska i stezka české, která vede po hranicích České republiky, takže těch různých tras, jak trávit čas, ať sám nebo v partě lidí, tak je celá řada.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne. Nový školní rok nepřináší nové příležitosti ke vzdělání jen dětem. Rozšiřovat obzory si mohou začít i dospělí. A to například díky speciálním kurzům, které pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Noemi Fingerlandová natáčela s lektorkou kurzu Kateřinou Vébrovou.
1: Základy judaismu jsou opravdu úplně základní kurz, určený buď pro zájemce o konverzi k judaismu,
2: říká lektorka kurzu Kateřina Vébrová a dodává, že ale kurz ani zdaleka není jen pro konvertity.
1: Většina účastníků je tam čistě ze zájmu, buď mají židovské kořeny a nevyrůstali v té tradici, chtějí se o tom něco dozvědět, nebo ani nemají žádné židovské kořeny, ale jsou to třeba průvodci, který provádějí mimo jiný třeba po židovském městě a zajímá je to, nebo jsou to prostě lidi, kteří to zajímá tak z různých důvodů. Je to kurz otevřený pro veřejnost.
2: Kurs nabízí širokou paletu témat od židovských dějin s důrazem na vývoj rabínské literatury a náboženství, přes to, jak různé směry v rámci judaismu přistupují k náboženské praxi až k židovským svátkům. Účastníci se také budou umět zorientovat při bohoslužbě v synagoze nebo porozumí událostem životního cyklu.
1: Jak vypadá židovská svatba, co se děje po narození, jak se vybírá židovské jméno.
2: Moderní hebrejština, ivrit, je klasický jazykový kurz. Méně tradiční je jidiš klub.
1: Jsme se vlastně na začátku dohodli, že to bude tak půl na půl. Půl skutečně jazyková výuka. Byť samozřejmě oproti třeba moderní hebrejštině trošku pasivně, je to víc zaměřeno na čtení textů a podobně. A ta druhá polovina té hodiny, že vždycky bude věnovaná nějakým kulturnímu kontextu, děláme hodně jidiš písničky, bavíme se o takových tématech, jako třeba jakou roli hrálo jidiš na počátku 20. století ve Spojených státech, v integraci přistěhovalců, jidiš reklama, nebo jsme měli téma jidiš tango v Argentíně, takže to má opravdu široký záběr.
2: Kurzy pořádá pražská židovská progresivní komunita Etz Chaim. Čím jsou specifické?
1: Jsme reformní komunita židovská, takže samozřejmě třeba u těch náboženských otázek, když probíráme například liturgii, tak určitě kromě toho, že řeknu, jak to bude třeba v klasické ortodoxní synagoze, tak se hodně jaky zaměřuju na tom, jaké jsou odlišnosti v reformní synagoze. Když se bavíme o životním cyklu, tak jaký jsou odlišnosti třeba praxi sňatkové a rozvodové v různých směrech judaismu, jak je to v reformním jiné než v ortodoxii.
2: V čem se tedy liší třeba sňatek?
1: Čistě jednoduše řeknu, že v tradičním judaismu pouze manžel nebo ženich podepisuje svatební smlouvu, kdežto za nevěstu ji podepisuje její otec nebo někdo další, kdežto v reformním judaismu je to jaksi vyrovnané a podepisují oba snoubenci, řekněme, svatební smlouvu.
2: Ve stejném týdnu jako kurzy začínají také nejdůležitější svátky v židovském roce, takzvané vysoké svátky. Začínají novým rokem a po 10 dnech pokání vrcholí dnem smíření. Rosh Hashana letos začíná už v pátek 11. září večer.
1: To je den, kdy začínáme nový rok a kdybychom si měli v sobě trošku udělat pořádek, udělat si nějaké vyúčtování za ten loňský rok. Je to trošku jako, když si lidi dávají na nový rok předsevzetí po Silvestru, ale mělo by to být asi trošku vážnější a týkat se možná spíš věcí v oblasti etiky, chování k druhým, než typu, že budu chodit 5x týdně do posilovny. To tam může být asi taky, ale není to to hlavní. Je to přece jenom vlastně jeden z nejvážnějších náboženských svátků, tak tomu by mělo odpovídat to zamyšlení.
2: Zve k novoročnímu zamyšlení lektorka kurzu Kateřina Vébrová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes ho připravil Jan Vecheta, farář katolické farnosti do Maslavice. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Milí posluchači, v čase, kdy k vám nyní promlouvám, budu v reálném čase prožívat zajímavou souhru okolností a životních událostí. Nejprve oslavím se zasloužilými manželi 50. výročí jejich svatby a pár chvil na to budu oddávat mladou dvojici do manželství vstupující. Dvě různá místa, dvě různé dvojice, 50 let časového rozdílu. A tak se přímo nabízí pouvažovat nad tématem čas. Stojíme na prahu nového školního roku. Lonští páťáci přešli na druhý stupeň základní školy, lonští deváťáci na školy střední a maturanti nastoupili do práce nebo pokračují na třetím stupni na škole vysoké. Čas běží dál a dál a všechny nás unáší na svých vlnách. Čas je jako jeviště velkého dramatu zvaného život. Čas je to, co nám umožňuje být, rozvíjet se, realizovat sebe sama, cítit a zakoušet, že jsem a že moje bytí někam směřuje. Kam vlastně směřuje? Každý věk něco přináší a něco odnáší, jako tok řeky. V 10 letech pomalu odnáší dětství a přináší dospívání. Ve 20 odnesl čas her, zábavy, bezstarostnosti a přináší dospělost s náročnou, ale krásnou, svobodnou zodpovědností za vlastní život a život druhých. Ve 30 pomalu odnáší čas mládí a ideálů a přináší období, v něm se člověk učí vyrovnat s poznáním svých hranic a životní reality. Ve 40 odnáší stále více pocit síly a zdraví a přináší první známky životní moudrosti a zralosti. A tak bychom mohli pokračovat až na pomyslnou hranici, kdy člověk ještě dokáže držet krok s výkonem mladších a přitom víc a víc musí uznávat, že už jim přestává stačit. U někoho je tou hranicí 60 roků, u někoho 70 a někdo je při síle ještě v 80. Je však ještě něco, co čas nemusí odnášet, ale naopak prohlubovat. Víru, vytrvalost v dobrém a již zmíněnou životní moudrost. A ta pravá moudrost spočívá právě na víře a dobru. Víře v Boha a dobru k bližním. A tak se náš život podobá obrazu pole z Evangelia, kde hospodář nasel pšenici a nepřítel koukol. Obojí spolu roste, ale víc a více se ukazuje, co je co. Pšenice je to dobré, co se v nás rozvíjí s Boží pomocí. Koukol pak představuje naše hříchy a slabosti, které každý z nás nese ve svém srdci. Na konci života bude žeň. Ať se tedy v nás co nejvíce rozmnoží to dobré, a ať je co nejméně koukolů. A ať je k nám Pán milostivý a jednou doplní naše dluhy. To, co jsme mohli vykonat a nevykonali. A svým milosrdenstvím ať spálí všechny plevy.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Moravské Třebové dokončili přípravu inženýrských sítí v lokalitě Švestkový sad. Policie letos do konce srpna zaznamenala o 10 případů více zakázaného telefonování za jízdy. Tenistka Nosková je v 8. finále US Open. Muchová s Lehečkou v New Yorku končí. A dnešek bude převážně oblačný, teploty až 23 stupňů. Hezké sobotní dopoledne vám u zpráv přeje Otakar Twirt. Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Švestkový sad v Moravské Třebové jsou hotové. Město za ně zaplatilo 25 milionů korun a pozemky už začalo prodávat. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: V téhle etapě 31 pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
2: Na Pernštýnském a Komenského náměstí v Pardubicích se dnes koná Den Pardubického kraje. Návštěvníky na hlavním pódiu čekají třeba No Name, Olga Lounová nebo Vojta Nedvěd. Součástí programu budou taky ukázky práce záchranářů, prezentace krajských škol a ochutnávky regionálních potravin. Zdarma bude možné navštívit taky některé kulturní instituce, včetně Pardubického zámku a Kočárovy galerie. Na Chrudimsku pokračuje odstraňování škod po povodních v roce 2024. Dělníci pracují na několika úsecích na Novohradce, Žejbru a Anenském potoce. Musí zlikvidovat nánosy usazenin, náletové dřeviny a taky opravit poničené opevnění břehů. Práce by měly být hotové do poloviny příštího roku. Meziročně o 10 víc případů telefonování za jízdy s mobilem v ruce letos do konce srpna zaznamenali policisté. Přestupku se podle policejních statistik za 8 měsíců dopustilo víc než 26 tisíc řidičů. Nepozornost přitom může mít fatální následky, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
4: I ten úplně krátký odklon pozornosti znamená situaci, kdy se může na silnici stát spousta věcí a já na ně nestihnu reagovat. Navíc takovéto přepínání, že si řidiči myslí, že vlastně se vždycky rychle podívají na tu silnici, úplně nefunguje, protože oči se sice podívají, ale ten mozek nepřepne.
2: Poprvé v historii začali kvůli suchu vodohospodáři upouštět Slapskou přehradu. Informovala o tom mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl. Důvodem upouštění je rekordně nízká hladina Orlíku, která klesla o 15 metrů oproti běžné úrovni. Do Vltavy v Praze je tak díky slapům poteče stejně jako předtím potřebných 40 metrů krychlových vody za sekundu. Bez tohoto opatření by na dolním toku Vltavy nebylo dost vody například na ředění vyčištěných odpadních vod nebo provodárny. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém US Open do 8. finále. V třísetové bitvě porazila v New Yorku domácí Annie Leeovou ve 3 setech. Na Grand Slamech má Češka letos v singlu bilanci 12 výher a jen 2 porážky. Díky tomu má v zápasech o trochu větší sebevědomí.
5: Tak Wimbledon jsme trochu pomohl, no. Ale je dobrý, že tyhle je asi hlavně tyhle těžký zápasy, který na papíře vypadá, že by člověk měl lehce vyhrát, tak i když se nehraje úplně 100% nejlépe kvalitně, tak i tak se to vyhraje, takže ty jsou asi nejdůležitější.
2: V New Yorku naopak ve 3. kole dohráli Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji nejprve oblačno i zataženo, postupně bude oblačnosti mírně ubývat, na některých místech se může i vyjasňovat. Teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Provoz ve velkých městech i na hlavních tazích je klidný. Pozor si dejte ale v Pardubicích kvůli víkendové akci zavřené Pernštýnské náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé,
0: zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobby redaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete je vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé. To znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupy jedné rostliny a pak by se mohl dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou hodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meruňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě pěřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký věcovičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě bez skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme, když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešej. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Svita vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

0: Hojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Objednáme, všechno dáme, všechno umíme, poradíme, posloucháme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje, pochází z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honěj a honěj kuřice a to, když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo. Aha. Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho, ano. Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách, je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrslí langhorny, ty kdybych choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tadyhle šedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce je těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo, no a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobbyredaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadaný a i to, co vlastně se doveze už spělý, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejnak jim to kouše, jo.
3: První ukázkou jsou takové ty hromádky drobných pilin, je to tak?
2: Ano, ano.
3: Takže když tohle mám, tak už mám problém, už bych měl to začít řešit. A teď, kdy se to řešit dá, kdy se to řešit nedá, protože ono taky ne každá konstrukce je vlastně přístupná. Ne u každé konstrukce to zjistím.
2: Když je to jako ta konstrukce je zadělaná třeba podhledem nebo sádokartonem, palubkama a to, tak tomu už se v dnešní době jako blbě dostává. Takže buď se to dá kdyby zdemontovat do obytné části, a nebo jedině zvenku. Většinou je spíš zasáhnout do té obytné části, jo, že tam to je míň finančně nákladný. No.
3: Čili všechno odkryt tu konstrukci, co vy vlastně jste schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému hmyzu.
2: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
3: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
2: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné. Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržní dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat laková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
3: Tím vlastně zpevním tady toto to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
2: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
3: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a použít nové.
2: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat. Jo? Takže vlastně ten zákop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový zákop. Většinou zákopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladený vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
3: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
2: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
1: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: Svátkářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce, to samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubicích začala stavba nové budovy úřadu práce za víc než 300 milionů korun. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Mezinárodní agentura pro atomovou energii oznámila dočasné příměří u jaderné elektrárny v ukrajinském Záporoží a dnešek bude převážně oblačný, teploty do 23 stupňů. Hezkou sobotu vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Po 15 letech příprav začíná v Pardubicích stavba nového sídla úřadu práce za 350 milionů korun. Do 2 let vznikne v části bývalých Masarykových kasáren, a to na křížení ulic Svobody a SK Neumana. Stavbaři tam už hloubí základy pro novou vícepatrovou bezbariérovou budovu. Ta umožní soustředit veškeré služby pro klienty z několika poboček ve městě na jedno místo, říká ředitel Pardubického úřadu práce Miroslav Blaťák.
2: Klienti získají komfortnější zázemí, větší kapacitu čekáren a lepší podmínky pro vyřizování svých záležitostí. Významným přínosem bude také posílení bezpečnosti. Nové pracoviště nabídne odpovídající klientské zóny, jednací místnosti i bezpečnostní přepážky pro řešení citlivých agend.
0: Stavbu nového mostu kapitána Bartoše v Pardubicích by mohla zčásti zaplatit státní dotace. Město má šanci získat až 150 milionů korun. Žádost města o finanční podporu podpořila dotační komise Státního fondu dopravní infrastruktury. Celkové náklady na nový most a mostní provizorium, na které se provoz dočasně přesunul 1. září, jsou 357 milionů. Starý most začne firma bourat letos na podzim. Nový má být hotový do konce příštího roku. Svitavy dostali od Ministerstva práce a sociálních věcí přes 500 000 korun na projekt Obec přátelská rodině a seniorům. Dotace přispěje na akce spojené s podporou aktivit starších lidí a na mezigenerační spolupráci, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
3: Ta bude využita na prorodinné a proseniorské aktivity, například na workshopy digitálního umění, na zážitkové tvoření, na přednášky zaměřené na zdravý životní styl seniorů nebo také na cvičení pro podporu paměti a soustředění či různé mezigenerační aktivity.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo skoro 780 lidí starších 18 let. Mezinárodní agentura pro atomovou energii zprostředkovala dočasné lokální příměří u záporožské jaderné elektrárny na Ukrajině. Organizace na síti X uvedla, že klid zbraní umožní opravy pro obnovu externího zdroje napájení. Jadernou elektrárnu u frontové linie už dřív obsadili Rusové. Od 20. srpna je zařízení bez externího napájení a k chlazení klíčových systémů využívá nouzové dieselové generátory. Zásoby nafty podle jaderné agentury OSN docházejí a pokud se nepodaří napájení obnovit nebo dovést další zásoby paliva, hrozí elektrárně výpadek. V elektrárně je 6 reaktorů, které jsou odstavené a elektrickou energii nevyrábějí. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a ochlazovat. Sport. Basketbalisté Pardubic prohráli v přípravě na slovenském turnaji se Slovanem Bratislava 74-97. Skóre ve svůj prospěch domácí tým navýšil v závěru zápasu, což mrzelo hlavního trenéra Jana Šotnara. Stejně tak litoval i toho, že tým nemohl nastoupit v kompletní sestavě.
4: Utkání se bylo jako relativně slušně a pak si necháme dát 4-15 a poslední 2 minutách. Ale hráli jsme neskutečně kvalitním soupeřem a vystoupili jsme k tomu jako velmi dobře. Já musím kluky jako pochválit, co tady byli bojovali. Jsme bohužel museli nastoupit bez Petra Šafarčíka, Nika Stemplio, ale zároveň bez Joe'a Bryant, to jsme moc cestovali a to je na ten náš basket 3 lidi, když chybějí moc. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, postupně by oblačnosti mělo mírně ubývat, místy může být i slunečno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď ta je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor v Jablonném nad Orlicí, kde je kvůli medovému jarmarku zavřená ulice Slezská a uzavírka platí taky v ulici U parku v Chocni.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu od mikrofonu i z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes už na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a co to bude, cukety plněné krutým masem. Věřím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že z cuket můžeme v kuchyni vykouzlit spoustu různých pokrmů, které budou vždy chutnat skvěle, což doufám řeknete i dnes. Vybírali jsme pečlivě, abyste si nejen pochutnali, ale abyste měli i brzy hotovo, protože i dnes se koná ve východních Čechách spousta akcí a bylo by škoda je nestihnout. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

Cukety plněné krutím masem budeme dnes podávat suroviny, které byste měli mít po ruce. Není jich mnoho. 400 gramů mletého krutího masa, 4 mladé cukety, 1 větší cibuli, česnek, rajčatový protlak, provencalské byliny, sladkou mletou papriku, strouhaný sýr, olivový olej, sůl a pepř. Tak to jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Cuketovou polévku, cuketovou roládu, pomazánku i nákyp. Povíme si, jak se dělá risotto z červené pšenice a upečeme si broskvový koláč. A tohle všechno bychom měli stihnout. No a k tomu všemu budeme i hezky hrát.

0: Recept pro dnešní den.
1: Cukety plněné krutým masem, to je recept pro dnešní den, jak na to plech vyložíme pečícím papírem. Troubu včas předehřejeme na 180 stupňů. Cukety podélně rozkrojíme, osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem, rozložíme na připravený plech a pečeme při 180 stupních asi tak 15 minut. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. Česnek taky oloupeme a nakrájíme na plátky. A sýr nastrouháme. V pánvi na rozpáleném oleji orestujeme cibuli do sklovita. Přidáme česnek, mleté maso a chvíli opékáme. Až zhrudkovatí, tak přidáme protlak, provencalské byliny, sladkou papriku a asi polovinu toho sýra nastrouhaného. No a touto směsí naplníme předpečené cukety, posypeme zbylým sýrem a ještě je asi 10 minut zapečeme.

0: Dnes budeme podávat cukety plněné krutím masem. Jak už jsem v úvodu říkala, z cuket můžeme vykouzlit spoustu dobrot. Já vždycky říkám, že já mám ráda cuketové zelí, které mi chutná víc než to kedlubnové. Překvapením pro mne byla i cuketová pomazánka. Tu si uděláme tak, že cuketu omyjeme a nastrouháme najemno. Osolíme a necháme chvíli odstát. Na pánvi osmahneme nadrobno nakrájenou papriku a dusíme. Z cukety vymačkáme vodu, dáme na pánev k cibuli a paprice, prolisujeme česnek, přidáme ho a přidáme i koření podle chuti. Chvíli smažíme a na závěr přidáme tavený sýr. Promícháme, odstavíme, no a po vychladnutí podáváme. Přidat můžete samozřejmě do té pomazánky i šunku, nebo někdo dává nastrouhanou mrkev, ale já to dělala tak a stačilo to. Tak to byla pomazánka a věřím, že ta by chutnala i šéfkuchaři Petru Stupkovi, který má cuketu rád a často z ní dělá i polévku. No a o recept i dobrou radu se s námi nedávno podělil. A neuděláme chybu, když si to teď zopakujeme.
1: Taková cuketová polévka, aby byla pěkně krémová, já ji zahušťuji předem uvařenými nastrouhanými bramborami, abych tam nedával vůbec mouku a ta brambora, když potom vezmete tyčový mixer a jako rozmixujete to, tak ta brambora vám to krásně zahustí, takovouhle polévku. Ale já do té cuketové polévky dávám rád i mrkev, celer, petržel, klidně tu kořenovou zeleninu a cibulku, kdy udělám na začátku takovýhle jakoby zeleninový základek, ale jenom ze strouhané zeleniny a překrájené cibule, aby se to osmahlo, aby to zavonělo. A pak spoustu samozřejmě té cukety, všechno to nechám osmahnout, odusit, zaliju to potom mlékem, anebo tedy vodou, nebo máte-li vývarem, budiš. No a nakonec všechno zahustím tedy. Ono to je zahuštěno už samotou cuketou a tou zeleninou, ale ta brambora to krásně uhladí, takže máte opravdu potom takovou hladoučkou cuketovou, abych byl přesný, polévku.

0: Cukety plněné krutím masem, to je recept pro dnešní den. Zopakuji, jak na to. Plech vyložíme pečícím papírem, troubu předehřejeme na 180 stupňů, cukety podélně rozkrojíme, osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem, dáme na ten připravený plech a pečeme asi tak 15 minut. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno, česnek taky pochopitelně oloupeme a nakrájíme na plátky, sýr si nastrouháme. V pánvi na rozpáleném oleji orestujeme hezky cibuli, přidáme česnek, mleté maso a chvíli opékáme. Jde o to, aby tak pěkně zhrudkovatilo. Pak už přidáme protlak, provencálské byliny, sladkou papriku a asi tak tu polovinu nastrouhaného sýra. Touto směsí naplníme předpečené cukety, posypeme zbylým sýrem a ještě asi tak 10 minut zapékáme. Tak to je tedy recept pro dnešní den a pokud máte cuket víc, mohl by se vám hodit i recept, který nám před časem poslal pan Václav na cuketovou nádivku. Vyzkoušeli jsme, byla výborná, tak já vám to teď zopakuji. Potřebujeme 2 menší cukety, 4 brambory, 2 velké cibule, 300 gramů slaniny, 150 gramů strouhaného sýra, 4 vajíčka, 200 gramů hrubé mouky, 6 lžic oleje, kypřící prášek, máslo a strouhanku na formu. Pak ještě samozřejmě sůl, pepř a může být prý i trošku majoránky. Jak na to, cuketu a brambory nastrouháme do větší mísy. Přidáme na kostičky pokrájenou cibuli se slaninou, sýr, žloutky, mouku a ostatní suroviny. Řádně promícháme a nakonec vmícháme opatrně sníh z bílků. Připravené těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a v troubě upečeme do zlatova. Můžeme podávat teplé i studené se zeleninovým salátem. Tak to byl tip od pana Václava, který nám poslal před časem. No a přidáme ještě jeden. Od paní Taťány Řehákové, která jídce Slezákové poradila, že cuketou může zahustit třeba i gulášovou omáčku. To byla tedy rada. Ale přidala i recept na roládu, která chutná všem, kteří nejsou na sladké.
1: Vždycky jsem inspirovaná něčím, takže tento recept dělala kamarádka z cukety, udělala roládu a měla vevnitř sýr a měla tam šunku a prostě bylo to takový kvínu. Tak jsem si říkala, no co z toho udělat jako takovou, jakoby buchtu, že jo, takovou roládu slanou. Takže jsem dala 5 vajec, rozdělila jsem je na bílky a na žloutky, trošku jsem osolila bílky, vyšlehala jsem je a do těch 5 vajec jsem přidala 5 deka mandlové mouky. No v podstatě to je všechno a na plech jsem kladla vlastně na pečící papír, jsem nakladla na loupanou cuketu.
2: Na proužky nějak nakrájenou? Na nebo?
1: No, škrabkou.
2: Ano.
1: No a nechala jsem to zavadnout v troubě a na to jsem nalila tady to těsto. Do těsta ještě jsem přidala sýr, aby to hezky drželo pohromadě strouhaný a pak, když jsem stáčela, tak jsem přidala uzeného lososa z čerstvého chovu, z čistého chovu a posypala jsem to sýrem, aby to pěkně drželo pohromadě a to
2: zarolovala.
1: Chutnalo to fantasticky, bylo to výborný a
2: To může být jako samostatné jídlo úplně klidně, ne jako příloha.
1: Přesně tak.
2: Tak jo, jak jste říkala, škrabkou uděláme takové pláty z té cukety, položíme na plech, na to dáme vyšlehaná vajíčka, bílky zvlášť, sníh do toho moučku z mandlí, jste říkala,
1: ano,
2: a sýr nastrouhaný.
1: Ano.
2: Tak.
1: Ale tu cuketu nejprve necháme zavadnout, aby nebyla mokrá. Mm-hmm. Takže to necháme tak 5 minut předtím v troubě. A potom na to nalejeme tohle těsto, jako kdybychom dělali bublaninu.
2: Ano.
1: Takže těstičko uděláme, nalejeme to na to a srolujeme hned, když to vyndáme z trouby, tak rolujeme do rolády a prosypeme tím sýrem, nebo můžeme tam přidat i toho lososa, aby nám to pěkně drželo pohromadě. Tak když je to horký, tak se to rozpustí.
2: Já myslím, že jsme pochopili. Asi 15 minut zase v té troubě.
1: 15 minut na 220 stupňů jsem pekla.

0: Dnes budeme podávat cukety plněné krutým masem, ale co zítra? Už to víte? Váháte ještě? No tak třeba se vám bude hodit náš tip, abych byla přesná, tip Miroslava Pošíka, který nám nedávno nabídnul pstruha. A byla to dobrota. Tedy co to bylo přesně?
1: Děláme filátko ze pstruha na másle s risotkem z červené pšenice.
2: A to už teď znejistí posluchače, řekne si, červená pšenice, to existuje, nebo si to nějak barvíte?
1: Existuje to, červená pšenice velmi dobře klíčí a vypadá velmi hezky v salátech, ale my ji děláme na tepelnou úpravu.
2: To znamená, že suroviny, které na to potřebujeme, v podstatě všechny si můžeme pořídit, všechny jsou dostupné, včetně té pšenice, to jsem právě já chtěla vědět. Filátka z pstruha, tak a to teď řeknu rovnou, na to musíme mít speciální nůž a taky to trošku umět.
1: Ty filátka se dají samozřejmě i koupit, což si myslím, že pro konečního spotřebitele je jednodušší, ale my si je samozřejmě tady umíme vyfiletovat z čerstvých pstruhů.
2: Suroviny máme všechny před sebou a čím začneme?
1: Začneme tím risotem z té červené pšenice. Tady na rozpálenou pánvičku s přepuštěným máslem si nasypeme takhle cibulku, najemno na kostičky nakrájenou mrkev a celer a restujeme to jenom do sklovata, aby to zesklovatilo. Takhle.
2: Říkal jste mrkev a celer, ne petržel, ne veškerou kořenovou zeleninu.
1: Může být i petržel samozřejmě. Teď na tu pánvičku přidáme namočenou červenou pšenici, kterou krátce zarestujeme takhle a takhle ji podlejeme zeleninovým vývarem.
2: To jste si připravili předem, takže to máme všechno po ruce. A to se vás zeptám, třeba když děláme rýži, tak děláme jako 1:2, to znamená hrníček rýže, 2 hrníčky tekutiny. U té pšenice taky si to máme nějak takhle odměřit?
1: Vůbec ne, to se nedělá nikde v troubě, to se dělá na plynu tady a vlastně to opakovaně podléváme, aby se nám to nepřipalovalo. Vždycky si nám vypaří trošku ta tekutina, tak to znovu podlejeme a pomalu to vaříme a díky tomu pomalému vaření se nám uvolňuje škrob, který nám to vlastně trošku zahušťuje. Risotto.
2: Takže to bude krásně takové to trošku mazlavější.
1: Mazlavější, přesně tak. A na závěr do tohohle risotta, když už je ta pšenice taková jakoby měkká, zamícháme vychladlé máslo, dochutíme solí a to máslo nám právě způsobí, že vlastně je to takový to mazlavý risotto.
2: Jak se dělá to risotto, tak to jste nám teď řekl. My vidíme sice tu přípravu, ale vy jste přece jenom pro jistotu už připravil tady. Ale ta filátka, ta jsou vlastně za 2 minutky, ta stihneme udělat krásně.
1: Takže vlastně osušíme utěrkou, nasolíme a opepříme. Tady máme rozpálenou pánvičku, vložíme na to přepuštěné máslo a ty filátka tam takhle vložíme kůží dolů a hodíme.

0: chvíli opékáme, aby se ta kůže hodně vypekla do křupava a maso zůstalo šťavnaté. To filátko vidíte, že je tak tenké, že se ani v podstatě nemusí obracet a rovnou můžete servírovat na talíř.
1: Víte, co by mě zajímalo? Přepuštěné máslo. My se stále vracíme do kuchyně našich předků, protože používali. Děláte si ho tady sami?
0: Děláme si ho sami samozřejmě, ale dá se i koupit.

0: Cukety plněné krutím masem, to je recept pro dnešní den, do třetice všeho dobrého. Zopakuji, plech vyložíme pečícím papírem, troubu včas předehřejeme na 180 stupňů, cukety. Podélně rozkrojíme, osolíme, opepříme, lehce potřeme olejem, rozložíme na připravený plech a pečeme při 180 stupních asi tak těch 15 minut. Cibuli oloupeme, nakrájíme na drobno, česnek oloupeme, nakrájíme na plátky, sýr nastrouháme. V pánvi na rozpáleném oleji orestujeme cibuli, přidáme česnek, mleté maso a chvíli to maso opékáme. Jde nám o to, aby to maso hezky zhrudkovatělo. Pak přidáme protlak, provencalské byliny, sladkou papriku a asi polovinu nastrouhaného sýra. No a touhle směsí naplníme ty předpečené cukety, posypeme zbylým sýrem a ještě tak 10 minut zapékáme. Tak to byl recept pro dnešní den. A na čem si pochutnáme teď? Teď by to chtělo něco na odpoledne ke kávě. A pro recept si dojdeme za Jaroslavem Hořením a etnografkou Vladimírou Jakoubějovou. A budeme s nimi nahlížet do kuchařských knížek našich babiček. A možná budete překvapení, protože už před lety bylo u nás dostupné lecos z dovozu. A to třeba i broskve.
1: V našem vyprávění o tom, z čeho a jak dříve připravovali hospodyně na vesnici i ve městě dobroty, které předkládali svým blízkým, si dnes něco povíme o broskvích.
2: Ovoci, které se donedávna v našem kraji moc nepěstovalo. Dnes se stromy obsypané lahodnými šťavnatými plody najdeme v zahradách i v našich končinách, ale v dobách našich babiček se pro ně chodilo na trh, kam je dodávali sadaři z Moravy.
1: První broskve se začaly pěstovat už před více než 4000 lety v Číně, odkud se díky obchodním cestám a hedvábné stezce dostali nejprve do Perzie, podle které získali i své latinské pojmenování Prunus persica, takzvaná perská jablka. Následně pak i dál na západ. Do Evropy je přivezli Římané, kteří je už v prvním století před naším letopočtem začali pěstovat na území dnešní Itálie. Odtud se broskve postupně rozšířily do celé Evropy, kde se je lidé naučili nejen konzumovat, ale taky šlechtit a roubovat. Do klášterních sadů v Čechách a hlavně na Moravě se dostali už ve středověku. Nicméně ve větším množství se u nás začaly vysazovat až v průběhu 20. století. Do té doby se k nám dovážely z Maďarska nebo z Itálie. Recepty na jejich využití v kuchyni se v českých kuchařských knihách objevily už v polovině 19. století. Uvádí je Hansgirková nebo sestry Kresbachovy. Na vesnici se začaly konzumovat o něco později. Nejčastěji se z nich připravovaly marmelády a džemy, nebo se s nimi pekly koláče a bublaniny. Pokud byla úroda bohatší, končila část plodů v pálenici, jako vonavá broskvovice. V lidovém prostředí se připisovala broskvím také léčivá síla. Babky kořenářky je doporučovaly pojídat při zácpě a zažívacích potížích, na podporu trávení, na nemoci srdce a cév i při horečkách. Rozmačkanou dužninu také ženy používaly jako domácí prostředek pro krásu. Odtud patrně pochází i známé úsloví o tvářičkách jako broskvičky.
2: To můžeme zkusit. A nebo si třeba upéct s broskvemi koláč. Podle receptu sester Kresbachových z knihy Domácí cukrářství z roku 1910. Koláč broskvový.
1: Utři pilně 8 deka másla z 8 žloutky, 8 deka cukru a 20 deka mouky, vyplň touto hmotou velkou vymazanou dortovou formu a pec si 10 minut. Pak polož na koláč tento otřené na půlky rozkrájené broskve rovnou stranou dolů a potři broskve tuhým oslazeným sněhem ze třech bílků a pec koláč ještě 10 až 15 minut při mírném ohni.

0: Pomalu se blíží 12. hodina a my budeme podávat oběd, cukety plněné krutým masem. Pokud jste začali vařit ve stejném čase jako my, budete mít hotovo, budete už za chvíli podávat, tak ještě rychle si poznamenejte suroviny na příští týden. To potěšíme vás, kteří jste na sladké, protože si uděláme žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem, takže to bude nejen chutnat, ale i krásně vypadat. Co budete potřebovat? 400 ml mléka, jedno balení toustového chleba, 3 vejce, 500 gramů měkkého tvarohu, pak ještě 2 žloutky, 200 gramů cukru moučka, sáček vanilkového cukru, 400 gramů drobného ovoce, podle toho, co budete mít, je toho poměrně hodně, 50 gramů másla a sůl. Takže 400 ml mléka, balení toustového chleba, 3 vejce, 500 gramů měkkého tvarohu, pak ještě 2 žloutky, 200 gramů cukru moučka, sáček vanilkového cukru, drobné ovoce, asi tak 400 gramů, 50 gramů másla a sůl. Tak kontrola. Mléko, toustový chléb, vajíčka, měkký tvaroh, pak ještě 2 žloutky, cukr moučka, vanilkový cukr, ovoce drobné, máslo a sůl. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi, no a pokud jste na sladké, tak věřím, že si pochutnáte. Budeme dělat žemlovku s ovocem a zapečeným sněhem. Takže uvařeno máme, suroviny známe. Co zbývá od Zdeny Kabourkové na závěr, jako vždy přání samozřejmě, tak tedy užijte si tu sobotu, dobrou chuť a mějte se hezky.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na, na,

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová základní škola v Pardubicích bude stát přes 700 milionů korun. Speciální vyslanci amerického prezidenta přiletěli do Moskvy, zítra by měli jednat i v Kyjevě. Pardubičtí fotbalisté mají další posilu, do týmu přišel obránce David Krčík. Odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michailou Spáčilovou, dobré sobotní poledne. Město Pardubice vysoutěžilo zakázku na stavbu nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách za 716 milionů korun. To je oproti původně plánovanému rozpočtu asi o 200 milionů méně. Radnice vybírala z 5 nabídek. Teď běží 15-denní lhůta pro případné odvolání účastníků tendru.
2: Pokud se proti výsledku výběrového řízení žádný z uchazečů neodvolá, začne město připravovat smlouvu s vítěznou firmou. Připouští také možnost zahájení stavby už v letošním roce. Dodavatel bude mít na zhotovení zakázky 20 měsíců. Nová základní škola pojme 540 dětí a podle radnice by měla ulevit vytíženým kapacitám základních škol v okolních městských částech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Mimo provoz bude zřejmě celý den. Informoval o tom vedoucí lanovky Jiří Špetla. Podle dat z poštovny Aneška měl dnes dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost až 90 km v hodině. Lanovka může být v provozu do rychlosti větru 60 km v hodině. Na Svitavském stadionu se dnes představí organizace zabývající se volnočasovými aktivitami. Jde už o šestý ročník akce, která nabízí různé zájmové kroužky nebo sportovní vyžití. Začíná v areálu sportoviště ve 13 hodin, říká mluvčí města Kateřina Kotasová.
3: Oblíbený je zejména u rodin s menšími dětmi, které si mohou vyzkoušet spoustu aktivit a třeba si i vybrat kroužek, do kterého by mohli začít chodit. Letošního ročníku se zúčastní 27 organizací. Nejedná se ale pouze o sportovní oddíly, ale také spolky, jako je Mateřské centrum, Zálesáci či knihovna. Nabídka tedy bude velmi rozmanitá.
0: Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to třeba společností Albert, Kaufland a Globus, ve kterém teď umělá inteligence pomáhá na vahách u ovoce a zeleniny. Podle prodejců může technologie pomoci vybrat správné zboží a díky tomu i zrychlit nakupování a ušetřit práci obsluhujícímu personálu. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner jsou v Moskvě. Dnes by se měli setkat s ruskými představiteli a v neděli dorazit i na jednání do Kyjeva. Podle prezidenta Trumpa předloží plán na ukončení války na Ukrajině. Sport. Pardubičtí fotbalisté v závěru přestupního období posilují. Po Denisu Halinském mají dalšího hráče do obrany. Z Plzně přišel na východ Čech David Krčík. S klubem podepsal 4letou smlouvu a sám popisuje, jaké jsou jeho největší přednosti a čím by mohl týmu pomoci.
4: Tak jsem, myslím si, že inteligentní hráč, vím dobře rozpoznávat situace na ihrisku. Myslím si, že mám dobrou organizaci hry, co týká defenzivy. Vím dávat góly, co jsem potvrdil minulou sezonu, takže pevně věřím, že tými gólmi pomůžem. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat, nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchaný kamion překáží na dálnici D11. Stojí před 105. kilometrem ve směru na Polsko a kolem vozidla se pohybují lidé, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré sobotní poledne, tak vás zdravíme, milí posluchači. Máme v tomto měsíci první možnost nechat si zahrát svoji oblíbenou muziku, tak ji nepromarněme.
1: Písničky od srdce a Jan

0: Jak svět přichází o básníky, Vítězslav Vávra začal a vy budete pokračovat na telefonu 726464848, na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz a na SMS-kovém čísle 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo bude první? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, tady je Monika Zelendová a já bych ráda nechala zahrát babice a dědovi, paní Jarmile a panu Zdeňkovi Zelendovi z Topole k výročí jejich diamantové svatby, kterou měli 3.9. s přáním hodně zdraví do dalších let a to jim přeje celá rodina.
0: Dobře, a jakou písničkou potěšíme jubilanty?
2: Bylo by to Něžné konvalinky, jestli máte, ano. Od Pardubické šestky.
0: Konvalinky, jestli budou zrovna od Pardubické šestky, úplně nevím, ale Něžné konvalinky tady máme. Počkejte, Bílé konvalinky, Něžné konvalinky, jo, už je vidím, tak a Pardubická šestka zrovna je, tak jsou připravené. Tak jo, mějte se moc hezky.
2: Děkujeme moc krát, hezký den. Naslyšenou.

0: Tak, úvod máme za sebou a kdo bude dál? Dobrý den.
1: Já vás zdravím, pane Vamberský, tady Bedřich z Pardubic.
0: Tak co to bude, Bedřichu?
1: A my bychom s manželkou chtěli dát zahrát naši dceři.
0: Ano.
1: Paní Věře Martinkovi. Sice narození měla včera, ale dneska se to bude slavit. Takže jí přejeme všechno nej. Hlavně zdravíčko, aby byla fit. Mm-hmm. No prachy si musí vydělat, ještě není na důchod, tak ať maká. A že teda, no, tak ať se má.
0: Dobře.
1: A prosím vás, dali bychom zahrát od Věry Špinarový Tenkrát na západě.
0: Vrátíš, ano, je to připravené.
1: Jo, takže moc krát děkuju. Zdravím taky vás a celý rádio.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, díky, naschle.

0: Věra Špinarová a někdo by měl zase být na telefonu, kdo pak nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Žamberský, Tonda Žamberk.
0: Tondo, zdravíme Žamberk, tak co pro vás můžeme udělat, povídejte.
1: No, jednak bych chtěl pozvat na žamberskou pouť, která se koná dneska. Kdo to nemá daleko, svítí sluníčko, 19 stupňů, je to tak akorát. A poprosil bych Lucii Bílou, Arakain a Tigřici na roztočení.
0: Zimní královnu mám maximálně. Tigřice není, Zimní královna od Arakainu a od Lucie Bílé.
1: Tak si dáme.
0: Jo, tohle. Může být, dobře.
1: Může být.
0: Tak, jdeme děkuji hrát. Pěkně. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Svitavy slaví 770. narozeniny.
2: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
1: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
2: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
1: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
2: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
1: Těší se na vás Jitka
2: a Mirek.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: Ano, je to on, vašich uší žampion, a teď také další z vašich písničkových pozdravů. Mrkneme se, co nám píšete. Dobré poledne, milé rádio, zahrajte mi prosím písničku Štěstí je krásná věc pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu. Děkuji, napsala Zdena.

Karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Přesně tak, štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš, jak zpívá Richard Miller. Tak kdo bude mít teď štěstí a nechá si zahrát něco? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Anička Český Třebový.
0: Zdravíme do České Třebové, tak co to bude, Aničko?
1: No tak bych chtěla nechat zahrát, taky pořád vás poslouchají Marta Cápalová a Miladě Šťastný, ty vás mají rádi a poslouchají to každý poledne, tak bych jim chtěla nechat zahrát Jarošovský pivovar.
0: Dobře, tak už
1: a
0: je to tady.
1: A jsem ráda, poslali se nám zase deštíček, ano.
0: Jo, to je dobře, to je dobře. No mě to potěšilo, když jsem se ráno probudil a za okny viděl, že prší, tak jsem si říkal, je, hurá, konečně, doufám, že bude pršet aspoň týden v kuse. No, pršelo akorát 2 hodiny v kuse, ale stačilo to zatím.
1: Ale jo, musíme být rádi už teďka,
0: tak,
1: že jo?
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Tak se tam mějte na tom vršku.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou a budeme si přát, aby ten déšť opravdu byl minimálně ty 2, 3, třeba i měsíc v kuse.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další z telefonátů, kdo pak tentokrát volá? Dobrý den.
2: Tady Milada z České Třebové.
1: Zdravíme do České Třebové, paní Milado. Tak co pro vás můžeme udělat?
2: Já bych na revanš paní Aničce poslala taky pěknou písničku a tak třeba Lásko nečekej, nebo něco takového.
1: Lásko nečekej, dobře, najdeme. Nečekej, tak schválně, máme. Počkejte, ale to Věra Špinarová už hrála.
2: Tak něco jiného. Třeba Hospůdko známá, no, nebo
1: dobře,
2: od Majera.
1: Jasně, Hospůdko, dobře. Tak, je to připraveno.
2: Pěkný den a děkuju vám.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou. Tak, po jedné hospodské ještě jedna hospodská právě teď.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

hospůdko známá po Jarošovském pivovaru, tak ještě by mohla klidně přijít jedna hospodská. No, co budeme hrát je stále ještě na vás, až do 13. telefon 726 46 48 48, může se

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo dál nám volá. Kdo pak? Dobrý den.
2: Krásné dobré odpoledne, pane Vambersku. U telefonu Ondra Vrchovnická. Já bych chtěl dostat písničku Peřina od Honzy Nedvěda.
1: Peřina.
2: No, ano, ano.
1: Dobře, dobře. Komu to bude, Peřina? Komu
2: tak samozřejmě bude to samozřejmě jako vždycky. Pro vás, pane Vambersky, pro všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice, pro moji mámu, pro mého tátu, pro všechny, co poslouchají Českého rozhlasu, všem, co poslouchají Český rozhlas Pardubice a jinak samozřejmě úplně pro všechny. Přeji krásný víkend, u nás je posvícení, takže plánujeme, u nás je skupina ABBA.cz, Budeme poslechnout.
1: Tak si to užijte. Mějte se moc hezké posvícení. Naslyšenou.
2: Krásný vítěz a zase někdy naslyšenou.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
3: A někdo na telefonu se mnou. Kdo pak? Dobrý den.
4: Dobrý den. Prosím vás, zahrajte písničku od Hany Zagorové, Čarovná řeka.
3: Dobře, řeka zázraků. Komu to bude?
4: Řeka zázraků. Ano. No, jo. Pro všechny, kdo ji měli rádi.
3: Dobrá, dobrá. Tak písnička je připravená. Mějte se moc hezky.
4: Naschledanou.
3: Naslyšenou.

0: Řeka zázraků, Hanička písnička, v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, tak další z vašich pozdravů je připravený. Tentokrát budeme hrát Petře Davidové, Alici Strouhalové a Barunce Slavíčkové pro dobrou náladu, radost a pro pohodu od Strnadových.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý

0: A jdeme do finále. Poslední písničkové přání této hodiny. Kdo pak ho obstará? Dobrý den.
1: No, dobrý den, pane Vambersky, ale tady je posluchačka Jarka a já se omlouvám Jerušce, že jsem nemohla přijít na ten váš koncert na známých. Byla jsem si domluvila, že mě spobužil, jenom že mi se udělalo špatně a musela jsem zůstat doma. A chtěla bych zahrát i pro všechny tu balíček a také pro moji Marušku Černou, která je toho času v Zaškovicích.
0: Dobře.
1: Tak vám moc děkuju.
0: Ale
1: ještě vám všem děkuju, jsem slyšela od Zuzky, jaký to bylo pěkný na zámku. Já jsem se tak těšila, no bohužel zdraví její úplně.
0: Tak příště, tak jo.
1: No,
0: mějte se moc hezky.
1: Jestli tady ještě budu, víte, už na to nemá leta. Tak jo, děkuju moc.
0: Mějte se pěkně, ať se vám daří. Naslyšenou. Tak tedy poslední písničkové přání této hodiny, Balíček karet.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
3: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu, přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Je Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Výjimečný rok světově proslulého operního pěvce. Premiérový dokument Štefan Margita. Čas přítomnosti. ČT2. Z kláštera do náruče osudového muže. Z chudé šlechtičny nejmocnější dámou Francie. Angelika Markýza Andělů. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Třináct hodin.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Dopravní podnik Pardubice mění jízdní řád 14 linek. Ruské síly zaútočily na letiště v Kyjevě. Do ukrajinské metropole mají zítra dorazit američtí vyjednavači. V Pardubicích se uskuteční poslední kvalifikace na letošní ročník Velké Pardubické. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Se začátkem školního roku se změnily jízdní řády pardubické MHD. Na některých trasách se zároveň zvýšila frekvence spojů, především v době začátku a konce školního vyučování. Největší novinkou je návrat většiny linek na trasu přes Labe v ulici Kapitána Bartoše, kde je už v provozu mostní provizorium. Znovu tam jezdí linky číslo 2, 6 a 18 a také noční linka číslo 98. Změny se týkají celkem 14 linek.
5: Například linka číslo 9 do Sezemic teď využívá nově otevřenou část obchvatu, jinak jezdí také některé spoje do Tuněchod, Úhřetic nebo Starých Čívic. Vybrané trolejbusy linky 3 do Lázní Bohdaneč navíc pokračují až do nové zastávky u Mlýnů a obsluhují také zastávku na Pískách. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Arkády v zadní části historické budovy radnice v Moravské Třebové mění svoji podobu. Město je postupně obnovuje a restauruje z grafity. Teď dělníci pokládají novou dlažbu a práce částečně omezují provoz na odboru investic. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinská letiště v Kyjevě a nedalekém Borispilu. Na sociálních sítích to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Údery označil za reakci na plánovanou nedělní návštěvu vyjednavačů amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kyjevě. Steve Witkoff a Jared Kushner mezitím přiletěli do Moskvy. S ruskými zástupci by měli mluvit o případném obnovení rozhovorů o ukončení války.
6: Sport.
3: Na pardubickém dostihovém závodišti se poběží poslední, tedy čtvrtá kvalifikace na říjnovou Velkou Pardubickou. Do hlavního dostihu dnešního dne je přihlášených 9 koní.
7: Právo startu v nejslavnějším tuzemském dostihu má už 23 koní, další mohou přibýt ještě ze zahraničí. Hlavní pozornost bude upřena dnes na dvojici reprezentující stáj DS Pegas. Desetiletý Godfrey předloni vyhrál společně se Sexy Lordem. Kvůli zranění se v dostihu představí poprvé od loňského května. Dalším favoritem je High in the Sky, který v loňském ročníku velké skončil na druhém místě. Kvalifikace startuje jako šestý dostih dne v 16 hodin. Z Pardubic, Otagu Tvěrt, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí za 54. kilometrem ve směru na Jaroměř a silný provoz aktuálně čekejte v Pardubicích na kruhovém objezdu pod nadjezdem Paramo a také na křižovatce nadjezd Paramo. Tolik doprava, Český rozhlas Pardubice přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přeji vám pěkný den. Během prázdninových měsíců jsme si užili krásné zámecké leto, ale protože už začalo září, vracíme se zpátky s našimi tradičními výlety, tak buďte pěkně vítáni. No a vzhledem k tomu, že počasí nám stále ještě přeje, užijeme si je dnes hlavně venku. Vezmeme vás na místo nedaleko středočeského hradu Valečova, kde nahlédneme do pískovcových skalních bytů, kterým se říká Valečovské světničky. Potom zamíříme na jižní Moravu do Národního parku Podyjí a využijeme toho, že tam po mnohaletém zákazu zpřístupnili vyhlídku zvanou Devět mlýnů. Co všechno je z ní vidět a proč se jí tak říká, to prozradíme za chvíli. Vypravíme se také na pastvinu u města Sušice v Plzeňském kraji, kde se bez problémů mohou pást lidé i zvířata. A to doslova i obrazně. A nakonec navštívíme cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě na jihu Čech, který ukrývá mimo jiné i jednu velice cennou relikvii. Pochopitelně máme pro vás i novou soutěžní otázku a nové ceny do soutěže. Tak vám přejeme dobrý poslech.
8: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes vypravíme do Středočeského kraje, jen kousek od skalního hradu Valečova. Najdeme tam do pískovce vytesané skalní světničky, které můžete znát z pohádky Lotrando a Zubejda. Ty ve filmu sloužily jako loupežnická obydlí, kdysi dávno v nich ale skutečně bydleli lidé. Domov tu našla porodní bába i topič z nedalekého cukrovaru. Jak se jim ve skalách bydlelo a kolik lidí tam vlastně žilo, se vydala zjistit naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Nacházíme se nedaleko obce Boseň, poblíž Mnichova hradiště. Minuli jsme hrad Valečov a dostali jsme se mezi skály, kde se to nacházíme. Vypadá to tady trošku jako náměstí.
2: Nacházíme se v areálu skalních bytů, nebo někdy také můžeme slýchat název Valečovské světničky, potřeba nesplést si to s těmi drábskými, které jsou taky v této části Českého ráje. A v podstatě máte pravdu, jsme na takovém náměstíčku nebo návsi, protože všude tady kolem nás jsou vlastně pozůstatky obydlí, která jsou ovšem dosti atypická, neboť byla vytesána do skály.
1: Archeolog Filip Krásný mě tady provádí a je vidět, že tady není poprvé, že ví kudy kam. K čemu to sloužilo?
2: Těch teorie víc. Jedna říká, že zde měli žít sloužící obyvatelé hradu Valečova. Druhá varianta je ta, že jde o pozůstatky husitského zimního tábora. A o těch počátcích toho tedy moc nevíme, ale víme dost o závěrečných fázích osídlení tohoto místa, které vlastně skončilo až v roce 1892, kdy odsud byli v podstatě vyhnáni úřady mnichovohradišskými takzvaní skaláci, což bavíme se o několika desítkách osob, o několika rodinách, kteří zde žili a v tom roce 1892 tedy byli vyhnáni.
1: Tak jdeme na návštěvu.
2: Jsme u rodiny Koudelků. Víme, že František Koudelka pracoval v hradišti jako obuvník a víme to díky tomu, že se vlastně zachoval plánek, kde jsou zakresleny ta jednotlivá obydlí a je tam připsáno, kdo je obýval.
1: Dnes to tady vypadá hodně divoce, ale to bydlení mohlo být docela pohodlné.
2: Ano, určitě zde bylo dřevěné ostění, klasické dveře, dost pravděpodobně byly i stěny obloženy dřevem a taktéž podlaha, byla zde i okénka, jak můžeme vidět, a ve většině těch světniček jsou i stopy vlastně po nějakém otopném zařízení, po ohništi a po komíně, kde se mohlo vařit a samozřejmě v zimě bylo potřeba zatopit.
1: Filip Krásný si pro mne připravil průvodce starodávného.
2: Ano, je to úplně první nejstarší průvodce, vrch mužský z okolí, napsalo František Kysela. A takovým docela romantickým slohem jsou zde popsány zdejší památky. Ve stínu Valečova leží četné obývané skalní byty, až donedávna se zde nalézaly. Strach před cholerou, spíše ale přízeň nelidská obyvatelstvo odsud vypudila a brdlohy ty zničila na nemalou škodu zvědavců a mnohého přítele rarit a zvláštností. Že by se toto však dálo z ohledu zdravotních nelze připustiti, neboť nebylo zdravějších lidí na světě nad tyto skaláky.
1: Byli o tu žilí.
2: Nepochybně.
1: Podíváme se tamhle ještě.
2: Byly tady jaký chlévy, to máme doloženo, tak můžeme asi si představit i nějaké menší zahrádky třeba oplocené, takže skutečně taková hobití vesnička.
1: Nejlepší představu o tom, jak se tady bydlívalo, si uděláte přímo na místě. Valečovské skalní světničky jsou přístupné po celý rok. Cestou se nezapomeňte zastavit také na hradě Valečov.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Skalní světničky i nedaleká zřícení na hradu Valečova jsou vyhledávanou filmovou lokalitou. Jak už jsem říkal, vidět jste mohli třeba ve filmu V pohádce Lotrando a Zubejda, ale také v dalších pohádkách Rumpl, Cimpr, Campr anebo Dešťová víla.

Dneska, kdy poprvé vysíláme po prázdninách klasické výlety, pro vás nemám žádné vyhodnocení soutěžní otázky. Celé dva letní měsíce jste s námi mohli soutěžit každý den dopoledne. Ceny byly velmi lákavé. Cestovatelský balíček, kde byly sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. Hrálo se také o soukromou prohlídku na zámku. A na závěr, to bylo minulý pátek, jsme vylosovali tři posluchače. Vlastně byly to tři ženy posluchačky, které si užijí pobyty na zámku Třešť. Vždycky samozřejmě pro dvě osoby. No a je k tomu spousta bonusů, třeba namátkou romantická několika chodová večeře při svíčkách. No a protože pokračujeme v našich známých, řekněme klasických výletech se spoustou reportážních typů, čeká na vás i nová soutěžní otázka. Pochopitelně, že máme připravené i zajímavé ceny. Tak poslouchejte dál a dovíte se, co jsme pro vás nachystali.

0: Jedním z míst, které byste rozhodně neměli vynechat při toulkách Národním parkem Podyjí na Znojemsku na jižní Moravě, je vyhlídka 9 mlýnů. Dlouhá léta se na ní nesmělo, protože se nachází v chráněném území, ale nakonec bylo rozhodnuto, že za dodržení určitých podmínek se tam zájemci podívat mohou. Jaké výhledy nabízí, se vydal zjistit náš jihomoravský kolega Zdeněk Truhlář.
1: Příjemnou procházkou od obce Hnanice přicházíme s botaničkou Národního parku Podyjí Lenkou Reiterovou k vyhlídce 9 mlýnů. Tady začíná klidová zóna.
2: Je to tak, někde Národní park začíná plochou, která leží mimo klidové území, ale tady, vzhledem k tomu, že jsme přímo na skalní hraně k údolí Dyje, už začíná klidové území přímo hranicí Národního parku.
1: Tohleto místo lidé dobře znají už dlouho, ale mám takový pocit, že dříve se sem snad i nesmělo.
2: Vzhledem k tomu, že to vždycky bylo v klidovém území Národního parku, anebo předtím v první zóně, která měla vlastně stejný návštěvnický režim a nebyla tady značená turistická stezka, tak tahle ta vyhlídka nebyla veřejnosti oficiálně přístupná. Ta vyhlídka samozřejmě byla známá mezi místními lidmi a postupně ji poznávali i turisti, zvyšovala se tady návštěvnost, která byla vlastně nelegální, a my jsme řešili na správě Národního parku takové dilema, jestli tu cenou vegetaci, která tady roste, víc střežit, posílat sem strážní službu a hlídat to, nepouštět lidi na vyhlídku, anebo jestli naopak udělat sem oficiální stezku. Nakonec jsme se rozhodli najít takový kompromis mezi striktní ochranou přírody a možností vstupu veřejnosti, a na tom kopečku na vyhlídce jsme vymezili plochu takové okružní stezky pro turisty, pro návštěvníky, s tím, že je ohrazená zábradlím, proto aby návštěvníci nevstupovali do těch cenných porostů, které na té vyhlídce rostou.
1: My se pomalu blížíme k samotné vyhlídce. Jaké cenné rostliny tady rostou?
2: To nejcennější, co tady na tom kopečku na vyhlídce máme, je malá populace koniklece velkokvětého, což je evropský chráněný druh. A ta velká návštěvnost vedla právě k tomu, že populace koniklece začala ustupovat pod tlakem toho sešlapu lidských bot. Dneska, co je tady to zábradlí, tak populace koniklece tady zase prospívá a zase nám tady kvetou.
1: Když se budeme držet té stezky, která je vymezena, tak se nám otevírá nádherný pohled do údolí řeky Dyje. Co všechno odsud můžeme spatřit?
2: Můžeme vidět velký meandr řeky Dyje kolem vrchu Šobes. Kolem toho meandru je lokalita, která se říká údolí 9 mlýnů. Podle toho, že tady kdysi 9 mlýnů skutečně stávalo, zbyly po nich místy ruiny, někde na řece vidíme i původní jezy od těch mlýnů. A dál můžeme vidět krásný pohled na amfiteátr meandru Šobes se světoznámou vinicí. Kolem vinice potom zakrslé teplomilné doubravy, které jsou docela typickým biotopem Podyjí, nejenom Národního parku, ale těch skalnatých strání kolem Dyje tady vůbec.
1: Vyhlídka 9 mlýnů rozhodně stojí za návštěvu, ale vy určitě budete mít nějaký tip, kdy je nejlépe se sem vypravit.
2: Samotná vyhlídka je nejkrásnější brzy na jaře, když rozkvetou koniklece. Nádherné fialové květy po celém kopečku. Je ale dobré vyhnout se nejatraktivnějším termínům, jako jsou prodloužené víkendy, Velikonoce, svátky a podobně, protože to je tady opravdu hodně lidí a stát frontu na vyhlídku asi nechcete. Je třeba asi zdůraznit, že tady ten pohled do údolí je krásný po celý rok, takže vlastně jakýkoliv termín si vyberete, tak si tady užijete krásného pohledu do krajiny.
0: S botaničkou Lenkou Reiterovou se na vyhlídku 9 mlýnů v Národním parku Podyjí vydal kolega Zdeněk Truhlář. A pokud si chcete udělat představu o tom, jak krásně to tam vypadá, můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webu našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Snad je to tím, že byli jsme neskromní.

0: Na pastvině za Sušicí v Plzeňském kraji se mohou napást lidé i zvířata. Celý název místa zní Pastvina, jedlý park a minizoo. A jeho majitel ho buduje a rozšiřuje už 10 let. Nachází se kousek od řeky Otavy a je kombinací volnočasového parku, přírodní zahrady a vzdělávacího prostoru. Kromě odpočinkových a herních zón tam funguje i sezónní vegetariánské bistro, točená zmrzlina z vlastního ovoce a nabídka bylinek, zeleniny a domácích produktů. Do jedlého parku jménem Pastvina nás vezme naše plzeňská redaktorka Jitka Doubravová.
1: První nápad přišel v roce 2014. Tehdy mě napadlo, že by bylo fajn vytvořit prostor, který by nebyl zaměřený na estetiku, ale na užitkovost jako takovou.
2: Popisuje majitel Pavel Šašek.
1: To znamená prostor, kde by se mohli lidi vyloženě napást. Proto asi i název Pastvina.
2: Já jsem si spojovala ten název Pastvina se zvířaty.
1: Samozřejmě je to několika významový. Chceme, aby se tady pásli nejenom lidi, ale i volně žijící živočichové, hmyz, půdní organismy, aby tady každý živáček měl něco svého k jídlu.
2: Jak to všechno začalo?
1: Ty pozemky byly vždycky buď pastvinou, anebo zemědělsky využívané. A my jsme zkrátka začali postupně na té holé louce budovat ohrady, zázemí pro lidi, sázet jedlé keře, jedlé stromy, bylinky.
2: Fungujete 10 let.
1: Ta zahrada vás učí trpělivosti. Zároveň tak trošku učí nepřipoutávat se příliš ke konkrétním vizím, protože se jí musíte přizpůsobovat. Jo? Musíte mít pokoru, musíte jí ustupovat. Takže plány se tady za 10 let změnily xkrát. Různý dílčí projekty vznikaly, zanikaly, měnily se. Kameny se přesouvaly z místa na místo, ohrady se přesouvaly. Ale ten základ jako pro ten jedlý park, pro ten prostor pro lidi, kde budou moct odpočívat, napást se, jak už pohledem, tak třeba i něco dobrého si koupit nebo sníst, tak ten zůstal.
2: Tady jsme minuli králičí výběh, tady je dokonce i klokán.
1: Jo, máme i klokánka, no. Co se týče zvířat, tak my se snažíme nebrat sem, nekupovat, neumístěvat tady exotická zvířata, spíš se snažíme o domestikované druhy a různá hospodářská zvířata.
2: Tyhle jsou ovce.
1: Jsou tady taky pštrosy, máme oslíky, máme kozy, husy, slepice jsou tady samozřejmě, morčátka, prasátka. Na ty nesmíme zapomenout, to je velký hit.
2: Některá z nich si můžou návštěvníci, zejména děti, prohlédnout opravdu zblízka.
1: Naše králičí ohrádky už jsou kontaktní, to znamená, děti můžou vstupovat přímo do ohrádek a všechna zvířátka si u nás můžou nakrmit.

0: a uprostřed je nádherná bylinková zahrada.
1: Tomu se říká sluneční past. Ta expozice je dělaná tak, aby ty převážně původně středomořské byliny byly celý den nastavený sluníčku, kumulovalo se sluneční záření.
0: Procházíme kolem bylinkových políček, vidím, že tady je velký záhon echinacei a naproti máte i sušárnu, kde si ty byliny sušíte.
1: Sklízíme a zároveň zpracováváme, děláme různé směsi, čaje, sirupy, těch produktů bylinných přibývá.
0: Krásně to tady voní. Jaké jsou vaše plány a sny?
1: Já jsem vždycky chtěl, aby to byl živý prostor a v tuhle chvíli směřujeme k tomu, aby se stala pastvina živou učebnou, živou hernou, živou lékárnou a živou uměleckou expozicí.
2: Na pastvině se konají také různé kulturní akce a workshopy, jak pro děti, tak i pro dospělé. Navštívit můžete i sezónní ochutnávky. Jedlým parkem, přírodní zahradu i mini zoo v jednom nás provedl majitel Pavel Šašek. Výlety. A je tu soutěž. Pokud si uděláte výlet do Karlových Varů, tak si určitě udělejte čas na cestu lanovkou. My vám ve výletech zítra jednu představíme. Půjde o vskutku netradiční podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. V tomto lázeňském městě ale najdete ještě jednu lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A otázka. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Za A výšina, za B bazény. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Hraje se textovými zprávami, nikam nevolejte na rozdíl od zámeckého léta. Takže jak se píše ta textová zpráva? Pište si výlety, krátce vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko podle odpovědi a následuje druhá mezera. Pak připojte vaše křestní jméno, příjmení prosím v tomto pořadí, doplňte adresou, včetně poštovního směrovacího čísla a do nedělní půlnoci odešlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Takže o rychle schnoucí ručníky hrajeme vhodné na cestu, no a hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září. Ve hře je výletnický batoh, je to batoh s reflexními prvky vhodný na hraní či večerní či noční cesty, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, lahev, alulahev, tedy hliníková lahev, no a kniha Sedmi krásky na cestách, to abyste si mohli udělat na nějaké romantické zastávce a vyhlídce se třeba chvilku, kdy se podíváte do knížky, něco zajímavého si přečtete. Takže posílejte textové zprávy, vyhodnocení vás čeká opět příští víkend. Na konci dnešního pořadu otázku ještě zopakuji. Pochopitelně její znění najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak vám držíme palce.

0: A teď se ve výletech spolu s naším jihočeským redaktorem Zdeňkem Zajíčkem vydáme do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě. Čeká nás tam gotická kaple se secesními prvky, jihočeské madony, rožmberská hrobka a nakonec pancéřové dveře, za kterými je uložena mimořádně cenná památka Závišův kříž.
1: S převodem vyšebrodského kláštera Justinem Berkou jsme v klášterní galerii. Pojďme ji představit a pojďme přiblížit alespoň část toho, co tu vystavujete.
2: Je to bývalá zpovědní kaple gotická, ale v secesní době ji pan opat Leopold Vačkář přestavěl na zvláštní tvar secesní. Vidíte ty lampy, ty jsme obnovili, ty jsou z roku 1890 až 1895 originál, vyzdobené secesně, což teda je taková jaksi rarita, gotika a secese, takovej příkop mezi tím, a je tady celá kolekce jihočeských madon, vidíte, krásná. Tamhle vidíte sochu svatého Mikuláše z kostela svatého Mikuláše v Rožumberku, dali jsme ji sem z bezpečnostních důvodů. No a potom takzvané ukřižování z Vyššího Brodu, je to od mistra Třeboňského z roku 1380 a tento obraz je opravdu vrcholné dílo mistra Třeboňského a v naší galerii také byl navrácen z Národního muzea 1991.
1: A teď projdeme dál do míst, která už tak přístupná nebývají. Stojíme v presbytáři cisterciáckého klášterního kostela, pod nímž je ta slavná rožmberská hrobka. A v té hrobce, co je pod námi, tam jsou pohřbeni všichni Rožumberkové, kromě jednoho, kromě Viléma.
2: Ano, kromě Viléma jsou tady vlastně téměř všichni. I jejich ženy, že je tady královna Viola Těšínská, poslední také žena Kateřina Zluděnic, posledního Rožumberka, a i děti jejich někteří.
1: Ale co se týče slavných osobností, tak tady ve Vyšším Brodě je pohřben jeden člověk. Jeho jméno v té poslední době znělo v souvislosti s Vyšebrodským klášterem velice často. Myslím tím Závišův kříž a Záviš z Falkenštejna. On tedy tady asi není pohřben celý, je to tak?
2: Jeho hlava je pohřbená v kapitulní síni. On je významným donátorem, poněvadž daroval tu nejzácnější relikvii klášterní, Závišův kříž, po něm pojmenovaný, že ano.
1: Můžeme se tam podívat?
2: Jdeme tam, ano.
1: Tak ten zvuk dveří už říká mnoho, protože jsou evidentně pancéřové. A my vstupujeme do oratoře před jeden z národních pokladů. Pokud se ho budu snažit popsat, tak dvojitý kříž na zlatém podstavci, celý zlatý a obložený drahokamy.
2: Je to velmi vzácná relikvie, zlatá, a uvnitř, vidíte ten korpus, tam je právě to dřevo svatého kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus. Závišův kříž patří mezi 10 nejvzácnějších církví uznaných relikviářů. Je to potvrzeno papežskou bulou.
1: Když už jsme tady v této prostoře, vy tomu říkáte oratoř, ale co to vlastně je?
2: Tak, je to modlitebna. Tady za tím křížem bylo dříve veliké okno a tady seděli Rožumberkové a byli účastní na mši svatý, která byla dole v presbytáři v kostele. Proto se tomu je oratoř.
0: Říká převor Justin Berka, který nás provedl cisterciáckým klášterem ve Vyšším Brodě na jihu Čech. Návštěvníci si mohou při prohlídkách projít klášterní galerii i další historické prostory. Na samostatné trase také rožumberskou oratoř se Závišovým křížem.

Posloucháte Výlety, čeká nás závěr, připomenutí soutěžní otázky. Možná ve Varech znáte lanovku, která vede buď to ze zdola nahoru, to znamená z divadelního náměstí k hotelu Imperial nebo obráceně. Je to docela zajímavá historie, protože ta lanovka byla vybudována vlastně pod zemí, protože původní majitel nechtěl platit výkup těch pozemků nahoře, na zemi, takže proto je to takové šikmé metro, které vede z vrchu dolů a samozřejmě obráceně. Tuším, že každých 15 minut. Jenže ve Varech nenajdete jenom tuto lanovku. V lázeňském městě je i druhá, její spodní hranice je v uličce Mariánská, víc nenapovím. Věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou dvě možnosti. Za A, na výšinu přátel k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal Ačko nebo Bčko. Všechna pravidla najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz, ale já jenom připomenu přeci jenom aspoň dneska tu textovou zprávu, jak se píše. Výlety, krátce Vylety, mezera, pak Ačko nebo Bčko a opět mezera. Pak jméno, příjmení a adresa, včetně poštovního směrovacího čísla. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do zítřejší půlnoci. To odeslání je za 4 koruny. A hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je pro dnešek všechno. Zítra vás mimo jiné zavezeme nebo dopravíme vzduchem, éterem na lanovku v Karlových Varech. Odpověď na soutěžní otázku se sice ještě nedovíte, ale za to se s námi můžete svést od hotelu Imperial na divadelní náměstí, tedy přímo dolů na tu kolonádu. Tak to je všechno. Pavel Kudrna za tým výletu vám přeje hezký zbytek soboty. Těším se zítra po 13. hodině opět naslyšenou. Do té doby vše dobré.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obnova staré radnice ve Svitavách se prodraží. Navržený schodek rozpočtu je nepřijatelný pro 62% lidí. Pardubičtí fotbalisté nastoupí v 7. kole šance ligy proti Slovácku. Většinou oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Rekonstrukci staré radnice v centru Svitav zkomplikoval nevyhovující stav nosných trámů. Město je bude muset vyměnit, což si vyžádá více času i peněz. Obnova se tak prodlouží a její náklady výrazně vzrostou, vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Celá přestavba prvního patra se tak prodlouží, i tak počítáme s dokončením v příštím roce. Předpokládané navýšení investice je z 8 na 12 milionů korun. V prostoru staré radnice vznikne 7 kanceláří, do kterých se přesune investiční oddělení a oddělení školství a kultury.
0: Lidé v Pardubicích a okolí mohou využít novou internetovou mapu míst, kam odevzdat nepotřebné oblečení a další textil. Portál Obleč Pardubice ukazuje, kde je možné oblečení darovat k dalšímu využití nebo odevzdat k recyklaci. Mapa zahrnuje také second-handy, charitativní organizace a sběrná místa.
3: Podle průzkumu využívá textilní kontejnery 64% obyvatel Pardubic. Kraje. 13% lidí naopak vyhazuje nepotřebné oblečení do směsného odpadu. V Pardubicích je teď více než 40 kontejnerů na textil a postupně mají přibývat další. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: V Ronově nad Doubravou připravují rozšíření knihovny. Město před časem odkoupilo sousední budovu, kterou chce nechat upravit. V nové části radnice počítá také s otevřením informačního centra. Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Na začátku září v něm odpovídalo na 780 lidí. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný, zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají. Nejvíce pochopení pro něj mají voliči hnutí ANO.
1: Sport.
0: Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar předčasně ukončil sezónu a mimo jiné přijde o mistrovství světa. Slovinský cyklista dal přednost léčbě operované klíční kosti a dalších zranění z Vuelty. Fotbalová šance liga pokračuje o tomto víkendu zápasy 7. kola. Pardubice nastoupí venku od 15 hodin, to bude na hřišti v Uherském Hradišti proti Slovácku.
4: Ani jeden z týmů nezažívá povedený vstup do nového ročníku. Slovácko má na svém kontě 2 body. Východočeši jediný. 5 ze 6 duelů prohráli. Vedení přivedlo 2 nové hráče. Na hostování přišel ze Slavie Denis Halinský, z Plzně přestoupil David Krčík. Oba by měli pomoci v obranných řadách. Krčík kvůli trestu v dnešním zápasu hrát nebude, Halinský s týmem odcestoval. Utkání začíná na stadionu v Uherském Hradišti v 15 hodin. Z Pardubic, Otaku Tvěrt, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 stupňů. A zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno. Nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odstavené porouchané osobní auto překáží na 35 v Litomyšli, konkrétně s ním počítejte v části Nedošínský háj. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Co nás čeká v této hodině dobrého odpoledne z Pardubic? 30 000 aut denně a pod nimi také rozkopaná silnice. To přesně Kočáru v okruhu v Hradci Králové dostává teď nový asfalt. My se tam podíváme už za chvíli a nabídneme v této hodině také vzpomínku na náš narozeninový koncert a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. A to od Vladimíra Mišíka, Ivety Bartošové, Miroš Birky a nebo Karla Černocha.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Vlaškách Vladimíra Mišíka se podíváme na počasí. Pronostika pro dnešek říká, že po teplém září zle se říjen tváří. Tak uvidíme, jak se říjen bude tvářit. Jinak trocha historie, také nejteplejší 5. září, zatím z roku 1929, tehdy bylo 32,5 stupně Celsia. A o rok později, v roce 1930, zase naměřili meteorologové v Popkovicích ani ne 2,5 stupně nad nulou. Co se týče srážek, tak nejvíc zatím pršelo v roce 2011, 5.9. Naměřili tehdy meteorologové skoro 53 mm na metr krychlový. No, dnes po ránu nás také probudil na mnohých místech osvěžující deštík, ale bohužel ho nebylo tolik, aby to dostačující mírou pomohlo tomu suchu. I tak sobota je celkem vydařený den a nás tedy zajímá, jak bude zítra a po zbytek třeba i příštího týdne, a prozradí nám to Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Během noci bude hodně málo oblačnosti, od toho se odrazí ranní teploty, ty budou nízké, 11 až 7, už to může být kolem 5 stupňů. Přes den by teploty vyšplhly na 18 až 22 a přes den bude jako jasno, polojasno a po ránu se objeví mlhy. Zatím pondělí nám opět začne proudit od jihu teplý vzduch, takže ten týden začne celkem příjemně. Během dne bude skoro jasno, polojasno, odpoledne přichodí až oblačno. Ráno se zase mohou objevit mlhy, hlavně v nižších polohách, a teploty po ránu díky malé oblačnosti zase 11 až 7, ale v údolích až kolem 4 stupňů a přes den by se nám dostaly až do 26 stupňů.
0: No, jenom léto zatím ještě nekončí, ani v kalendáři pokračuje. Tak tady je teď ale Whitney Houston.

0: školní týden odstartoval Český rozhlas Pardubice velkým koncertem na nádvoří Pardubického zámku. 1. září jsme uspořádali tohle akci pro vás, posluchače, a podle kamer, které zaznamenávají každého příchozího, vás přišlo 1400. Na pódiu zazářila například pardubická kapela JK Band, v 18 hodin potom zpíval i Michal Hrůza. Začátek akce zachytili na mikrofon Jitka Slezáková a Zdeněk Novák, a to přesně ve chvíli, kdy pódium ovládli Petra Beránková s Mirkem Hrubanem.
1: Pojďme si je poslechnout,
2: dámy,
1: jak se přivítají.
2: A pánové, kluci a holky.
3: Zkrátka všichni, co jste dorazili na koncert Českého rozhlasu Pardubice.
4: Přejeme vám příjemné úterní odpoledne.
3: A my jsme moc rádi, že jste dorazili v takto hojném počtu. Když se mezi vás podívám, tak vidím i některé známé pravidelné tváře.
4: Ale my samozřejmě moc rádi přivítáme i další a další nové posluchače Českého rozhlasu.
3: Řečeno slovy klasika, jak to, že je vedle vás volné místo? Honem zavolejte babičku nebo souseda, za chvilku to tady rozjedem.
1: Tak vy jste teď svědky vlastně začátku toho koncertu tady pro návštěvníky, ale my jsme si říkali, že byste měli být u toho aspoň na dálku, ne každý mohl přijít.
5: Je to pravda, takže my zprostředkujeme nejen tady ten úvod, ale povídání třeba s panem Kopeckým, který je z JK Bandu. A teď to slyšíte, kapela JK Band, Pavel Kopecký, vítejte u mikrofonu.
6: Krásně dobré odpoledne.
5: Pavle, vy jste kapelník, to znamená, řídíte celý ten váš big band. Kolik vás je? 20?
6: Ano, je nás 20. Jsme klasický big band.
5: Když se takhle na nádvoří rozprostřete a chystáte si ty nástroje, co je pro vás úplně nejdůležitější? Já jsem zaregistrovala to, že pro vás je podmínkou mít židle bez opěrek.
6: Ano, je to důležitá podmínka, možná se to zdá zvláštní, ale je to důležitá podmínka pro hráče, zejména na saxofony a na kytaru a tak. Takže ty područky tam překážejí. Takže je to taková drobnost, ale je to důležité.
1: Další podmínkou pro vás je, aby bylo teplo. Přiznejme si, že zatímco, když jsme vás pozvali sem, hned jste kývli, ale když jsme říkali, nezahráli byste na adventním koncertu na náměstí v tom mraze, ne, to by asi moc nešlo.
6: Tak ono by to šlo, ale vzhledem tomu, že máme dechové nástroje, tak po tomto ladění je trošku problém a samozřejmě i muzikanti, když mají zmrzlé prsty, tak se nedá hrát úplně třeba 2 hodiny, nebo není to úplně ideální.
5: Mluvíte z vlastní zkušenosti, vy jste kapelník, ale zároveň určitě hrajete taky na něco.
6: Já hraju na klarinet, na saxofon a dneska teda shodou okolností budu hrát i jako hrající kapelník, takže jsme dneska v plném obsazení a těším se na to a jsem moc rád, že jsme dostali od Českého rozhlasu pozvání.
1: Kolik máte zpěváků a zpěvaček vlastně?
6: Tak máme celkem 4 vokální solisty, abych to řekl obecně, a jinak máme 3 zpěvačky a 1 zpěváka.
5: A omlazujete taky? Vím, že máte jednu mladou zpěvačku.
6: Ano, máme teďka mladinkou zpěvačku Stella Douchová, která je dcera našeho baskytaristy Jirky Douchy.
1: A pak máte další mladou, ale zkušenou zpěvačku Zuzku Grohovou.
6: Ano, ta je nejzkušenější, ano, přesně tak.
7: Český rozhlas Pardubice.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a za malou chvíli vám nabídneme další písničky, které nestárnou. Jan Vamberský může slíbit třeba Karla Černocha a také kapelu ABBA. Ale teď vyrazíme do sousedního Hradce Králové, protože řidiči projíždějící Hradcem Králové po Gočárově okruhu musí i dál počítat s dopravním omezením. Ředitelství silnic a dálnic tam totiž od července opravuje asi 900 metrů dlouhý úsek vozovky. Rekonstrukce za víc než 40 milionů korun je teď v poslední etapě. Stavbaři se totiž přesunuli do rychlých jízdních pruhů a Jiří Hofmann přináší další informace.
1: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky. Denně tudy projede na 30 tisíc vozidel. Vyskytovala se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí.
2: Říká Petra Drkulová, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Gočárův okruh v Hradci Králové prochází poslední etapou opravy. ŘSD nechává obnovit zhruba 900 metrů vozovky. Práce začaly v polovině července a hotovo má být začátkem října.
1: V tuto chvíli máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových ramp na Malšovicí nadjezd, a zahajujeme poslední etapu, kdy začínáme práce na rychlých jízdních pruzích.
2: Na některých místech ale nestačilo jen odfrézovat starý asfalt a položit nový. Stavbaři museli zasáhnout i do betonových podkladních desek. Podle stavby vedoucího Martina Beránka se jejich stav ukázal jako očekávaný.
3: V těch betonových podkladních vrstvách byly trhliny, které se ale projektem předpokládaly, a v podstatě byla tam předpoklad i výměny asi 15% těch desek, což odpovídá i tomu skutečnému stavu, který jsme tady nalezli.
2: Teď tedy přichází na řadu rychlé jízdní pruhy. Asfalt se znovu odfrézuje, zkontrolují se betonové desky a položí se nové asfaltové vrstvy. Dokončit se má také dopravní značení.
3: V tuto chvíli je přehozen provoz do etapy, kdy bude probíhat rekonstrukce rychlých jízdních pruhů, což znamená opět, to bude vyfrézovaná asfaltové souvrství, předpoklad kontrola betonových desek a následná pokládka asfaltových vrstev.
2: Řidiči přitom nemusí počítat s úplným uzavřením okruhu. Po celou dobu oprav zůstává provoz zachovaný jedním pruhem v každém směru.
1: Doprava je po celou dobu prací zachována v obou směrech, 1+1 jízdní pruh v každém směru.
2: Pokud se neobjeví komplikace, měla by být oprava hotová 5. října. Celý zásah na zhruba 900-metrovém úseku vyjde ředitelství silnic a dálnic na 40,5 milionu korun. Z Hradce Králové Jiří Hofmann, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: volášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 620

0: 90 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionů kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dokola.
1: Tak zpěvák Tomáš Klus oslavil 15. května kulaté 40. narozeniny a kulaté narozeniny by byl býval, oslavil také zpěvák Freddie Mercury, frontman kapely Queen, který patřil se svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem mezi největší zpěváky rockové hudby. Jeho nedožité 80. si připomenou v Londýně a také ve švýcarském Montreux, kde zpěvák na sklonku života často pobýval. Letos na podzim plyne 35 let od Mercuryho předčasného úmrtí.
2: Slavný zpěvák se narodil jako Farouk Bulsara. Jméno si změnil v roce 1970, kdy se stal členem skupiny Queen, které propůjčil svůj nezaměnitelný hlas. Pro ně také napsal hity jako We Are The Champions nebo Bohemian Rhapsody.
3: Náš vzestup byl velmi rychlý. Rozjelo se to poté, co jsme vydali Bohemian Rhapsody. Pak se věci začaly hýbat tak, že jsme ani nestíhali. Měli jsme velké štěstí. Byli jsme ve správný čas na správném místě.
2: Vrcholem skupiny Queen i Mercuryho kariéry bylo vystoupení na charitativním Live Aid v roce 85, které bývá označováno jako nejlepší koncert v historii rockové hudby.
4: Vždycky byl rocková hvězda. Už od počátku se choval sebevědomně, protože měl kolem sebe zvláštní auru. Pod povrchem ale skrýval obrovskou nejistotu a plachost. Ty ho provázely až do konce.
2: Vzpomínal kytarista skupiny Queen Brian May. K Mercuryho stylu patřily extravagantní kostýmy, večírky i boj s médií.
3: Miluji svoji práci, ale nesnáším mluvit s lidmi, jako jste vy. Ale protože jsi poslední novinář, se kterým mluvím, dostaneš ten nejlepší rozhovor, zlato.
2: Freddie Mercury zemřel v listopadu roku 1991 na zápal plic, který zkomplikovalo onemocnění AIDS. Krátce před smrtí prohlásil, že žít do 70 by byla nuda. Jaromír Marek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na Oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
2: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rockových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze tři exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Nová základní škola v Pardubicích bude stát přes 700 milionů korun. Ruský prezident Putin nakázal armádě třídenní pauzu v útocích na Kyjev. Pardubičtí hokejisté nastoupí v lize mistrů proti švédskému týmu Regle. A počasí na zítřek. V kraji čekejte jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. Město Pardubice vysoutěžilo zakázku na stavbu nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách za 716 milionů korun. To je oproti původně plánovanému rozpočtu asi o 200 milionů méně. Radnice vybírala z 5 nabídek. Teď běží 15-denní lhůta pro případné odvolání účastníků tendru.
4: Pokud se proti výsledku výběrového řízení žádný z uchazečů neodvolá, začne město připravovat smlouvu s vítěznou firmou. Připouští také možnost zahájení stavby už v letošním roce. Dodavatel bude mít na zhotovení zakázky 20 měsíců. Nová základní škola pojme 540 dětí a podle radnice by měla ulevit vytíženým kapacitám základních škol v okolních městských částech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Švestkový sad v Moravské Třebové jsou hotové. Město za ně zaplatilo 25 milionů korun a pozemky už začalo prodávat. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: V téhle etapě je 31 pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
3: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil, aby armáda po dobu 3 dnů neprováděla útoky na ukrajinský Kyjev. Podle agentury Interfax to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Souvisí to s plánovanou nedělní cestou amerických vyjednavačů do Kyjeva. Zástupci Washingtonu Steve Witkoff a Jared Kushner dnes přiletěli do Moskvy, kde by se měli podle agentury TAS setkat s Putinem. Zítra by pak měli přicestovat do Kyjeva. Stovky lidí protestovali proti migrantům v přístavu Dover na jihovýchodě Anglie. Požadovali zastavení malých lodí s nelegálními migranty, kteří připlouvají do Británie. Maskovaní demonstranti v Doveru asi na 2 hodiny zablokovali silnice u přístavu. Ten je klíčový pro dopravu přes Lamaňský průliv. Protest způsobil kromě kolon také zpoždění trajektů. Teď už je doprava v okolí přístavu podle britské BBC plynulá.
0: Sport.
3: Pardubické hokejisty čeká druhý zápas v tomto ročníku Ligy mistrů. Na úvod Východočeši doma porazili polský celek Tychy jasně 6-0. Dnes od 17 hodin nastoupí proti švédskému týmu Regle. Ten na úvod soutěže prohrál v Plzni 0-4. Více k soupeři říká pardubický hokejový útočník Matěj Stránský.
6: Určitě to bude kvalitní soupeř, budou silní, rychlí fyzicky a budou mít dobrý skill, takže si myslím, že to nebude nic jednoduchého a my se na to musíme nachystat a určitě mít dobrý začátek, to vám potom pomůže do toho zbytku toho zápasu.
0: Počasí.
3: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno, nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Odstavené dopravní značení překáží na dálnici D11. Počítejte s ním za 54. kilometrem ve směru na Jaroměř. Tolik doprava, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Seriál Našený nás čeká chvíli před 3:15. Dnes se vydáme do Městského muzea v Moravské Třebové. To v červnu otevřelo po dlouhodobé rekonstrukci opět své brány návštěvníkům. Co v něm najdete, tak to vám prozradí Tereza Brázdová a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou, a to od kapely Projektil, také třeba od Tria Mušketýru, Brian Adams, Rod Stewart a Sting. Těšit se můžete i na Jennifer Rush, na kapelu Elán a nebo na kapelu Buty.
0: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

Tak zatímco jsme se s Pavlem Rotem a kapelou Projektil procházeli zahradou ticha, procházel jsem tady kroniky našeho kraje a našel jsem v nich tři zajímavé události vážící se k dnešnímu dni, tedy k 5. září. Třeba v roce 1919 v Přelouči byl tehdy uzavřen vůbec první občanský sňatek. V roce 1948, tak to zase nedaleko v Choldicích, bylo otevřeno z popudu známého hudebníka a vlastivědného pracovníka Ferdinanda Jelínka vlastivědné muzeum. A zase jedna ještě ne tak stará, ale za to sportovně laděná událost. Ta je v kronice zapsána k roku 1984. To se totiž uskutečnil první běh na Kunitickou horu, který vlastně od té doby každoročně pořádá běžecký klub Pardubice. No tak sportu zdar a muzice zvlášť. Tady jsou tři hudební mušketýři. Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Všechno pro lásku. All for love.

0: Tereza Mašková, Marek Lambora, náš příběh rovných 10 minut před 15:30. Rodinám, které pečují o své blízké s poruchou autistického spektra, může ulevit nový domov v Pardubicích ve čtvrti Lány na Důlku. Ho postavilo rodinné integrační centrum, které v regionu pomáhá lidem s touto neurovývojovou poruchou. 5 dospělých klientů tam bude bydlet natrvalo. Zařízení nabízí i odlehčovací službu pro děti i dospělé, o které se jinak starají jejich příbuzní doma. Redaktorka Anna Svobodová natáčela s rodinami, které chtějí nové zřízení využívat.
1: Našemu synovi je 28 a vlastně od 3 let se točí celý rodinný život, veškeré aktivity kolem něj.
2: Jiří Fousek se o svého syna stará doma. Manželka pracuje na půl úvazku. Syn má atypický autismus a bez pomoci se neobejde.
1: On je velice hodný, povídavý, ale když není opoutaný a má nějaký afekt z nějakého důvodu, tak je tam velice, velice silná agrese a autoagrese. Čili on už mnoho let má pouze dvě vlastně polohy, v kterých se pohybuje. Buď to připoutaný na vozíčku, anebo má speciální lůžko vypolstrovaný s ochrannou helmou.
2: Nové zařízení v Lánech na Důlku mají Fouskovi asi 10 kilometrů od domova. Plánují využívat odlehčovací službu.
1: To, že sem bude, doufáme, chodit, jezdit pravidelně, tak je takovej postupný vlastně předávání do budoucna, kdy léta utíkají, vlastně se o něj nebudeme moc starat, ale budeme vědět, že je o něj postaráno.
2: Odlehčovací služba pomůže taky Lence Heřmanské. Jejímu synovi bude 12 let, má nízkofunkční autismus a středně těžkou až těžkou mentální retardaci. Nemluví a potřebuje pomoc při běžných činnostech.
3: Je to dítě, které je naprosto závislé, bezbrané a potřebuje tu dopomoc každý den a vlastně těch 24 hodin denně. Ještě nikdy nebylo bez nás, my nemáme možnosti nějakého dalšího hlídání, takže budeme zkoušet den, pak noc, pak třeba víkend.
2: Heřmanská má ještě stejně starou dceru. Díky odlehčovací službě se jí bude moc více věnovat.
3: Být jako těch 24 hodin ve střehu není jednoduché, takže musím říct, že se opravdu těším na určitou úlevu z tohohle střehu. No a pak ten druhý přínos by právě byla ta dcera, že bychom se jí mohli věnovat, že bychom mohli jí nabídnout nějaké trávení času. A vyloženě říkám nabídnout, protože vím, že tou situací trpí.
2: Ještě než se klienti do domova nastěhují, pracovníci se s nimi a jejich rodinami předem seznamují. Zjišťují třeba, co mají rádi nebo jak vypadá jejich běžný den, říká ředitelka Hana Janíková.
4: Například rád jezdí na kolečkových bruslích a teď už jsem viděla, jak se prostě někteří pracovníci hlásí a jak už jako se radují i z toho, že prostě s tím klientem vyjedou na těch kolečkových bruslích.
2: Dům je připravený pro 7 klientů. 5 dospělých tam bude bydlet natrvalo. Další 2 pokoje jsou určené pro krátkodobé pobyty. Každý klient má pokoj pro sebe a může si ho vybavit podle svých potřeb a toho, na co je zvyklý.
4: Zájem jako byl obrovský hned od začátku i v rámci teda domova pro osoby se zdravotním postižením, ale i těch odlehčovaček v podstatě každý den nám nějaká poptávka, nějaký zájem vlastně přichází. Už se nám ozývali ještě předtím, než jsme měli dostaveno.
2: Rodinné integrační centrum zrekonstruovalo dům v Lánech na Důlku za více než 40 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 5. září. Svátek má Boris a tady je Petr Jungmann. Rovných 140 let od začátku husitského hnutí v roce 1421 neměla pražská arcidiecéze arcibiskupa. Před 465 lety v roce 1561 se tím dalším stal Antonín Brus z Mohelnice. Americký válečný fotograf Robert Capa pořídil před 90 lety v roce 1936 během španělské občanské války slavnou fotografii Padající voják během bitvy u Cerro Muriano. Před 85 lety v roce 1941 bylo v protektorátu vydáno nařízení, podle kterého byli všichni Židé starší 6 let povinni nosit žlutou šesticípou hvězdu jako označení původu. První obchod švédské nábytkářské firmy IKEA v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v budově bývalého domu bytové kultury v Praze. Na solový přechod Grónska z východu na západ vyrazil před 30 lety v roce 1996 český polárník a cestovatel Miroslav Jakeš. Rodák z Havlíčkova Brodu překonal trasu dlouhou 600 kilometrů bez jakékoliv pomoci a rádiového spojení za 30 dní. Třetí člověk v dějinách přejel Atlantik na kajaku v roce 2001, avšak Peter Bray se jako první v historii vydal na cestu ze západu na východ. V červnu vyjel z Kanady po 670 dnech a 4800 kilometrech, dojel přesně před 25 lety na pobřeží Irska. Před 150 lety se v Praze narodil zakladatel skautingu v českých zemích. Antonín Benjamín Svojsík. Osmdesátku by dneska oslavil rodák ze Zanzibaru, jedinečný zpěvák skupiny Queen Freddie Mercury. Jeho nádherný hlas utichl v 45 letech. 75 je prvnímu z filmových Batmanů herci Michaelu Keatonovi a 55 má herečka a dabérka Kamila Špráchalová. Já přeju hezkou sobotu

0: Franky Louhán, František Nedvěd, dospíval přesně 5 minut před 3:15 v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsme slíbili, je tu seriál Naše nej a vypravíme se do Městského muzea v Moravské Třebové, které v červnu po dlouhé rekonstrukci opět otevřelo své brány. Muzeum nabízí nové expozice, které jsou daleko víc interaktivní a větší prostor také dostaly digitální technologie, protože třeba pomocí umělé inteligence se muzeu podařilo oživit historické fotografie, které si návštěvníci se zájmem prohlíží. Ale zajímají je především místní obyvatelé. Na fotografiích totiž mohou poznat své předky. Víc vám řekne redaktorka Tereza Brázdová.
1: Poslední expoziční místnosti Moravsko-Třebovského muzea je kabinet 20. století, je věnovaný dějinám města. A my, když jsme sem s kurátorkou Lucií Žákovou vstoupili, tak jsem si myslela, že tu promítáte i filmy, ale vy jste mě vyvedla z omylu. To jsou jen oživlé fotografie, vlastně pomocí umělé inteligence. A my jsme se skutečně dostali někdy na začátek 20. století a díváme se na černobílé fotografie, které vlastně připomínají film. Takže jak k tomu projektu, které vaše muzeum má v Pardubickém kraji asi jako jediné, jak tomu došlo?
2: My jsme přemýšleli, jak tu expozici udělat atraktivní pro všechny věkové skupiny a aby se tady jenom nečetly popisky a neprohlíželi předměty. A máme bohatý fotoarchiv. Máme opravdu několik stovek fotografií, které jsou od počátku 20. století až do konce 20. století, takže se krásně hodí do tohoto výstavního sálu. A chtěli jsme přiblížit návštěvníkovi tu každodennost toho člověka v Moravské Třebové, takže proto tam jsou lidé ve svých domovech, jsou tam trhy na náměstí, anebo jak se učí děti plavat.
1: Jak dlouho jste ty fotografie vybírali?
2: Popravdě nám to zabralo dost času, několik měsíců, protože nejdřív jsme udělali takový zběžný výběr fotografií, kdy jsme si vybrali snímky, které jsou nějak zajímavé, kde jsou třeba zachyceny stavby, které už nestojí, kde je zachyceno dobové odívání nebo právě třeba ty sportovní aktivity. No a z tohoto předběžného výběru jsme pak museli vybrat nějaký omezený počet fotografií, aby jsme tady taky návštěvníka nezahltili něčím, co bude nekonečné.
1: My se teď díváme na skupinku tenistek z počátku asi 20. století, soudě podle dobové módy. Stojí s raketami u sítě, krásně mlají sukně, mlají jim vlasy, ty ženy, vlastně i muži, jsou tam, tak se usmívají. Ale když se dostaneme na další fotografii, tak se ocitneme tady na náměstí, na zeleninovém trhu. A skutečně tam toho pohybu už je daleko víc, protože lidé procházejí, dívám se, prodavač tady nabízí nějaké kapusty, zelí, květáky, ženy si vybírají, je to skutečně jako černobílý film.
2: Je to skutečně nádherné a člověk u jedné fotografie může vlastně strávit dlouhou dobu, protože než si tam všimne všech těch detailů, co se nabízelo za zboží, co mají lidé na sobě a zároveň tam jsou reklamní tabule, takže vidíme nabídku třeba těch obchodů.
1: Tady je kašna, která už tam není?
2: Ta už neexistuje, ano, ta byla zbourána, zároveň i ta zástavba se proměňovala, vidíme, že ty domy také vypadají jinak než dnes.
1: Tady se opravuje nějaká ulice v Moravské Třebové, ještě u stojícího piaristického kostelíka. Muži dláždí vlastně silnici, jsou tam i koně v pohybu. Tak a

0: Skoky do vody, to je místní plovárna?
1: To je veřejná plovárna, tento snímek je někdy z první poloviny 20. století a plovárna byla na místě, kde je dnešní akvapark, takže místní lidé to místo dobře znají a chodí se tam koupat dodnes.
0: Muži sledují své kamarády, jak skáčou do vody, ta voda stříká a oni jim tleskají, samozřejmě je to bez zvuku. A ještě jedna holčička tam zkouší plavat?
1: Zkouší dělat první tempo.
0: Tak možná někdo by poznal v té holčičce svoji babičku?
1: No je to možné, není to tak staré.
0: Na jednu stranu ty fotografie působí jako fikce, ale nesmíme zapomínat na to, že to jsou skutečně reálné fotografie reálných lidí. Poznal někdo někoho ze svých předků, nebo dokážete ty lidi na fotografiích identifikovat?
1: U spousty bohužel nevíme, kdo je na té fotografii zachycen, nicméně pátráme potom. A právě u tohoto snímku té plovárny, tak tam jsme na břehu, jeden z těch tleskajících mužů v těch plavkách, tak je Hugo Kirchner, v době druhé světové války správce místního muzea a velký nadšený sportovec, tak to jsme dokázali rozpoznat.
0: Díky další fotografii se dostáváme do nějakého měšťanského salonu k vánočnímu stromu, který je rozsvícený, hoří na něm svíčky. Před ním sedí šestičlenná rodina, lidé se tu objímají, kouří, popíjejí nějaký likér. Z toho sála úplně ten krásný moment.
1: Je to hodně krásné a tuto rodinu máme na hodně fotografiích zachycenou, bohužel ale nevíme, kdo to je a intenzivně s kolegou pátráme po tom původu té rodiny, protože právě tady v tom salonu vidíme na zdi třeba portréty, nějaké olejomalby a my máme v muzejní sbírce. A teďka pátráme po tom původu, kdo to tedy může být a možná, že zjistíme jméno té rodiny a odkryjeme nějaké zajímavé příběhy.
2: Tak a než se do muzea vydáte, abyste viděli fotografie oživlé na vlastní oči, můžete si je prohlédnout na našem webu anebo také na Facebooku Českého rozhlasu Pardubice.

0: Svita vyslaví 770. narozeniny.
1: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
0: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
1: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Oswalda Otendorfera.
0: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
1: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
0: Těší se na vás Jitka
1: a Mirek.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
4: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové. Pánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
3: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ano, Fajron, zdravíme Ostravu. Tak, milí Ostravaci a nejenom Ostravaci, ale i Brňoci, vy všichni spozorněte, protože po 16. hodině přijdou na řadu Hvězdné návraty a dnes bude jejich tématem Morava, tedy jaký humor vznikal na Moravě a jaký komici z Brna pochází a pocházeli. To vše doplní i písničky, třeba hlavně výhradně z Moravy. Uslyšíte po 16. hodině.
1: Dnes ráno, když bylo půl.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
1: Učitelka Josefína vůbec nemá ustalý, nás dětmi letí na provázku.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Lásta není hříchem, hříchem bývací slípů.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Ty se fajn, máš co si chtěla s tím já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubické koupaliště a akvacentrum bude dál provozovat městská společnost. Kvůli opravám vozovky je částečně omezená doprava na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou. Předseda SPD Okamura chce snížit schodek státního rozpočtu úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Zítra čekejte v regionu většinou jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Akvacentrum Pardubice, koupaliště Cihelna a autokemp Cihelna bude od příštího roku dál provozovat městská společnost PAP Pardubice. Radní schválili novou desetiletou smlouvu, která poprvé spojí všechny tři areály a bude platit do konce roku 2036.
2: Město chce zároveň obnovit provoz autokempu Cihelna a připravuje studii dalšího rozvoje areálu. Ta prověří například vznik penzionu s restaurací a kapacitního parkoviště. Počítá také třeba s adventure golfem nebo dalšími sportovišti. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravami dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Mezi 55. a 62. kilometrem tam je provoz ve dvou zúžených pruzích v obou směrech a rychlost omezená na 80 km v hodině. Práce potrvají měsíc, říká mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Starou nevyhovující betonovou vrstvu nejdříve odfrézujeme v pásu směrem z Prahy. Pak důkladně vyčistíme podloží a následně začneme na betonovou dálnici pokládat asfaltový povrch. Kromě samotné dálnice zrenovujeme také sjezdy a nájezdy na mimoúrovňové křižovatce Chlumec nad Cidlinou. Obnovíme vodorovné dopravní značení a upravíme telematiku ve vozovce.
0: Snížení schodku státního rozpočtu by bylo podle předsedy sněmovny a SPD Tomia Okamury možné docílit úsporami na ministerstvech vedených ANO a motoristy. Okamura to dnes řekl v televizi Nova. Rozpočet s druhým největším schodkem v historii Česka ve výši 389 miliard korun vládě předložilo ministerstvo financí. Podle Okamury by se mohly zrušit například humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky.
4: V letošním roce tak Ukrajinci na dávkách dostanou celkem a dostali téměř 8 miliard korun, plus ještě platby zdravotního pojištění za nepracující Ukrajince jsou další 4 miliardy, dohromady 12 miliard. Takže já bych chtěl, aby politickým rozhodnutím vláda s účastí SPD to nejlépe škrtla celé.
0: Vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO ale už dříve řekl, že Ukrajinci jsou důležitou součástí české ekonomiky. Podle ministerstva práce třeba za rok 2024 převyšovaly příjmy z daní a zdravotního pojištění od Ukrajinců náklady na humanitární dávky skoro o 10 miliard korun.
1: Sport.
0: Fotbalová šance liga pokračuje, o tomto víkendu zápasy 7. kola. Pardubice hrají v Uherském Hradišti proti Slovácku. Na začátku 2. poločasu je stav utkání 0-0.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno. Nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé. Tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchaná dodávka stojí na dálnici D11, a to za 50. kilometrem ve směru na Jaroměř. Kvůli medovému jarmarku dnes až do půlnoci neprojedete v Jablonem nad Orlicí Slezskou ulicí, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio, začínáme.
6: Co říkáte, Praze? Nazdar. V Praze vždycky říkám nazdar.
5: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
7: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
5: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
7: Správně, výborně, tak prosím ještě jednu.
5: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
8: Hledáme zpěváka pro Brno.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
5: A co začít brněnskou skupinou Synkopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo a v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let a maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad. Capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sísem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prýtma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejroztodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking out the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy nenepodoben šikmé věži v Píze posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supů oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se, za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá.
0: To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mně vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle potom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel. Zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Vericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, já jdu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toťkům štrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tady všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zozněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A vy, víš, a to je to, a já jsem teďka, já mu, to je to, no to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpiel. To je on, ja ho musím vidieť, ja sa pokusím proraziť. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prúce, že téměř okamžite po startu musel dosáhnout druhé kosmické rýchlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechal a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli jít letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Kadlička. A Kadliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Kadličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. No taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane, ane,

krásně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutit zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, anebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Ale anekdoty jí má každý rád. Ale anekdoty dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Ale anekdoty jí má každý rád. Ale anekdoty dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Ale anekdoty, ty má každý rád. Ale anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: A povídá, prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká, no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá, pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy. On říká, no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale anekdoty jí má každý rád. Povídá ho z restaurací, pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý a nejsem stavu ukousnout. Zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká, to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale anekdoty jí má každý rád. Povídá host v restauraci, pane vrchní, tady v tom kafe mi plave moucha. Vrchní říká, co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr?
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
2: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
3: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
2: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po dvou kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli. Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal. A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
4: Počkej, to je prima, jenom co si spal. Aha, jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
5: on už byl člověče mrtvej.
4: Ne, nebo jo. Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. Je, to je, co? To je bašta, co?
2: Všichni se smějí. Hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
0: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopností.
2: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Vole, co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well, ladies and gentlemen, totiž drazí kluci a holky, vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba, tady byla nedávno v novinách anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal: restauratore, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. Ladies and gentlemen, o něm se vypráví, o lordu Pambletonovi, ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl: John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl: John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord. Šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal: mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin, s vodou můj miláček, plete si, bravo, rá, pak takhle floj, doj, hoj! Jo, můj Žíž by dneska měl vodárnu, měl by, co neměl, měl.

0: hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař. Sednout hrncům a pěkně vař.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, přesný, hodlas, zmink.

Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Včelařské učiliště v Nasavrkách přebírá stát. Na Červeňáku v Pardubicích vzniknou dvě vyhlídky a dětské hřiště ve vojenském stylu. Ruský prezident Putin vydal rozkaz ke třídennímu zastavení útoků na Kyjev. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Školu pro včelaře v Nasavrkách přebírá stát. Od roku 2000 provozovala učiliště obecně prospěšná společnost pod hlavičkou včelařského svazu. Nově teď škola spadá přímo pod ministerstvo zemědělství. Náplň výuky se nezmění. Podle ředitele Nasavrckého učiliště Josefa Lojdy by se mělo zjednodušit čerpání příspěvků na provoz.
2: Doposud to bylo, že jsme dostávali nějaké peníze od kraje jako soukromá škola a nějaké peníze od ministerstva zemědělství, kde jsme museli žádat o nějaký grant, takže tady se to ujednotní a bude ten tok peněz trochu jednotnější.
0: Bývalé vojenské cvičiště Červeňák v Pardubicích by se mohlo otevřít veřejnosti už příští rok. Město tam obnovuje zákopy a další pozůstatky vojenské historie. Vzniknou také dvě vyhlídky a dětské hřiště ve vojenském stylu. Obnova území stojí více než 75 milionů korun.
3: Jedna z vyhlídek vznikne z vojenského pilíře nad Chrudimkou. Druhá bude na nové budově, která nahradí chátrající bývalý důstojnický klub. Město obnoví na Červeňáku taky část zákopů. Některé bunkry jsou ale příliš poničené a dělníci je zasypou. Červeňák je během prací zavřený, protože v areálu jezdí těžká technika. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Ruský prezident Vladimir Putin nařídil pozastavení útoků na Kyjev. Ruská armáda by na ukrajinskou metropoli neměla útočit další 3 dny. Informuje o tom ruská agentura Interfax s odvoláním na mluvčího Kremlu. Do Kyjeva by zítra měli přijet američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa jsou dnes v Moskvě, kde mají v plánu schůzku s ruským prezidentem Putinem. Nejoblíbenějšími destinacemi pro podzimní dovolenou v Česku jsou jižní Čechy a jižní Morava. Českému rozhlasu to řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé často jezdí také na Vysočinu nebo do Beskyd. Oproti letní dovolené vyhledávají hlavně aktivní odpočinek, třeba výlety, které spojují s návštěvou měst nebo sportem. Podle Prouzy jsou navíc v posledních letech ochotnější si za dovolenou připlatit.
4: Někteří dokonce i třeba zkrátí tu dovolenou nejenom na prodloužený víkend, ale bydlí v lepším hotelu. Vidíme, že vlastně nejrychleji roste poptávka po tom nejkvalitnějším ubytování a daleko víc vyhledávají dobrou gastronomii.
0: Podle průzkumu agentury Czech Tourism plánují letos strávit podzimní dovolenou v tuzemsku 71% Čechů. To je zhruba o pětinu více než loni. Sport. Fotbalová šance liga pokračuje. O tomto víkendu zápasy 7. kola. Pardubice hrály v Uherském Hradišti proti Slovácku. Zápas skončil bez branek 0-0. Počasí. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno. Nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S uzavírkou ulice U parku počítejte v Chocni na Orlickou, Ústecku. Uzavřená je až do zítřejších 17 hodin, a to kvůli sportovní akci. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A co v této hodině uslyšíte? No to nevíme. To víte vy, tak se s tím netajte.
1: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Zamilovaná, ano, nic si neschází. Zamilovaná Hanička, písnička na začátek a zbytek hodiny opět ve vaší režii. Telefon 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A kdo pak odstartuje? Halo?
2: No, tady zdraví Kaň, zdraví vás Džína, dáma si Petra Poláčka, srdce prodávám pro všechny. Pro radost, mám to k svátku, mám pondělí svátek, takže pro všechny tak nějak. Aby byla lepší nálada, tak nějak.
0: Dobře, Petr Poláček je připraven.
2: A vás mám moc ráda.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
2: Takže jo. A Patrik
0: rozehnal. Nejsem, no, vidíte to, no.
2: Kdybyste jednička, no, protože no, tak nějak.
0: Bez.
2: A vy jste nespěch, já jsem 48, vy jste říkal, že vám je taky 48,
0: jo.
2: Tak
0: abyste nespěchli.
2: Tak děkuju,
0: a Patriček je nejlepší, na to nikdo nemá. Mějte se, naslyšenou. Mějte se.

0: moc by nechybělo, byl by to takový český Bryan Adams. Petr Poláček a Srdce prodávám. A někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Radek z Ústí.
0: Radek z Ústí, tak Radku, co to bude?
1: Pane Vamberský, před hodinkou jsem slyšel nádhernou písničku, kterou jsem neslyšel už hromadu let. V originále to je od Beach Boys a naspívali to Syncopy 61 a mělo by se to jmenovat, si myslím, Bylo nám hej. Před hodinou jste to hráli, ještě jsem ji neslyšel rád na vašem rádu, nikdy.
0: A Bylo nám hej, říkáte, že by se to mělo jmenovat. Já ji tady nevidím teda pod B. A Bylo nám hej, jo, jasně, máme.
1: Jo.
0: No a protože jí hrál Patriček Rozehna, tak to potvrzuje, že Patrik je prostě nejlepší. Tak tady jí máte. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, moc, naschle.

0: Bylo nám hej Synkopy 61 na vaše přání v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak kdo bude dál, kdo dál si bude přát, telefonní linka teď je prázdnotou. Tak se podíváme do e-mailu, kam jste nám napsali. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrání dnes po 17. hodině. Zahrajte písničku od Karla Gotta Chyť své dny a bude to pro Dášu a Jirku Veselých a taky pro Tondu a pro Juli, pro dobrou náladu. Písničku posílá Lenka.
1: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Přesně tak, hodina vyhrazená jenom a jenom vaší muzice, tak teď zase by mohl někdo zatelefonovat po krátké pauze. Linka je volná, 726 46 48 48, nestane-li se, tak sáhneme zase do e-mailové schránky a nebo do SMS-kového čísla 90 011 04, protože kromě toho, že sem tam někdo cinkne do studia, tak také píšete. No a já už tady vidím další z vašich pozdravů, píšete hezké odpoledne. Ráda si poslechnu píseň Svou mi tenkrát hrál. Díky Boženka.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Přesně tak a stále vaše hodina písniček od srdce. Tak teď by se konečně mohl rozblikat telefon. Poblikával tady po celou dobu, ale teď je teprve ta správná šance. 726 46 48 48. Chcete-li vstoupit do našeho živého programu, tak klidně telefonujte, budeme za to rádi. Jinak pár SMSek a e-mailů tady máme, takže teď telefon zvedneme a zeptáme se, kdo nám volá. Haló?
3: No tady Soňa z Boršova.
2: Zdravíme, Boršov.
3: Já vás tak zdravím do rádia a chtěla bych písničku pane od toho Fouska. Víte, kterou myslím.
2: Jo, jasně, hymna českého důchodce, jasně.
3: No, jo.
2: Dobře.
3: Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Mějte se také krásně, zdravíme vás, naslyšenou. No a tady je Pepa Fousek. Ahoj.
4: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své zrcadla

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest ze zad střílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj Bože, v zahradě kopu kostival. Dietu nečtu,

hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tvrdělo žere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a žohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: A zvedáme další telefon, kdo pak volá tentokrát, dobrý den.
2: Tady telefonu Michal, mohl bych si zahrát něco z 80. nebo 90. let, může to být třeba i Bon Jovi.
1: Bon Jovi, dobře, dáme něco od Bon Jovi, je to jedno, co vyberu.
2: To je jedno.
1: Dobře,
2: tak. Někde mají hodně, že jo, ale než jsem si úplně, že to bylo na dlouho, no, takže to už je, že to bylo v podstatě jako jedno, že to tam dáte, no.
1: Tak, už jsem něco vybral, tak počkejte, no jo, ale jo, ona bude. Tak, je připravená, mějte se moc hezky.
2: Jo, děkuji moc.
1: Naslyšenou. Tak.

0: Michaela Bon Jovi a teď někdo na telefonu, kdo nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady.
0: Haló?
1: Já volám.
0: Ano.
1: No, haló. Haló.
0: Ano, my vás slyšíme.
1: No, tady Jana z Chrudimě. Já bych prosila zahrát pro mého manžela Stříbrný měsíc od Zdenka Krásnýho, jestli je to možný.
0: Tak,
1: děkuju pěkně.
0: Jo, dobře, mějte se moc krásně.
1: Ty taky.
0: Naslyšenou. Stříbrný. Tak, jsem se díval, že bychom neměli stříbrný měsíc. Já jsem napsal mšíc, tak. Ale stříbrný měsíc už je zde a chtěli jste od Zdenka Krásného. Tak je tu.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: 8 minut po půl šesté, pokračujeme dál v kolotoči plnění vašich písničkových přání. No já tady teď vidím další z vašich pozdravů, který dorazil do naší e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz. Píšete tentokrát, milé rádio, prosím, zahrajte písničku pro mě a pro moje rodiče. Dnes jsme totiž byli na gulášfestu v Dřenicích a bylo to super, díky moc, Markus. No tak Markusy, já to asi nebudu nějak dramatizovat, a sáhneme tady po písničce, která je zrovna připravená v playlistu, a to je song od kapely Jelen, Někde kolem.

0: Vláda.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak socialistické plánování proměnilo centrum Pardubic a nakolik se podařilo naplnit původní představy architektů? Spolu se Šárkou Rusnákovou projdeme dnešní Palackého třídu a Masarykovo náměstí a upozorníme na stavby, o kterých rozhodně stojí za to víc vědět.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Svitavy slaví 770. narozeniny.
4: Tak se tam rozjedeme a popřejeme osobně.
3: Mají tam co nabídnout, třeba stříbrný poklad, který tam zhruba před 200 lety ukryl svitavský řezník a pivovarník Bayer.
4: Také vás seznámíme s příběhem svitavského mecenáše Valentina Osvalda Otendorfera.
3: A schválně si tipněte, kolik let už se jezdí po železnici ze Svitav do Poličky.
4: Všechno se dozvíte, pokud se k nám připojíte už tento pátek 11. září. Nalaďte si nás od 9 do 12.
3: Těší se na vás Jitka
4: a Mirek.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
5: Přesně tak a také minutu před 3/4 i další písničkový pozdrav. Jinak ještě tak 3 přání stihneme splnit do konce hodiny. Tak klidně si zavolejte nebo ještě rychle napište na e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, případně do SMS-kového čísla 90 011 04. Teď vybereme jednu SMS-ku. Ale ještě telefon připomenu, ten jsem neřekl. 726464848. Tak ale teď k té SMS-ce. Zahrajte prosíme písničku pro Hinka Krajíčka a Vojtu Dráčka k dnešním narozeninám. Hlavně zdravíčko, štěstíčko a zase to zdravíčko. Patrik.

Přesně tak, je to paráda, s nikým se nehádat, lehnout si na záda a číst si, vidíte, milí posluchači. No, tak 3:45, ale pojďme k dalšímu z vašich pozdravů. Dorazila SMSka na číslo 90 011 04 a píšete, prosím, zahrajte písničku Můžeš lhát od Ivety Bartošové. Bude to mojí Míše, protože tu písničku má moc rád.

Renáta Bartošová, písnička Můžeš lhát. V písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice my nelžeme, takže teď úplně s klidným svědomím popravdě řekneme, že za 7,5 minuty bude 6 a to znamená, že uslyšíte Šarm, tedy magazín o životním stylu, který opět se svým týmem připravila Lada Klokočníková, předtím Michaela Spáčilová s čerstvými zprávami. No a další písničková přání rádi splníme zase zítra v poledne, těší se na ně Jan Vamberský.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: V Letohradě otevřeli novou školní tělocvičnu. Nová internetová mapa ukazuje, kam v Pardubicích odevzdat nepotřebné oblečení. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta jednají v Moskvě o ukončení agrese vůči Ukrajině. Zítra čekejte v kraji většinou jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobrý sobotní podvečer. Průmyslová střední škola v Letohradě na Orlicko-Ústecku má od teď novou tělocvičnu s tribunou pro 200 diváků. Stála 113 milionů korun. Hlavním investorem stavby bylo pardubické hejtmanství. Hala bude zároveň sloužit i místním sportovcům, splňuje veškeré standardy pro basketbal, florbal, volejbal i pro pořádání školních turnajů. Má také bezbariérové sociální zázemí.
2: Nová tělocvična vznikla přímo v areálu průmyslové školy, díky tomu odpadá studentům povinnost docházet na tělocvik do jiné haly vzdálené od školy asi 1,5 km. Přípravné práce včetně samotné výstavby zabraly 5 let. Součástí projektu totiž byla i demolice schátralého Petříkova mlýna, kde teď nová tělocvična stojí. Z Letohradu Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: Lidé v Pardubicích a okolí mohou využít novou internetovou mapu míst, kam odevzdat nepotřebné oblečení a další textil. Portál Obleč Pardubice ukazuje, kde je možné oblečení darovat k dalšímu využití nebo odevzdat k recyklaci. Mapa zahrnuje také second handy, charitativní organizace a sběrná místa.
3: Podle průzkumu využívá textilní kontejnery 64% obyvatel Pardubického kraje. 13% lidí naopak vyhazuje nepotřebné oblečení do směsného odpadu. V Pardubicích je teď více než 40 kontejnerů na textil a postupně mají přibývat další. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner přiletěli do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Mají pro něj návrh Donalda Trumpa na ukončení války vedené proti Ukrajině. V neděli mají mít schůzku také v Kyjevě, kde se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Na dobu jednání vyslanců amerického prezidenta v Moskvě vyhlásila Ukrajina jednostranné přerušení leteckých útoků. Ke stejnému kroku vyzvala i Rusko. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že prezident Vladimír Putin přikázal přerušit vzdušné údery proti ukrajinským městům zapojeným do jednání od sobotní půlnoci. Zastavení palby má trvat do konce pondělí. Steve Witkoff a Jared Kushner by se tak měli z Moskvy do Kyjeva vydat letecky a ne po zemi. Vzdušný prostor nad Ukrajinou je od začátku ruské invaze do této země uzavřený. Tento týden Kyjev upozornil letecké společnosti provozující linky na ruská letiště, že ale ani ruský vzdušný prostor není bezpečný, když v něm létají ukrajinské drony. Po oboustranném vyhlášení dočasného částečného příměří by ale pohyb amerických vyjednavačů v obou zemích měl být bezpečný. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad Zbrojovkou Brno 4-0. V 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0 a Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Pardubičtí hokejisté hrají druhý zápas v tomto ročníku Ligy mistrů proti švédskému týmu Regle. V 26. minutě je stav utkání 0-0. Počasí. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno. Nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
5: Je tu první zářijový šarm a po týdnu vám příjemné chvíle při jeho poslechu přeje Lada Klokočníková. Devátý měsíc roku je doslova nabitý událostmi a to je i příležitost setkat se na nich s řadou osobností a nabídnout vám krátkou sondu do jejich životního stylu. Dnes to například bude herečka Zdeňka Žádníková-Volencová, kterou pracovní povinnosti opět přivedly do Hradce Králové, kde řadu let žila. No a co dalšího vás čeká? Sezóna šatů s prvními zářijovými dny určitě nekončí a tak s čím je kombinovat, když se ochladí, povíme v módních trendech. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a také v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009. No a protože už známe jména některých dalších vítězů naší ankety, kteří přislíbili účast na gala večeru 23. října, tak v konci šarmu vám několik jmen odtajníme. Taky vám poprvé nabídneme možnost získat vstupenky na tuto pro nás výjimečnou událost. No tak ať už nás posloucháte kdekoliv, přeji vám příjemně strávený čas s šarmem.

0: To byl Martin Maxa. Řeknu-li jméno Zdeňka Žádníková-Volencová, většině z vás se možná vybaví televizní seriál Velmi křehké vztahy, Davidské divadlo, také koncerty, moderace, ale možná i Hradec Králové, kde prožila dětství a kam se ráda vrací. A bylo tomu tak i minulý týden, kdy společně s houslistou Jaroslavem Svěceným vystoupila na koncertě Tango mezi dvěma světa díly. Ten se odehrál netradičně na golfovém hřišti a tam jsem s ní i natáčela. Herečka Zdeňka Žádníková se nám vrátila do Hradce Králové. Dobrý den.
1: Srdečně zdravím.
0: Jak často se do toho Hradce milovaného dostanete?
1: Ale já teď poměrně často, protože z tatínka se stal dědeček a opravdu takový dobrý a vyžaduje ty vnoučata a vnoučata vyžadují dědečka konečně v 74 letech. Ho to chytlo, takže já se snažím tady být a lifrovat ty vnoučata, jako co to jde?
0: Tím, že dědeček hlídá, tak je šance na to také dělat různé akce, koncerty. Já už jsem měla Jaroslava Svěceného, asi velká radost do Bříž dopadla na výbornou.
1: Bylo to skvělé, měli jsme rekordní účast, bylo to velký. Já teda musím říct, že vždycky, když se takhle namočím ten svůj herecký čumák do produkční práce, tak pak jako odpadnu na další 14 dní. A jako jsem velmi vděčná a všechny pořadatele a promotéry jako vzývám do nebe, jsem nechtěla bych to dělat na full time.
0: Kdybychom se podívali na celé to vaše léto, tak co ještě vás zaměstnávalo anebo co vám dělalo radost?
1: A to nechcete vědět, paní Lado. Já jsem dělala scénáře 3 pro medailonky osobností pro ceny města Dobříše, takže ze mě byl ještě režisér, střihač a scénárista. Do toho mě moje kamarádka, ředitelka kliniky oslovila, abych je vymyslela sérii podcastů. Do toho mě kamarád požádal, že potřebuje udělat nutně retorický kurz v angličtině pro své zahraniční studenty jenom na hodinu a půl. A také bych jako mohla takhle jako pokračovat. Do toho Národní muzeum mě oslovilo se spoluprácí na moderaci k nedožitým 90. Václava Havla, takže teďka ležím v knížkách a studuju a dávám dohromady takový komponovaný pořad na 5. říjen. A tohle všechno dělám dohromady a do toho peru ty pračky, když přijedou děti z těch táborů. Dívám se kolem sebe a říkám si, Binec v bytě šťastné dítě.
0: No já si myslím ale, že vy byste to ani jinak nechtěla, že vy jste živel, když to tak řeknu laicky a máte to ráda. A
1: takhle ten uklizený dům bych chtěla. Ano, ano, ten bych chtěla, jo, to zase pojďme si říct.
0: Dobře, ale to široké spektrum vaší práce, které je, to si vám asi dělá velkou radost. No, my jsme dnes tady v park resortu golfovém. Co ten golf u vás?
1: Já jsem, co se týká fotbalu a golfu, v takové té stabilní začátečnické pozorovací fázi, ale moje rodina tomu absolutně propadla, jo. Takže moje nejstarší dcera tam má růžový bek, chodí na odpaliště, mají s mým mužem udělané zelené karty a já tomu nerozumím. Já když už s nimi jdu, tak sedím, mám tu knihu, čtu a oni teda odpalují ty míčky a já teda marně zatím jsem jako nepropadla kouzlu odpalu, ano, ale moje dcera mi říká, mami, já si pod tím míčkem představím všechno, co mě v životě štve a to bys viděla, jak je to úžasné.
0: No vidíte, toto je recept na dobrý život, anebo možná dobrá předsevzetí, ale já jak vás tak poslouchám, tak vy jste dobrý teoretik.
1: Ano, já jsem
0: já si něco že... růžové, co jste to říkala, ano, vůbec nevím, o čem mluvíte.
1: Ne, v pořádku, to je jako, když máte doma golfisty, tak se musíte částečně zorientovat, ano.
0: Pojďme se ještě dívat do toho podzimu, co vás čeká, na co se těšíte, my jsme magazín o životním stylu.
1: Já mám před sebou opravdu jako velké množství různorodých moderací, ať už je to 130 let výročí Olivovy léčebny, nebo jsou tam představení s Davidským divadlem, jsou tam koncerty s Jaroslavem, chystáme velký jeho koncert 21. ledna v Obecním domě a tohle všechno vlastně vyžaduje jako přípravu, detailní rešerše z mé strany, protože já když něco moderuji, tak já si to chci i sama užít. Jako mírný tlak, mírný adrenalin, ano, ale štěstí přeje připraveným.
0: Jste perfekcionista?
1: Jsem. Jako jste. Co se týká moderací, tak ano.
0: Takže ať vám to krásně dopadne. No a zase někdy v Hradci Králové. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: modních trendech. Vítám návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Jitko, my jsme dnes zvolili téma, co na letní šaty. Protože v létě jsou soběstačné, ale přece jenom teď už jsou třeba hezké odpolední dny, ale večer už to chce vzít něco na ně. Takže pojďme dámám poradit, co k takovým krásným letním šatům zvolit, aby nám to slušelo.
1: Myslím si, že tyhle ty dny vyzývají k tomu, aby jsme už trošičku pokukovali po těch podzimních trendech a něco si z nich klidně vyzobali. Já si myslím, že pokud zvolej nějaké krásné sako z lehčeného materiálu, nemusí to být nutně vlněné sako, nebo trench coat, nebo i bomber, popřípadě jinou bundičku, kardigan, tak určitě špatně neudělaj a naopak krásně propojej ten letní šatník stávající už s tím podzimním, na který se těšíme také.
0: Znamená to, že tady to sako by mělo být kratší nebo delší, když tedy by bylo jako ideální doplněk k šatům?
1: V trendech teďka pro ten podzim jdou ty saka vyštíhlené a můžou být opravdu ty kratší trošičku s takzvaným zvýrazněným pasem a peplum dílem, můžeme si to představit, že tam je zkrátka buď ať skládaný díl kanýrovej, je to opravdu taková ta princeznovská silueta, ale vypadá velice pěkně. A nebo to může být to sako lehce v oversize velikosti, takové to volnější, dvouřadové, jednořadové, podle toho, jaké ty šaty máme. Pokud to jsou šaty, které mají pevnou strukturu, pevný tvar, tam určitě vypadá dobře a krásně žensky, to sáčko, ten peplum. Pokud to jsou rozevláté šaty, šifonové a odpoledne opravdu je ještě hodně nad 25 stupňů, ale ten večer opravdu je už pod těch 20, tak já si myslím, že i když vezmeme jakoby splývavější dvouřadové sako, trošičku volnější a můžeme přes něj dát i pásek, nic proti tomu nebude. Ty šaty, když budou dlouhé, i to sako může být volnější.
0: Zmínila jsi se o trenčkotech, možná bychom je mohli také ještě připomenout, představit, jestli tady i ty se hodí.
1: Ty vypadají samozřejmě výborně na šaty také, že vlastně ono to je už takový trošičku kontrast, kdy máme ten plášť se zvednutým límcem, dejme tomu vyhrnuté rukávy, přepásaný v pase, tam ten pásek je velice důležitý a vlastně může být ta dílka vlastně dlouhá, teďka ty kabáty, čím delší, tím lepší, a nebo potom může to být krátká varianta, která nám končí někde na bocích. Ještě nám přetrvává i takový ten vliv těch pracovních kabátků, které už známe trošičku z jara, a to je vlastně volnější rovný kabátek, který je skutečně zapínaný na knoflíky, má jenom límec, většinou nakládané kapsy. Může vypadat takový jakoby sportovnější, takže třeba bych to zvolila přes džínové šaty, zkrátka k něčemu zase trošku sportovnějšímu.
0: Můžeme vzít.
1: A můžeme to vzít taky.
0: Co džínové bundičky, protože ty vypadají docela hezky k těm letním šatům, pokud si je vezmeme třeba do práce nebo odpoledne.
1: Na to denní nošení, na podvečer, když jdeme s přáteli si třeba někde posedět, jenom ještě na zahrádku ven, tak úplně bez problému. Je to klasika, kterou vlastně jako nás doprovází už leta letoucí. Ta riflovina v současné době jde spíš ta nebělená, vyloženě v té základní barevnosti, ať už světle modrá, nebělená, nebo i tmavě modrá, šedá, hnědá. Tam už záleží na tom, je tam důležitý ty štepy a můžeme to klidně přes ty šaty vzít. Ono, pokud to bude přesně v té nebělené podobě, bude to vypadat zase úplně jinak a bude to mít trošičku ten punc té originality, něčeho takové té elegance. Můžeme na to zvolit i nějaké ty brože, pokud to chceme vzít třeba jakoby k šatům, aby to zase nevypadalo příliš sportovně a že to vypadá tak jako zajímavým způsobem.
0: A co svetry? Nosí se ještě svetry?
1: Svetry se nosí a letošní podzim nám budou jemné pleteninky a může to být buď přes hlavu převlíkací jako pulover, a nebo třeba kardigany, a nebo prostě nějaké takové ty pulovříky, vesty, jak se říká, propínací. Trošičku to může připomínat, že to je svetřík po babičce, může být jednobarevný, ale může být samozřejmě i vyplítaný vzor podle toho zase, jestli se nám to třeba líbí a hodí k těm šatům, které třeba máme, nebo k tomu outfitu. Ale můžeme i zároveň mixovat trošičku ty vzory, takže nebát se toho.
0: Nebát se. To je poslední rada Jitky Šedové. Mnohokrát děkujeme, no a těšíme se zase brzy v módních trendech. Nashledanou.
1: Děkuju všem, přeju krásný den a nashledanou.

0: Minulý týden jsme si s expertem na etiketu Danielem Šmídem povídali o oslovování. Dobrý den, Danieli.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Teď už vím, jak vás oslovovat i v našem vysílání. No a dnes se podíváme na tykání a vykání. Nejprve otázka. Myslíte si, že vykání má v Česku a na Slovensku budoucnost?
1: Patří k našemu jazyku. To rozdělení té formálnosti na tykání, které je bližší, mění vztahy, mění to, jak s lidmi mluvíme. A odlišení od té vyšší formálnosti vykání je součástí našeho jazyka a nemyslím si, že by mělo jen tak skončit. Jinak ke slovenštině ještě dodám, že slovenština v tom vykání oniká.
0: No v zahraničí se také hodně často tyká. A když tedy vyjedeme do zahraničí a tam tykáme, doma bychom měli vykat?
1: Neznamená to, že bychom měli návyky nebo etiketu jiné země třeba přenášet sem k nám. To ještě neznamená, že když jsem si teď 2 roky tykal, když jsem bydlel v Bavorsku, tykal jsem si víceméně se všemi, kromě úředníků, tak, že si teď budu tykat na Moravě nebo ve východních Čechách.
0: Někde si dokonce vykají ještě i u nás v rodinách. Znám jednu partnerskou dvojici, která si vyká.
1: To je neobvyklé až exotické, ale zároveň respektuje přání toho páru a to je stěžejní. Pokud se oni na tom takhle dohodli, tak je to krásné.
0: No ale pojďme k tykání, protože tady mám otázku, jestli je dobré odmítnout tykání v korporátu, kde je nařízené zhora.
1: Pokud je v korporátu nebo v jakékoliv firmě něco nařízené, nebo je to součástí směrnice, tak bychom to měli respektovat. Pokud nám to nevyhovuje, můžeme se samozřejmě s naším nadřízeným o tom bavit, jestli nějaká výjimka existuje, k někomu chováte velikou úctu, nechcete mu prostě jednoduše tykat, protože vám to nejde přes jazyk a kazí vám to vlastně ty vztahy. Nebo naopak jste třeba starší osobou a to, že vám budou lidé tykat, vám není příjemné, tak toto s vaším nadřízeným prohovořit a zeptat se, jestli nějaká výjimka existuje. Cestou je se na tyhle věci zeptat před přijetím té pozice a zvážit, jestli vůbec tu pozici přijmout, když mě budou všichni tykat.
0: No a co udělat, když šéf nabídne tykání, ale jeho chování tomu neodpovídá? To se také dost často stává.
1: Pokud vám někdo nabídne tykání, tak vždy máme možnost ho odmítnout. Pokud to teda není to ono nařízení, jak jsme mluvili před minutou. Ale jakákoliv nabídka čehokoliv je k odmítnutí nebo k přijetí. Ty varianty máte. Mm-hmm. To, že se odmítá návrh na tykání špatně, je jenom váš pocit.
0: A může nést to odmítání nějaké následky? Měli bychom se toho
1: vždy bude obávat. Nést. Vždy bude nést, ale ne vždy negativní. Protože když dokážete říct to, co si o tom myslíte a odmítnete návrh na tykání, tak může přinést pozitivní výsledky. Za prvé, vydáte jasně najevo, že máte svoje hranice, které jsou nepřekročitelné vůči kolegům nebo nadřízeným a vůči sama sobě si řeknete ano, teď jsem to zvládla.
0: No a dovolí si lidé potykání víc, než by měli z vašeho pohledu?
1: Zatím jsem nepřišel na nic jiného. Ano, mění se rétorika, začínají se používat jiná slova, dokonce i jiné úkoly. A z mého pohledu se mění vztah.
0: Kdybychom se podívali do partnerského vztahu, mám partnera, který si tyká se všemi známými a mně se s jeho známými nechce si tykat. Měla bych to partnerovi říci? Nebo bych to měla přejít a respektovat jeho přání?
1: Partnerům říkejme prosím vše. Co máme na jazyku a co přispívá tomu partnerskému vztahu, prosím, mluvme o tom v partnerství. A i tohle poprosit, víš, ty mě představuješ tady každému tvýmu kamarádovi, se kterým já ale nechci, aby mi potom tykal. Nedělej to, já sama jako žena rozhodnu, s kým si chci tykat a ne, protože jsem společensky významnější. Vy jste jako dáma společensky významnější a je vaše role navrhovat tykání.
0: Víc otázek tady už dnes zodpovědět nestihneme, takže zase příště. Já děkuji Danielu Šmídovi za dnešní návštěvu a za týden opět naše pravidla etikety. Naschledanou.
1: Budu se moc těšit. Naschledanou.

0: se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme minulý týden slíbili, že představíme nové trendy v cvičení postupně. Už jsme také řekli, že se zaměřujeme na ženy 40+, takže pojďme tedy dnes v tom našem miniseriálu poradit ženám, jak zvolit to správné cvičení a jaké cvičení je určeno právě ženám 40+.
1: Pro tuto věkovou kategorii bychom měli preferovat jemný silový trénink, spojený s určitou mobilitou, protažením těla a určitě nezapomínat i na to, abychom se dobře cítili každý den a naše tělo udrželi co nejdéle funkční a zdravé.
0: Dá se říct, že po té 40 už přece jen pociťujeme určité bolesti, někdy nás bolí nohy, někdy bolí záda. Potom máme trochu obavu, abychom nezvolili cvičení, které může ještě tu naši bolest podpořit. Jak na to?
1: Tak často panují obavy, že pokud máme například bolavé rameno, že nám bude dělat nejvíc dobře necvičit, nechat ruku v klidu a čekat, až to samo přejde. Pokud samozřejmě vyloučíme jakýkoliv zánět nebo hlubší zdravotní problém, tak naopak rozhýbání našich kloubů, protažení našeho těla nám přinese pozitivní efekt. A pokud přidáme i jemný silový trénink, pak je tam úžasná věc a to je udržení hustoty kostí. Takže prevence proti osteoporóze. Svalová hmota nám po 40. roku věku ubývá a my ji potřebujeme udržet, aby se nám neměnila v tukovou vrstvu. Takže i jemná zátěž třeba s půlkilovými činkami nebo s dynamickou gumou, terabendem nebo jakýmikoliv zátěžovými třeba pomůckami, tak i jemná tato zátěž, se kterou cvičíme po krátkou dobu v určitých intervalech na určité svalové partie, může pomoci k tomu, že nám tělo zůstane pevnější a zároveň pokud udržíme svaly, tak nám lépe funguje i lymfa, lépe nám funguje metabolismus a nepřibíráme tolik na váze.
0: Hodně často si klademe otázku tedy, kolikrát cvičit, jak dlouho cvičit, aby ten efekt k ženy se dostavil. Tak poraďte.
1: Je ideální kombinace kardia s mírným silovým tréninkem. Kardio výraz znamená v tom našem fitness sektoru, že to je cvičení, které trošku podporuje naši kondici, působí na naše srdíčko i srdečně cévní systém. Takže třeba svižná procházka nebo fázovaný běh, že chviličku běžíme, chviličku mezi tím proložíme chůzí, nebo jízda na kole. Nebo když budeme v nějakém fitku, tak chviličku jízda na rotopedu, případně chůze na pásu a pak vhodný trénink, který nám třeba šikovný instruktor, trenér, trenérka sestaví přímo na míru našeho těla, tak abychom zapojili jak paže, tak dolní končetiny, střed těla a to je vlastně nejdůležitější. No a ten poměr, jak by ta aktivita měla trvat dlouho, může být třeba po 10 minutách. 10 minut v tempu, 10 minut silovější trénink a pak 10 minut věnovat stretchingu. Když si vezmeme třeba aktivitu sportovní dvakrát týdně, tak i půl hodinka je velkým přínosem, který už se na vás projeví. Když se dodrží ta pravidelnost, což nám možná dělá většinou problém přinutit se, tak přijdou právě ty pocity úlevy od bolesti. Najednou se cítíte jako protaženější a mě někdy říkají klienti, my po té půl hodince máme pocit, že jsme se narovnali a že jsme vyrostli třeba o centimetr a najednou jsme pružnější a méně bolavější.
0: Jíst před cvičením nebo ne?
1: Samozřejmě i to jídlo tam hraje roli. Někdy někomu nevadí, když si dá malou svačinku. Já zase říkám úplně nalačno cvičit. Když cvičíme po ránu, je to jiná věc. Může tam mít dobrý efekt i na spalování a na hubnoucí efekt, ale někdo se potřebuje dát malou svačinku i před ranním cvičením, aby mu nebylo špatně. A odpoledne bych doporučila jenom, pokud se potřebujeme najíst, tak jenom lehčí stravování, ne úplně si dát nějaké jídlo, které budeme dlouho trávit, protože by se nám špatně cvičilo.
0: Těžko by se nám
1: cvičilo.
0: Bylo by nám
1: těžko.
0: Dobře. Dobře, to základní jsme dnes probrali, co příští týden?
1: Příští týden se zaměříme na kategorii lekcí

0: Už jenom měsíc a budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti, přesněji vítěze 30. ročníku rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku, která vznikla v Hradci Králové a která se po několika letech stala nejen regionální záležitostí, ale celostátní. My vám postupně v našem vysílání nabízíme hodinové nahrávky jednotlivých ročníků a kromě toho si v Šarmu také připomínáme osobnosti, které ocenění, tedy Zlaté slunce, získaly. Dnes to bude dáma, o které její maminka říkala, že se na lidi nedívá, ale že je pohledem krájí. Je to herečka Jana Štěpánková. Narodila se 6. září roku 1934, takže v těchto dnech by tato šarmantní osobnost roku 2009 oslavila 92. narozeniny. No a když jsem zmínila maminku Jany Štěpánkové, tak právě na šarmantní ženy v její rodině se jí zeptal Zdeněk Novák na našem gala večeru, stejně jako na kariéru, kterou prožila na prknech Pardubického divadla. Tady je malá vzpomínka.
1: Já mám Pardubice moc ráda, no tak taky 5,5 roku, no to je dlouhá doba.
2: Člověk na své začátky vzpomíná intenzivně, takže je jasné, že na Pardubice jsou vzpomínky intenzivní.
1: Ano, ano, máte pravdu.
2: No a co ty babičky a maminka? Mě to zajímá jako člověka, který je nezná, tak jaké asi byly? Zkuste nám je popsat.
1: Máma jo, tam měla šarm. To já nemám zdaleka, to co ona. Ona byla prostě půvabná ženská po všech stránkách. No a babička, babičky vlastně taky, ale každá jinak.
3: Jak?
1: Ta jedna, ta mamina, matka, to byla taková, jak bych to řekla?
2: Vérázná?
1: Ne, byla velice přísná, aspoň co já si pamatuju, aspoň na mě, taková jako, a ta druhá, ta tátová, no to prostě na tu já nemůžu zapomenout.
2: Čekám, že řeknete pekla výborné buchty, nebo co řeknete?
1: Ano. Tak. Ona byla zemlejna, ona byla z jižních Čech, nebo dá se to tak říct, tam ze Šumavy takhle. A tím, že byla zemlejna, tak uměla dost věcí z mouky. Takže já byla na tom odchovaná. Já milovala, ale i bramborový kaše uměla, i slepici na paprice. Ne všecko. Ty chodský, ona byla chodka. Chodský koláče a vdolky a koblihy a já nevím, no konec.
0: Tak to byla krátká vzpomínka na herečku Janu Štěpánkovou u příležitosti jejich nedožitých 92. narozenin. No a o šarmantních osobnostech budeme mluvit i za chvíli. A taky jednoho z vás odměníme.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Miroslav Antl, Pavel Šporcel, Jan Pirk, Simona Stašová, Pavel Pavko, Jan Přeučil, Vladimír Beneš nebo Petr Kostka. Víte, co mají společné? Během 30leté historie naší ankety jste je vy, naši posluchači, zvolili za šarmantní osobnosti roku. A pak ještě něco. Všichni, které jsem jmenovala, přislíbili účast na našem gala večeru 23. října. No a to nemluvím o nominovaných osobnostech. Všechny jsme vám postupně představili v našem vysílání a většina z nich slíbila, že pokud budou mít čas, přijedou. Takže se můžete těšit na Lucii Výbornou, Františka Kinského, Naďu Konvalinkovou, Jakuba Kvášovského, Jaroslava Svěceného a nebo Saskii Burešovou. S otazníkem pak ještě jsou Taťána Medvecká, Daniel Stach a Martin Mišička. No a těšit se můžete i na hlavní hvězdy hudebního nebe, tedy Michala Malátného, Ivanu Regešovou, Davida Dejla, naše Gentleman Singers a samozřejmě rozhlasový Big Band Gustava Broma, který nemůže chybět. Přesně 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldi z Hradec Králové. No a my vám také ode dneška ke knize za zaslaný hlas přidáváme dvě vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme dnes? Dobrý den, posílám hlas panu Františku Kinskému. To nám poslala e-mailem paní Marie Mikeová, Studánecká Pardubice, takže paní Marii blahopřejeme nejen ke knížce, ale také ke vstupenkám na gala večer 23. října. Pro všechny ostatní pak je tu informace, že vstupenky už jsou v prodeji na hkpoint.cz a nebo si o ně i vy můžete zahrát tak, že nám pošlete tip na šarmantní osobnost. A tímto konstatováním šarm končí, vše ostatní si povíme za týden. I dnes se loučím s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Tak za týden v tomto čase se na vás těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nová základní škola v Pardubicích bude stát přes 700 milionů korun. Moravská Třebová dokončila přípravu inženýrských sítí v lokalitě Švestkový sad. Ruský velvyslanec v Německu odmítl zodpovědnost Moskvy za srpnový útok v Lipsku. Zítra čekejte v kraji většinou jasno až polojasno a teploty do 21 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Město Pardubice vysoutěžilo zakázku na stavbu nové základní školy v bývalých Masarykových kasárnách za 716 milionů korun. To je oproti původně plánovanému rozpočtu asi o 200 milionů méně. Radnice vybírala z 5 nabídek. Teď běží 15-denní lhůta pro případné odvolání účastníků tendru.
2: Pokud se proti výsledku výběrového řízení žádný z uchazečů neodvolá, začne město připravovat smlouvu s vítěznou firmou. Připouští také možnost zahájení stavby už v letošním roce. Dodavatel bude mít na zhotovení zakázky 20 měsíců. Nová základní škola pojme 540 dětí a podle radnice by měla ulevit vytíženým kapacitám základních škol v okolních městských částech. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Švestkový sad v Moravské Třebové jsou hotové. Město za ně zaplatilo 25 milionů korun a pozemky už začalo prodávat. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: V téhle etapě 31 pozemků pro bytovou výstavbu. Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
0: Ruský velvyslanec v Německu Sergej Nečajev odmítl, že by Moskva byla zodpovědná za srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Drony s výbušninou měly zřejmě explodovat u ukrajinských letadel. Roznětka byla ale nefunkční. Podle velvyslance by útok dopadl jinak, kdyby ho chtělo provést právě Rusko. Německá vláda obvinila právě Moskvu. V reakci na to uzavřela ruský konzulát v Bonnu a vypověděla smlouvy ruskému domu v Berlíně. V Řecku při letecké show havarovala stíhačka F-4 Phantom. Oba piloti při nehodě zemřeli. Podle deníku Katimeriny to potvrdila řecká armáda. Letoun ze zatím neznámých důvodů ztratil výšku, spadl na průmyslový podnik a začal hořet. Sport. Pardubičtí hokejisté hrají druhý zápas v tomto ročníku Ligy mistrů proti švédskému týmu Regle. V 48. minutě Pardubice vedou 1-0.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná s nejnižšími nočními teplotami 12 až 9 stupňů. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, přechodně oblačno. Nedělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr večer ještě zeslábne. Rozptylové podmínky budou zítra většinou dobré, jen k večeru mírně nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio bude na jedničce, to je mírná záť.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ze silnic Pardubického kraje nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí za 80. kilometrem ve směru na Prahu. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu. Uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesly světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohli město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni olomoucké městské kaple.

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů, takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém zákoně takto v kapli připomenut.

0: No my bychom se měli opravdu vrátit do historie a připomenout si i některé zásadní momenty. Tak v čí hlavě se zrodila idea něco takového to uprostřed Olomouce zbudovat?
1: To je taky docela zajímavá věc. Nevím o žádné jako jiné památce tohoto typu, která by byla, dneska bychom řekli, téměř soukromou akcí jedné osoby. Tím dotyčným byl Václav Render, který byl kameníkem, ale současně se pyšnil titulem císařského architekta a v jeho hlavě se celá ta myšlenka zrodila. A ta myšlenka spadá do doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
0: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
1: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si předsevzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních souvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýhle událostí.

0: Na úplný závěr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší s té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno, když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění doktorce Heleně Zápalkové za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky paní doktorko a naslyšenou.
1: Já také děkuju.

0: Už jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
1: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knžáka, který v této galerii dvakrát vystavoval a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně je autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlápnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdíval Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde se vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie. Je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: A slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůžkům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pořadu přeje Goranka Oljača. Znovu se setkávám s příjemnou spolubesednicí, kterou jsem poznala v Žižkovské komunitní zahrádce v Praze. Tento pozemek se zeleninou, ovocem a kytkami se právě díky Natálie Šelachovské a podpoře městské části Praha 3 vklínil mezi nové moderní stavby sídliště Central Park. Jako spoluzakladatelce se jí daří ukázat dětem, jak to v přírodě opravdu chodí, že naše prostředí není jenom asfalt s obchodními centry. Zkrátka, je to něco na způsob učebnice na vlastní oči.
2: Proto to dělám. To byl důvod, proč jsem se do toho pustila. Loni Josefinka začala mluvit, protože jsou jí 3 roky a jedno ze prvních slov to byla dýně. A protože to byla ta sezona, kdy byl Halloween, tak všude byly dýně a ona byla taková šťastná, že ví, co to je. Viděla, jak to roste na zahradce a jak jsme to pak sklízili a jak jsme dělali polévku z toho.
1: Migrační úředníci by předchozí ilustraci

0: asi prohlásili ukázkou efektivního přínosu začleněných migrantů společnému suživotu. Pro náš pořad je to ale pobídkou dozvědět se více o takových lidech. Kvůli tomu vznikl dnešní rozhovor s Natálií Šelachovskou. Čila, činorodá, stále v pochybu, vstřícně a často se smíchem odpovídá na otázky. To jsou první dojmy o hostitelce.
1: Původem jsem z Polska, z Varšavy.
2: 10 let jste už tady.
1: Skoro 10 let bude v dubnu příštího roku.
2: Ale čeština vám nebyla cizí ani před příchodem sem. Vy jste studovala bohemistiku, že jo?
1: Ano, ta čeština mě vždycky bavila a nebylo to jenom o jazyku, ale já jsem četla knížky, dívala jsem se na filmy, znala se i dokonce nějakou českou hudbu. Dávalo mi smysl, že to je něco, čeho bych se chtěla naučit.
2: Ale odkud zájem k češtině a k české literatuře a kultuře? Kde to roste v Polsku?
1: Já si myslím, že to je tím, že ta čeština vždycky byla jako trochu alternativní jazyk, jakože jsem byla schopna pochopit, o čím to je, ale pak, že ty slova, které v polštině jsou jako archaický, jsou používané v češtině a naopak. To mě moc bavilo, jak ty Češi mají i ten smysl pro humor.
2: Ano, to je opravdu výjimečné. Aha, my jsme ty to zavřeli. Můžeš? My jsme utekli před deštěm. Josefinka, paní Natálie a já jsme se schovali u dveří.
1: Asi vchod do nejbližšího baráku.
2: Ano.
1: A teď to hodně prší.
2: No.
1: Já jsem studovala ve Varšavě. Nejdřív jsem studovala zdravou výživu, konzumací a pak jsem odjela do Francie na půl roku, kde jsem studovala enologii a tam jsem měla pocit, že ta kultura, tradice a jazyk jsou mnohem líp, jak by to mohl říct, opečovaný. Zároveň Polsko, jak i Čechy, to jsou takové státy, které mají jako pěknou kulturu, ale moc se o tom neví. Takže jsem si řekla, že polštinu až tak moc rada nemám, aby chtěla se naučit další jazyk. Takže ta čeština byla pro mě nejvíc přirozená. Poprvé jsem bydlela v Praze během studií na bohemistice a byl to rok 2011, když jsem dělala praxi v rámci pražského kvadrienále. A to byl další důvod, proč se mi tady líbilo.
0: Natália Šelachovská soudě podle průběhu dosavadního rozhovoru umí hezky zdůvodnit rozhodnutí, na kterých jí záleží, ale i přizpůsobit se. Když si prý uvědomila, že se její jméno Natália tady spíš vyslovuje jako Natálie, nenamítala nic a zvykla si bez problému. Její mladší 3letá dcerka Josefinka je asi po mamince. Trpělivě a milé nám asistovala u dialogu.

0: jak rodina přijala tu vaši nenádalou blízkost češtinou a českou kulturou a státem?
1: Oni asi si mysleli, že to bude na chvilku a že já se pak vrátím. Asi všichni pochopili, že ta kultura česká je hezká. Tak už samostatně se začali učit tu češtinu pokaždé, když tady přijeli s návštěvou za námi.
0: Vy jste opustila Varšavu a Polsko. Není to na stále? Neboj.
1: No, neřekla bych, že opustila, protože pořád mám tam neziskovku, kterou vedu spolu s mojí mámou. Máme tam dva projekty, které rozšiřujeme každý rok. A teď máme v plánu i polsko-českou spolupráci na podzim. Celý projekt se týká poválečného umění ve veřejném prostoru. Takže jsou to mozaiky, sochy, grafita. Tematicky je to blízko Čechům, protože komunistické období bylo podobné v obou státech a situace ohledně mozaik taky je podobná.
0: Děláme přestav, takže přestane pršet.
1: Chceš otvořit?
0: No. Ona je veselá a spokojená s deštníkem, jako hračkou. Navíc je růžový.
2: Zelený.
0: No,
1: ještě zelený.
0: Vidíš, máš pravdu, promiň.
2: Zelený.
0: Máme deštníky, jsme šťastní.

0: Maminka říká, že má ráda neziskovky. Jak to vzniklo? A i vaše maminka?
1: Ano, to. Moje máma dospěla až potom, jakože já jsem jí říkala, že mám tu svoji neziskovku, ale protože jsem v Praze, tak je to na délku těžký, aby něco rozvíjet. Takže během covidu jsme vyzkoušeli online projekt, který se povedl, a taky naší spolupráci rodinnou. Pak mama zjistila, že to je ten chybějící prvek v její životě. Ona studovala kulturu, takže to taky měla o to zájem a ta neziskovka jí dává svobodu. Můžeme si vymyslet, co nás baví, a je to právě to umění ve veřejném prostoru. Že nemusíme to dělat jako velký projekt, ale že začněme na čím menším, pak uvidíme, jak to můžeme rozstřižovat. Mm-hmm. Asi to začalo ještě od dědečka. Taky vedl neziskovku zaměřenou na zdravotnictví. On byl doktor, lékař, jako měl pocit, že chce potřebovat lidem a hlavně dětem, takže ten neziskovku převzal, když už byl na důchodě.
0: Bylo zapotřebí, aby se otevřel ten demokratický prostor a proces, aby neziskovky začaly kvést. Ale chybí nám ten iniciální krok, jak jste se sem dostala před 10 lety. Mm-hmm. Má to co společného s láskou?
1: Ne, jako láskou k Praze. Já jsem už byla ve vztahu, když jsem se tady přestěhovala a řekla jsem přítelovi, že dostala jsem nabídku práce. Přemyslím o tom, kam se odstěhovat, že bych chtěla ještě využít tu část života a zkusit bydlet někde mimo Polsko. Takže jsem mu řekla, že přemyslím o Paříži, Londýnu nebo Praze. A samozřejmě on řekl, že Praha je hezká a je blízko, takže to by byl dobrý nápad. Takže když jsme to společně odsouhlasili, tak já jsem ještě měla kamarády, kteří tady bydleli, já jsem jim zavolala a řekla jsem, že chtěla by zkusit práci v Praze, a oni řekli přijet a pomůžeme.
0: Tato slova mají pro migranty cenu zlata. Mít poradce s osobnými zkušenostmi a spolehlivé servisy pro domácnost velice usnadňuje běžný život v novém prostředí.
2: My a oni.
0: Bylo zapotřebí, aby pomáhali?
1: Na začátku je, protože já jsem ani byt neměla, tak tam byla potřeba, aby našel se ten pokoj, ve kterém budeme mohli bydlet. Během 2 týdnů asi právě díky pomoci kamarádu jsme našli byt tady na Praze 3, ve kterém bydlíme pořád.
0: No, opravdová Žižkovánka. A práci tu jste měla?
1: To byla nabídka ze soukromé univerzity, ve které já jsem měla starat o studentskou komunitu. Takže nebylo to vzdělávání. Já jsem měla jim pomoct, aby projekty zvládali, aby přiházeli s nějakými svými věcmi.
0: Týká se to tematicky?
1: To záleželo na každého studenta, ale bohužel tam nebylo ani ten prostor na to, aby ten program komunitně vytvořit. Takže já jsem tam ukončila a pak jsem našla další práci, dělala jsem Refufest festival, pracovala jsem ve Wikimedii pár let a vedla jsem komunitní programy zaměřené na editování článku na Wikipedii. Teď, protože už mladší dcera začne školku na podzim, tak já taky začínám přemýšlet, co bych mohla dělat pracovně.
0: Momentálně jste v nějaké organizaci, pokud vím?
1: Nadace VIA je to velká organizace, já jim pomáhám s jedním projektem, který se opakuje už po třetí, ale není to jako práce.
0: Starší dcera už je ve škole?
1: Je ve základní škole a teď bude ve 2. třídě. Mm-hmm. A kromě toho jsme dostali dobrou zprávu, že taky se dostala do polské školy, takže bude ve 2 školách a dokonce i ve 3, protože je ještě na Zušce.
0: Co dělá na Zušce?
1: Hraje na houslí.
0: Tak nám zahraje na zahrádce, že?
1: Doufám, jakože pokud bude chtít, já jim k něčemu netlačím, to pokud jí to baví, snažím se to podporovat, protože si myslím, že když někdo zná hudbu a má z toho radost, tak ten život je takový lepší. A pokud jde o mě, tak já jsem dostala možnost ještě spolupracovat, zatím je to menší úvazek nebo menší část, ale nevím, jestli znáte další místní iniciativu, což se jmenuje Art Reuse Centrum. Tam mám být zodpovědná za mezinárodní projekty.
0: S očividnou spokojeností řekla na závěr našeho rozhovoru Natália Šelachovská. Děkuji za pohostinnost a vstřícnost, s jakou přijala nabídku mluvit o svém životě v Praze. Samozřejmě zvlášť děkuji Josefínce, radostné průvodkyni žižkovskou komunitní zahrádkou, kterou spolu založila její matka. Na další setkání v pořadu Mí a oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podzimní dovolenou v Česku letos plánuje 71% lidí. Fotbalisté Slávie zvítězili nad zbrojovkou Brno 4-0, drží si neporazitelnost a vedou tabulku. Zítra čekáme jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Podzimní dovolenou letos lidé plánují strávit hlavně v Česku. Ukázal to srpnový průzkum agentury Czech Tourism, v němž odpovídalo 1000 lidí. Na dovolenou v Česku se letos chystá 71% z nich, což je o 20% víc než loni. Průměrně plánují 7 dní dovolenou a utratit chtějí zhruba 8000 korun. Nejčastěji chtějí lidé navštívit Jihočeský a Jihomoravský kraj, říká ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
2: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené v Česku chtějí lidé hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet jen 31% Čechů, tedy o 13% míň než loni. Říčanská nemocnice získala 3 lůžka pro jednotku intenzivní péče a nový rentgen, který umožní lékařům pořizovat snímky během zákroků. Vybavení stálo více než 3 miliony korun. Většinu nákladů zaplatil Středočeský kraj. Pokračuje Andrea Jalůvková, PR manažerka společnosti Agel, která nemocnici provozuje.
3: Díky detektoru s vysokým rozlišením vidí chirurg detailní strukturu velkých kostí i drobných úlomků. Přístroj také snižuje vystavení pacienta i personálu rentgenovému záření. Druhou novinkou v nemocnici jsou 3 lůžka, která disponují funkcí polohování do stran pro omezení proležení u pacientů.
0: Navrhovaný schodek státního rozpočtu 389 miliard korun je nepřijatelný pro 62% lidí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Pro 22% respondentů je schodek přijatelný a zbytek neví. Voliči vládní koalice návrh spíš přijímají, na rozdíl od příznivců opozičních stran. Nejvíc pochopení pro něj mají voliči ANO. Průzkumu se začátkem září zúčastnilo téměř 780 lidí starších 18 let. Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili v Šancelize nad zbrojovkou Brno 4-0, udrželi si neporazitelnost a vedou neúplnou tabulku o 4 body. Dále v 7. kole nejvyšší soutěže Olomouc porazila Bohemians 3-0. Hanáci tak vyhráli 4. z posledních 5 kol a jsou druzí. A Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0. Počasí. V noci bude polojasno až jasno na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov je stále uzavřená. Na 62. kilometru hasiči překládají náklad ze schořelého kamionu. Provoz je odkláněn na exitu 56 Trhový Štěpánov. Před odklonem čekejte dlouhé kolony. Možná objízdná trasa ze sjezdu 49 Vlašim ve směru na Tehov, Stislavice, Čechtice a najedete zpět na dálnici na exitu 66. A na silnici 12 z Kolína do Prahy pozor v Úvalech. Na křižovatce do Úval se srazilo auto s motorkou a projíždí se kyvadlově. Tak jeďte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už jsou tu slavíci v krabici s Martinem Hrdinkou.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Hana Zagorová patřila už od konce 60. let k nejpopulárnějším ženám Československa a později i k nejzářivějším hvězdám České republiky. Pro několik generací je nezapomenutelná.
5: Je naprosto

V letech 1962 až 2023 se zlatou slavicí stalo jen 11 zpěvaček a jen 9 z nich se podařilo zvítězit více než jednou. Jednou ze zpěvaček, které mají více vítězství, je právě Hana Zagorová, která zpívala velice rozmanitý repertoár. V roce 1976 pro ní skladatel a textař Pavel Žák napsal hit Maluj zase obrázky.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromád.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Hana Zagorová obdržela od svých faninek a fanoušků prvního zlatého slavíka v 31 letech. Bylo to za rok 1977. Jaký byl ten rok u nás v Československu? Hned 1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77. 27. dubna byla v Karlových Varech dokončena rozsáhlá budova lázeňského hotelu Thermal. 27. června byl František Tomášek jmenován kardinálem. 14. září byla v areálu Pražské zoo uvedena do provozu lanová dráha. 20. října zahynula při pádu vrtulníku v blízkosti bratislavského letiště manželka prezidenta Gustáva Husáka Věra Husáková a také její osobní lékař a tříčlenná osádka stroje. 1. prosince připustili na svém jednání členové UVKSČ počínající ekonomické potíže československé ekonomiky, objevující se už od začátku 6. pětiletky. 10. prosince měl v televizi premiéru populární 12-dílný televizní seriál Žena za pultem, natočený režisérem Jaroslavem Dudkem podle scénáře Jaroslava Dítla. Hlavní roli stvárnila Jiřina Švorcová. Když už takhle rekapitulujeme rok 1977, rok prvního vítězství Hany Zagorové v anketě Zlatý slavík, tak také připomínám, že mezi hity roku patřila písnička skupiny ABBA Novi Me, Novi New.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Peckovice jsou bývalá obec, která byla od 24. dubna roku 1976 součástí města Ostravy. A od 24. listopadu 1990 je to městský obvod statutárního města Ostravy, na jehož severním okraji leží. Právě v Peckovicích se 6. září roku 1946 narodila herečka, textařka, scénáristka a hlavně zpěvačka Hana Zagorová. Jeden z prvních hitů pro ní napsali Václav Zahradník a Vladimír Poštulka. Bylo to v roce 1969 a jmenoval se Bludička Julie.

V roce 1964 maturovala Hana Zagorová na SVVŠ v Ostravě. Už v době, kdy chodila na střední, začala zpívat s ostravským rozhlasovým orchestrem. Důvod byl jednoduchý. Tehdejší dramaturg František Trnka ji slyšel zpívat ve finále soutěže Hledáme nové talenty 1963, kde ji doprovázel orchestr Gustava Broma. Cesta k mikrofonům nahrávacích studií byla otevřena. Nejdříve naspívala několik dětských písniček, a pak několik písní, které složil František Trnka. Jmenovaly se Pro panenku, Kouzelný obraz a písnička V bílém, což dá se říct byl první úspěch a první hit Hany Zagorové. Tady je.

Postřední odjela Hana Zagorová do Brna, kde byla přijata na JAMU. Studovala obor herectví a v roce 1969 absolvovala. V Brně začala zpívat s orchestrem Gustava Broma. Doma v Ostravě ji obsadili do písničkového televizního seriálu Na vlně 197 a pomalu se stávala jednou z jeho hvězd a měla i pořad písničky pro Hanku. Když jsme u té televizní práce, tak připomínám, že velký úspěch v tomto stále se rozvíjejícím tenkrát a rozšířené médiu zaujala svou herecko-pěveckou titulní rolí v televizní inscenaci Vančurovy Josefíny. Ještě v Ostravě natočila na konci 60. let se skupinou Flamingo písničku Hany, kterou si sama přetextovala do češtiny.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi milníky dlouholeté a stále úspěšnější kariéry Hany Zagorové patří i její vystoupení na druhém beatovém festivalu, který se konal v roce 1968 v Praze. Díky tomu dostala nabídky z malých, ale významných pražských divadel. Na JAMU absolvovala ve Státním divadle Brno, kde už předtím hostovala. Těsně před dokončením JAMU ale už přešla do Prahy. V hlavním městě Československa začala tehdy účinkovat v revue s názvem Právě odbylo půl v městských divadlech pražských. A co je důležitější, v nahrávacích studiích začaly vznikat její nahrávky s Točrem, orchestrem Václava Zahradníka a skupinou Sodoma a Gomora. Tenkrát vznikly hity Bludička Julie, Gvendolína nebo Já jsem tvá neznámá.

Do velké krabice dnes dáváme celou slavičí kariéru a nejen slavičí kariéru Hany Zagorové a teď to vezmeme rychle. 1969 hostování v divadle Apollo, v roce 1971 zpívala v souboru Evy Pilarové a následně začala spolupracovat s dirigentem Josefem Vobrubou a tanečním orchestrem Československého rozhlasu. 1972 až 74 hostování v divadle Semafor, a to v roli Bludičky v Kytici. Během tohoto období obnovila spolupráci s Karlem Wagnerem, s ním se předtím poznala v orchestru Václava Zahradníka a ten se na dlouhá léta stává kapelníkem její doprovodné skupiny. Jejími pěveckými partnery se postupně stávají Michal Prokop a Petr Rezek, s nímž naspívala úspěšné duety Asi Asi, Dotazník nebo Duhová víla.

Hana Zagorová účinkovala později i ve společném programu s orchestrem Karla Wagnera také se zahraničními hosty, což byly rakouská zpěvačka Goldie Ants a polský vokální kvartet Vox. Mimořádně úspěšná byla spolupráce s dvojkou Petr Kotwald a Standa Hložek, která začala v roce 1981. Začalo to tak, že nejdříve ti dva Hance zpívali sbory a najednou z nich byly hvězdy téměř poloviny společného koncertního programu. Zatímco Standa jako partner zůstal, Petr se dal v roce 1985 na samostatnou dráhu a na jeho místo nastoupilo tenkrát smíšené duo Linda Finková a Pavel Noha. Ještě s Kotwaldem a Hložkem naspívala Hana Zagorová hit Jinak to nejde.

A teď se podívejme na to, jaká poprvé zažila Hana Zagorová v anketách popularity. V roce 1965 bylo její jméno poprvé ve výsledkové listině ankety Zlatý slavík a skončila tehdy 33. V roce 1967 byla poprvé mezi 20 nejpopulárnějších zpěvaček Československa. Rok na to je poprvé v první desítce. Rok 1974 poprvé na stupních vítězů a první bronzový slavík. Rok 1976 první stříbrný slavík, 1977 první zlatý slavík a v roce 1996 je jméno Hana Zagorová poprvé uvedeno i v anketě Český slavík.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď rekordy Hany Zagorové. Jako první se jí mezi našimi zpěvačkami podařilo obhájit 5 předcházejících zlatých slavíků. Jako první mezi zpěvačkami dostala 6., 7., 8. a také 9. zlatého slavíka. A navíc to bylo v řadě za sebou. Celkem má ještě 3 bronzová a 1 stříbrné ocenění. 13krát stála na stupních vítězů. V ročnících 1977, 8, 9, 1980, 81, 83 a 84 stála Hana Zagorová na vrcholu ankety Zlatý slavík společně s Karlem Gottem. Naspívali spolu několik slavíčích duetů a v roce 1994 pro ně složil Michal David písničku Mží.

0: Zagorka a Goťák spolu. Od roku 1968 do roku 1997, tedy dlouhých 30 ročníků, byla Hana Zagorová mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a České republiky. A její jméno je ve výsledcích 49 ročníků anket popularity. Hana Zagorová také účinkovala v televizním muzikálovém zpracování Basovy Madam a sedm loupežníků. Hrála a zpívala v televizní pohádce podle Karla Čapka o tlustém pradědečkovi, ve filmu Trhák, v dětském televizním muzikálu Kouzelná čepice, v pořadech Zaváté studánky, Cesta ke štěstí nebo v recitálech Můžeme dál s tehdejším manželem Vlastimilem Harapesem, Setkání s Drupim nebo Dluhy Hany Zagorové a s dalším manželem Stefanem Margitou měli pořad Hogo Fogo. S jejími písněmi existují už dva muzikály a zpívala také jednu z hlavních rolí muzikálu Jack Rozparovač, který měl premiéru v roce 2007 v pražském divadle Kalich, kde zpívala i hit Já ty oči znám.
1: Já už znám ty oči had.

mi říkal, chci tě. Jednoho jsem chtěla já. A když udělal mi dítě, zmizel nejdřív, jak se dá. Aby syn měl dál tvář čistou, oči jako oblohu. Našla jsem si dobrý místo pod lucernou na rohu. Stokrát za den padla pana, tenhle obchod dobře šel. A když potkala jsem pána a ten divný

Anna Zagorová se narodila 6. září 1946 a zemřela 26. srpna 2022. A to jí bylo 75 let. Naspívala přes 900 písní, je držitelkou mnoha platinových a zlatých desek. Za hudbu a zpěv získala mnoho cen a uznání. Za 10 milionů 120 tisíc prodaných alb obdržela v roce 2014 diamantovou desku Suprafonu a stala se tak nejprodávanější českou zpěvačkou všech dob. Ve stejném roce byla uvedena do síně slávy hudebních cen Anděl. Na krabici, která je tady přede mnou, lepím štítek se jménem Hana Zagorová a připisuji opravdová legenda naší populární hudby. Loučí se Martin Hrdinka a vzpomínám na Hanku.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Při telefonátu s mobilem v ruce za jízdy letos do konce srpna policisté přistihli o desetinu řidičů víc než za stejné období loni. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá. Zítra bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě oblačno a teploty do 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Lidé letos častěji telefonují za jízdy s mobilem v ruce. Do konce srpna policisté zaznamenali více než 26 100 takových přestupků. To je téměř o desetinu víc než za stejné období loni. Problém je podle policie dlouhodobý. Třeba ve srovnání s rokem 2017 policisté loni zaznamenali o 9 000 případů víc, říká policejní mluvčí Hana Křížová.
2: Výrazně vzrostla také celková výše uložených pokut. Ta se do roku 2023 pohybovala kolem 9 až 15 milionů korun ročně, od roku 2024 však v souvislosti se zpřísněním sankcí vzrostla na více než 75 milionů korun.
0: Zadržení mobilu při řízení teď řidič může dostat 4 body a pokutu až 3,5 tisíce korun na místě nebo až 10 tisíc ve správním řízení. Sedlčany na Benešovsku opraví lávku přes potok Mastník mezi Sokolovnou a tenisovými kurty. Ocelové více než 60 let staré přemostění převezli do strojíren, kde ho budou opravovat. Obě sportoviště zatím propojuje dočasná lávka.
3: Stavaři zatím opraví taky pilíře lávky. Práce jim usnadňuje fakt, že v potoku Masník není téměř žádná voda. Práce na obnově lávky vyjdou na 2 miliony 200 tisíc korun. Hotovo má být do 2 měsíců. Zasadl čán Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: V západním městě v pražských Stodulkách funguje nová mateřská škola Švestka. Chodí do ní přes 60 dětí. V budoucnu se má ale kapacita navýšit téměř o stovku. Na vlastní náklady školku postavil soukromý developer, který předal k užívání radnici Prahy 13. Městská část podle mluvčí Lucie Steinerové pořídila vybavení za asi 5 milionů korun.
4: Západní město, kde nová školka vznikla, je nejrychleji se rozvíjející lokalitou v Praze 13. Proto je více než důležité, aby současně s bytovou výstavbou vznikla také potřebná infrastruktura. Ve stejné lokalitě vznikne také základní škola pro více než 1000 žáků. Sport.
0: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy v Bruselu pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulinová z Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě s přeháňkami. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov zůstává uzavřená. Na 62. kilometru probíhá likvidace následků požáru nákladního auta. Specializovaná firma překládá náklad a hasiči provádějí dohašení. Na 50. kilometru dojedete do Kolony před odklonem na 56. kilometru. Možná náhradní trasa je ze sjezdu na exitu 49 Vlašim přes Tehov, Rataje, Zdislavice a Čechtice, kde najedete zpět na dálnici. A v centru Prahy vrcholí večerní běžecké závody. Připomínáme omezení dopravy v okolí náměstí Republiky, nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží kapitána Jaroše, na Dvořákově a Rohanském nábřeží. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu Hobby magazín s Arturem Kubicou.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, zahrádkáři Kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes se společně zaměříme na pěstování fíkovníků. Vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepičky a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy. No a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na to, jak mít i v těchto měsících a hlavně na podzim a v zimě doma čerstvé bylinky. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Typická středomořská rostlina fíkovník se začíná zabydlovat i u nás na českých zahradách. Pomáhá tomu jak teplejší klima, tak i speciálně vyšlechtěné odrůdy. Je zapotřebí vědět, že fíkovník nesnáší kyselé a přemokřené půdy a uvítá obohacení půdy vyzrálým kompostem nebo alespoň tříletým hnojem. Víc naší hobbyredaktorce Slávce Brádlové prozradil zahrádkář Petr Mareš z krásného Března, a to je severovýchodní část Ústí nad Labem.
2: Fíkovníky vysazujeme zásadně na jaře. Jedná se o prostokořené sazenice. Pokud budete vysazovat sazenice kontejnerované, můžete vysazovat po celé vegetační období, ovšem s tím rizikem, že pokud sazenice do zimy řádně neprokoření půdu, tak můžete mít problém právě s jejich přechováním přes zimu. Vždy vybírejte teplé, slunné stanoviště, pokud možno chráněné před větrem. Co se týče, prosím vás, bujného růstu, fíkovník po výsadbě tvarujeme tak jako každou jinou naší ovocnou dřevinu. Fíkovník je velmi dobře řezuschopný. Můžete jej tvarovat po celé vegetační období a je nejlepší, když si po násadě plodů, protože fíkovník by měl plodit na loňském dřevě, tak když si letošní dřevo zakrátíte tak na ty 4 až 5 oček, neboť výhony, které jsou potom mladší, přes zimu stejně vymrznou, akorát pouze oslabují rostlinu a vy chcete mít plody. Řez stromku provádíme na očko ven, zachováváme si terminál, kterým se vracíme zpátky nad střed koruny, a přitom si musíme ovšem uvědomit, že fíkovník je velmi bujně rostoucí rostlina, která vám s přehledem zabere na šířku klidně 2 až 3 metry. Vysaďte si ho někde u pěšinky a nebudete mít kde chodit. Pouze dejte, prosím vás, pozor na to, aby rostliny byly jednodomé, to znamená, že na jedné rostlině se vyskytují samčí i samičí květy. To budou rostliny, které plodí bez opílení. Takové rostliny potom dávají pravidelnou úrodu. Drtivá většina odrůd, které jsou u nás nabízeny, do těchto kategorií právě spadá. No ale přesto by se mohlo stát, že byste narazili na dvoudomé rostliny, dvoudomé odrůdy, což znamená, že na jedné rostlině máte samčí a na jedné samičí květy. Mnoho zahrádkářů z důvodu ceny výpěstků, a nejsou zrovna malé, volí právě koupit jedné rostliny a pak by se mohlo dostat do těchto problémů s opilováním. No a co si dáme dál?
3: No, dál si dáme otázku, jak může člověk poznat, o jakou rostlinu jde, jestli tu dvoudomou nebo jednodomou, a jestli tedy má koupit dva stromky nebo jeden.
2: Prosím vás, vždy hledejte v popisku nabídky u rostliny právě, aby to byla rostlina jednodomá, po případě bez potřeby opílení.
3: Doporučujete ten fíkovník prořezávat v době vegetace? U ostatních ovocných dřevin mám pocit, že právě se čeká na ten vegetační klid, nebo se pletu?
2: Nepletete se, je to velmi správná otázka. Fíkovník, podobně jako broskvoň, nemá ve svých letorostech na zimu téměř žádné zásobní látky a není schopen zavalovat ránu. Při řezu v době vegetace fíkovník roní bílé mléko, v podstatě je to latexové mléko, kterým ránu uzavře a nedostávají se dovnitřku do rostliny infekce jako při běžném poranění.
3: Chápu, že máme v republice oblasti, které jsou vhodné pro takové teplomilnější rostliny, takže je nějaké vodítko, mám sledovat třeba teploty v jednotlivých oblastech, abych věděla, kam s tím fíkovníkem ano, kam ne?
2: Nemusíte, prosím vás, sledovat přímo teploty, sledujte, co roste v okolí. A pokud se v dané oblasti daří broskvoním, meduňkám a vinné révě, v těchto oblastech můžete pěstovat i fíkovníky.
1: Tak to vidíte, jestli se u vás daří těmto teplomilnějším ovocným stromům, vyzkoušejte i fíkovník, jeho plody stojí za to. Já mám na zahrádce už takových 5-6 let 3-metrový fíkovníkový keř a teprve tento rok si na jeho plodech pochutnáváme a dokonce plodí dvakrát do roka. To jsem netušil. Pustíme si pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Koupil jsem si vavřín alias bobkový list květináči, ale nedělá mě keřík. Žene to pouze do vrchu a já bych potřeboval, aby to udělalo nějaký výhonky a nějaký větvičky, aby z toho byl keřík.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Taky pěstuju bobkový list. Netvrdím, že jsem nějaký profesionální pěstitel, ale určitě zaštipovat jako každý keříčky, aby se trošku větvil a košatil. A jinak s tím bobkovým listem mám zkušenost, že se docela dobře dá u nás i pěstovat. Samozřejmě, že to je středomorský, takový nižší strom. U nás se pěstuje spíš jako keř. V mém okolí jsou ženy bylinkářky, které pěstují bobkový list normálně ve volné půdě ve skleníku, krásně je tam přežívá a mají velkou sklizeň. Já skleník nemám, všechno mám ve volné půdě. A bobkový list mě tedy několik let taky přežívá v té volné půdě. Mám ho na takovém chráněnějším místě a vždycky na zimu ho hodně zamulčuju. On třeba trošku omrzne, ale zase vyrazí. Ale musím říct, že to není nějaký jako obří keř, je to spíš takový keřík. Ale vím, že nejsem jediná, že se mě už hodně lidí ozvalo s tím, že se jim v těch posledních teplejších létech a mírnějších zimách daří ten bobkový list takhle zkoušet, takže nic za to nedáme. Když si ho koupíme v květináči, tak ho můžeme prostě do té půdy dát, zkusit ho přivyknout a na zimu ho důkladně zakrýt a třeba se bude dařit taky.
0: A máme tady další telefonát.
3: Kosace jsou krásný kytky. Poupata některá naštíví moucha květilka, která prostě naklade vajíčka a vylíhne se takovej červík v tom poupěti a nevykvetou. Byl mi doporučen postřik Nurel D, ale bohužel teď ho nemohu sehnat, že prý už na něj v prodeji. Tak byste mi poradili něco jiného.
0: Na kosatce, nádherné rostliny, jsme se ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Je tam několik možností. Začneme tou nejjednodušší, je to mechanická ochrana. Pokud vidíte, že na tom kosatci ten škůdce je a že jsou tam nějaký škůdci, jestli tam tohleto projevuje, tak na nic nečekejte, ty květy okamžitě mechanicky odstraňte, prostě zlikvidujte a nedávejte to do kompostu, do popelnice nebo někam prostě odvez úplně pryč, nějaký biologický odpad. Ale pokud budete kompostovat a pak ten kompost použijete na zahradě, nekompostoval byste správně, což se může stát, tak z toho škůdce vlastně po té zahradě roznesete. Druhá možnost je chemická ochrana. Tam vlastně fungují přípravky na bázi deltametrinu a vlastně to první ošetření byste měla už řešit při fázi rašení prvních pupenů a druhé před rozkvětem. Za mě ještě velmi důležitá je prevence, prostě držet ten záhonek čistý, ty rostliny čistit, snažit se prostě odstraňovat ty odumřelé části při náznaku a vlastně nákazy, jak ty rostliny nebo části rostlin odstranit. A jinak ještě jako obecná věc, bavíme se tady vlastně jako o mužce, to znamená, můžu vám tam pomoct i žluté lepové desky. Případně jestli máte možnost do těch záhonků vypustit třeba slepice. Obecně, pokud vás trápí nějaké škůdce a vy tam vypustíte slepičky, tak ty to celkem vyřešejí. Klasický příklad, mám děravý prostě lískový oříšky, no tak pod lísky vypustím slepičky a mám klid. Takže tohle je další věc, kterou můžete podniknout.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co to chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Hobby magazín. Mladí slepičí kohouti a kuřice se kroužkují přibližně ve 2 až 3 měsících, kdy je nožka, tedy stojáček, sice už dost velký, ale kroužek lze ještě bezpečně nasadit. Kroužkují se kvůli identifikaci nebo také kvůli povinné evidenci při chovu čistokrevných plemen. Pro další informace o chovu slepic se vypravila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková za Josefem Blažkem, předsedou Českého svazu chovatelů ve Svinčanech. A Josef Blažek chová jak klasické slepice, tak i ty zakrslé pro parádu a má na to několik vychytávek.
2: Mně poslední roky se osvědčilo to, že když kroužkuju, to znamená to na takových 10 týdnech, když kroužkuju ty kuřátka a přendávám je do většího výběhu, takže k ním dávám staršího kohouta, v mém případě je to zakrslá kočinka, tak k ním dávám starší
3: kočinka
2: se jmenuje,
3: kočinka, to
2: pochází
3: je
2: z Číny.
3: Tamhle ten šedivý, drobný.
2: A osvědčilo se mě to už 3. rokem, protože ty kohouti, když dospívají, no tak se honějí a honějí kuřice a to. Když to ten kohout, ten starý, ten si dělá pořádek a moc jim to nedovolí, jo.
3: Aha.
2: Takže on to je opravdu takový vůdce a říká.
3: Vidíte,
2: už,
3: zakrslý kohouta dělá vůdce.
2: Dělá vůdce, protože oni si už na to zvykli, protože on byl nejstarší, že jo, oni byli kuřata ještě.
3: Ano.
2: A tak oni ho berou, respektujou a celkově se mně zdá, a tak to používám, že ten vodkov to hejno je takový klidnější, když tam mají někoho, když ho řeknu rozumnýho,
3: ano.
2: Že jo.
3: Tak, pane Blažku, my jsme obešli váš dům. A dostali jsme se na dvorek, protože tady jsou ty zakrslé odrůdy a vypadají velmi roztomilé a to je taky na vajíčka nebo to je jenom pro radost?
2: To je jenom pro radost, protože ty zakrslí slepičky, převážně se to chová ve voliérách. Je to ještě i z toho důvodu, protože třeba tady mám zakrsy lenghorny, ty kdyby choval venku, tak v podstatě to lítá po stromech, to je jak vrána, to bych neuhlídal. No a potom tam mám zakrslí kočinky, ty černý, tady lešedý, ty roustní tříbarevný a to jsou všechno slepičky, které mají rousy.
3: Tak abychom vysvětlili, rousy, to jsou ta peří na nohách kolem drápků.
2: To jsou peří, takový bohatý peří, který mají na nohách, na běhákách. A když se tak ta drůbež dává na výstavu, no tak se hodnotí nejenom barva, ale i provedení, velikost toho peří a aby nebylo, když to řeknu, volámaný, odrhnutý. No a pochopitelně, kdyby to chodilo normálně venku, když to řeknu po dvoře, no tak to si to volámou.
3: Takže tak všechny mají svůj bejvák, záleží na tom plemeni. A co se týká vaší paní a rodiny, schvaluje vám to, protože to je fakt jenom koníček pro zábavu, že?
2: To je koníček pro zábavu, protože tyhle ty slepice, ten ty okrasný, no tak ty mají užitkovost takových 60-80 vajíček, že to snese, no a to vajíčko je proti normální, protože normální vejce těch 55 gramů, tohle to je tak kolem 40-42 gramů, takže ty vajíčka jsou menší, že se s tím člověk baví, no. Ano.
3: Ten, kdo chová slepice, tvrdí, že nejsou hloupé, jak se říká, ty seš slepice, prosím tě, nebo to tak, jak to je?
2: Tak chytrej tvor to zase tak není, že jo, ale hloupej taky ne. Jsou takovou inteligenci, že jim to k životu stačí a jako já je obdivuju z toho důvodu, ty slepice jako perfektně vidějí a když se jim dává krmení, i třeba v zimě jim to krmení mimo krmítko, aby se zaměstnali, tak jim to dám do ty hrabanky, do toho, po čem chodějí, že jo. No a oni ho krásně najdou a tím se bavějí a vyzobou všechno.
1: Jak jste slyšeli, u slepic můžete obdivovat nejen kvalitní nosnost, ale třeba i výborný zrak. A pokud si je ochočíte, budou za vámi běhat jako kočičky a klidně se nechají i pohladit. No a po písničce pro vás máme několik rad, které můžete využít při ochraně dřevěných konstrukcí domu před hmyzem a to se může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Dřevěné konstrukce jsou nedílnou součástí domů, chat anebo zahradních pergol. Mnohdy však mají i další obyvatele, kteří žijí přímo ve struktuře dřeva. Jak bojovat s dřevokazným hmyzem? Kdy se dá zasáhnout a kdy už ne? Na to se náš hobby redaktor Běnek Kobza ptal odborníka na tyto práce Davida Kociána.
2: V dnešní době už bývá obvyklý, že už bývá napadený a i to, co vlastně se doveze už spilí, tak už z větší části tam bývají nakladený vajíčka. Děláváme fakt jako ty novostavby a mají to zelený, hnědý od těch bochemitů, lignofixů a tak dále. A stejně jim to kouše, jo.
3: První ukázka.

0: schopni s tím dělat, jak se dá zasáhnout proti takovému mizu.
1: První bychom se tam na to měli dojet podívat, tak my to kompletně vlastně celý obejdeme, zjistíme stav napadení a domluváme se se zákazníkem individuálně, jako co s tím budeme dělat. Jo? Ale jako ještě za celou dobu jsem nezažil, že by byla vazba až v takovém stavu, že bych jim dal vědět, to už nemá smysl dělat. Jo? Někde nějaký zahradní domek nebo něco, tam ještě jo, ale pokud to dřevo není víc jak 50% napadený, tak vždycky s tím jde něco udělat.
0: A co s tím jde udělat? To je asi nejdůležitější, co mě čeká v případě, že něco takového je, napadá mě, nakolik je to jedovaté, protože pak v tom budu bydlet.
1: Jedovatý je to, co my používáme, tak se vlastně používá jak na venek, tak na vnitřek. Jo? Takže ideální po té aplikaci, když se to tam udělá, je to nejlepší nechat 24 hodin odvětrat, se tam nepohybovat a pak ty všechny ty místnosti jsou plně obyvatelné, jo? Takže to není vyloženě, že by vás to jakože omezilo. První by se mělo začít tím, že by se to mělo kompletně očistit, nesoudržné dřevo odělat, osekat, vyfoukat. Někde se do toho ještě musí dělat taková injektáž. A pokud zjistíme, že já nevím, ten trám od 20-30% napadený, tak furt to jde dělat nějakou formou příložky. A nebo se tam dá dodat ještě jeden dodatečný vedle toho.
0: Tím vlastně zpevním tady to chemické ošetření. Je potřeba to dělat nějakým nátěrem nebo nějakým speciálním nástřikem, nebo právě, jak jste říkal, i tlaková nějaká impregnace, to znamená, že se to třeba pod tlakem stříkuje přímo do té struktury dřeva.
1: Ano, tak bude ta tlaková injektáž. To navrtávání tam je, ale už se to vyplní jenom takovým gelem. Ten samotný gel se vsákne 3-4 cm do hloubky, takže tam, kam já se nedostanu, tak tam mi to dosákne, jak kdyby jo.
0: Jak je to třeba se záklopem? Právě mluvil jste třeba o těch palubkách, mám nějakou starší chatu a je třeba napadené i tady toto, tam je lepší to asi vyhodit a pobouřit nové.
1: Nebývá to tak, jako většinou ten záklop je stejná složitost, jak kdybyste měnil krov. Ten, jak by se to zvenku muselo celý zdemontovat, jo. Takže vlastně ten záklop jde kompletně očistit a pak se naaplikuje i ten deskový záklop. Většinou záklopy jsou 18, 20 a to, takže vlastně mě aj na to stačí v úvozovkách dát poloviční dávka a mě to tu desku nasákne úplně celou. Cokoliv v tom bude živýho, včetně nakladených vajíček, jelikož jestli ta deska je napadená, tak v tom budou i nakladené vajíčka a to zničí všechny stádia vývoje.
0: Můžeme si nějak pomoct třeba i sami, nebo je potřeba vždycky toho odborníka?
1: To, co my používáme, není volně dostupný. Nelze to někde v obchodě koupit, na to člověk musí být vyškolený, musí mít školení jako DDD, jako dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Musíte mít školení o toho výrobce, s čím děláte a tím pádem to pak můžete aplikovat.
2: O tom, jak si poradit v případě, že máte v konstrukci vašeho dřevěného domu hmyz anebo další škůdce, tak o tom natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza s odborníkem na tuto problematiku Davidem Kociánem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to je speciální připomenutí, na co je teď na zahrádce vhodný čas.

0: rybářský kalendář.
1: A tady to je velice zajímavá pronostika. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. Tak to jsem na to zvědavý, ale ať už to se zimou dopadne jak chce, nás určitě zajímá, že právě teď dozrávají pozdní ostružiny a z těch je prý výborná marmeláda. Vyzkoušejte to, třeba se budete divit. Docela příjemné letošní počasí má vliv na kvalitu hroznů vinné révy. Pokud je máte do misky, tak je nechte dozrát co nejvíce. To samé platí i o výrobě vína. Aby nám nechyběly čerstvé bylinky ani v zimě, strvalek, třeba máta, pažitka, šalvěj, rozmarín, tymián, tak si z nich odeberte kousky trsů do květináčů. No a rychle rostoucí letničky, například majoránka, petrželka, řeřicha nebo kerblík, tak ty si do nádob vysejte. Pro kousek natě do polévky můžete seříznout vrchol celeru a položit ho na talířek s trochou vody, nať bude růst po několik týdnů. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak například poradíme, jak barvit látky rostlinami. Vypravíme se také za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky, na jejich výrobu a na přípravu kvasu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Nádherný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Supermarkety zavádějí AI rozpoznávání produktů na pokladnách. Mezi zastávkami IP Pavlova a Italská v Praze opět jezdí tramvaje. Dělníci dokončili stavbu nové tramvajové křižovatky. A zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě místy oblačno a teploty 18 až 22 stupňů. Hezký večer u zpráv vám přeje Jana Taušová. Některé obchodní řetězce nově zavádějí na prodejnách AI skenery s automatickým rozpoznáváním produktů. Zákazníkům to má pomoct při výběru ovoce, zeleniny nebo pečiva. Například společnost Albert má novou technologii na samoobslužných pokladnách asi v polovině poboček. Na zbytek ji chce rozšířit do konce roku. Globus skenery využívá u vah ovoce a zeleniny a plánuje ještě v tomto roce rozšíření na samoobslužné pokladny. Pokračuje jeho mluvčí Zdeněk Vesecký.
2: Řešení nám umožňuje snadněji a jednoduše rozpoznat některé druhy zboží, které je na volno. Jablka, rajčata, papriky, kde rozeznáme velmi jednoduše díky umělé inteligenci, o jaký druh se jedná, protože každé jablko stojí třeba jinak.
1: Ode dneška opět jezdí tramvaje nad Národním muzeem v Praze. Dělníci dokončili opravu kolejí a stavbu nové tramvajové křižovatky, která propojila trať ve Vinohradské ulici s budovanou tratí na Václavském náměstí. Práce začaly loni v červnu a stály asi 225 milionů korun, popisuje Jan Šurovský z pražského dopravního podniku.
3: Původní dožilá tramvajová trať podél magistrály byla odstraněna. Teď tam je tedy nová tramvajová trať, nové zastávky a to, co pokračuje dál dolů, je trať TT Václavské náměstí, která ještě bude trvat do června příštího roku.
1: Vedení Rakovníka chce zlepšit ovzduší ve městě. Pomocí ankety na webových stránkách města do konce září zjišťuje, čím lidé nejčastěji topí. Dotazník je anonymní. Za 2 roky radnice anketu zopakuje a zjistí, zda se něco změnilo. Výsledky město zveřejní na webu. V Moskvě začalo jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Potvrdil to Kreml. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa vyjednavači přivezli do Ruska plán na ukončení války na Ukrajině. Putin před jednáním podle agentury RIA uvedl, že situace, kterou budou řešit, je složitá. Witkoff a Kushner by hned zítra měli zamířit do Kyjeva k rozhovorům s Ukrajinci.
0: Počasí.
1: V noci bude polojasno až jasno, na severu a severovýchodě výjimečně přeháníky. Teploty klesnou k 9 stupňům, v údolích až k 7. Zítra čekáme jasno až polojasno, na severu a severovýchodě republiky až oblačno. Naměříme 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D2. Na 37. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo a jsou tam lidé na vozovce. A na dálnici D11 mezi 63. a 55. kilometrem ve směru na Prahu probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do jednoho jízdního pruhu. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Další vydání právě začalo a s ním i lekce, jak si přivodit dobrou náladu a trénovat smích. Za vším bude schován jen jeden člověk, který bezesporu patří do síně slávy českého humoru. Jestliže minuta smíchu vám prodlouží život o půl hodiny a my máme před sebou 56 minut, tak to máme dohromady 28 hodin života navrch. Dlouhý život vám přeje Patrik Rozehnal. Čas si dnes uděláme na muže, který se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové. A na svět tedy přišel velký komik, vypravěč a dovolím si říct, že i labužník života. Ale moc se mu sem nechtělo. Jak jste ráno přemluvil tu Lenoru?
5: No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to.
4: Ale jinak jste šikovnej mužský, co vím.
5: Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču.
4: No vida. Tak tu máme jednu práci. Musíme se probrat těmito ukázkami.
5: Kdo to udělá?
4: Já myslel, že vy. Ale když vás tak viděl technik, tak to radši udělal sám.
5: A co za to chtěl?
4: Jak co? Je to jeho práce. Musí to udělat.
5: A ty?
4: Já? Já vás provedu dalším dílem našeho pořadu. Dnes o Josefu Bekovi.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka budoucí herecké legendy vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí, její syn byl už od malička obrovský bojovník a svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lákavé, k požitku zvoucí, inu jak masíčko očebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavek chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
3: To není pravda, ty klevetníku.
4: Říkám, mám znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
5: A jak to můžeš dokázat?
4: Je tady pan důkaz. Na vlastní oči jsem to viděl.
5: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnala?
4: A to je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak? Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
4: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
5: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný mozky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
5: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
5: Budeť by Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník.
4: Neberte všecko tak
6: Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálené plotně.
5: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
4: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
5: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Häger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v Pekle před čerty.
7: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky? Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělám. Koukejte. Tak, a je bohužím. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
8: Že ale máme krásné ráno,
9: no.
8: Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
9: No, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
8: To proč?
9: No, žací strojek je nový,
8: ale
9: že jo,
8: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
9: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
8: ale
9: manžel.
8: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
9: Ne,
8: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
10: Tati, není tam benzín.
8: No tak ho tam nalej.
10: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
8: Proč?
10: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
8: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
9: Se divíš.
8: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
9: no,
8: to samý.
9: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel. No,
8: jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
10: Tati, nádrž je plná.
8: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
9: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
8: Chytil!
9: Běžím!
8: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
10: Tati, jeď rovně.
8: A neráč.
10: Uber plyn.
8: Proč?
10: No přehřeješ to.
8: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
10: Tati, tak to není.
8: Ale to je známý fyzikální úkaz.
10: Ne, tati, ne.
8: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinou potýce. No vidíte to? Jedu a seču.
9: Vando, vyhni se sedmikrát, skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
10: Už je v růžích.
9: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
10: Zatočil do brambor.
8: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
10: Vypně to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
8: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, poseču jí skalku.
9: Kde je tatínek?
11: Já ne, je na střeše.
9: Já ho nevidím.
11: Ale u sousedů na střeše.
9: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
12: Jsem ti fastráf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese que es vayo que es yo verse me camata. Solo sano esto bene. Jestem zdorův i povodí mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
9: Ne! Ne, to ti zakazuju.
10: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
12: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před dvěma lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátku. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy dvou rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Geniál v ceně $26,500. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou pro sny v přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavuje nám obžalovaný směnku ve výši 620 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze $232.18. Toto situace. Slavný soude, obžalovaný ve zlém úmyslu, rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jones, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak seděli bás u rybníka, má na hlavě cihlu a kolem taková statná čtyřicítka. Já prosím vás, pane, mohl byste mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na už prostě a odešla. A za chvíli se vrátil, a já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, on podívejte se, milost paní. Tady mám pixu s červem. Tady mám plný igelitový pytlik navozený krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
3: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mě dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo zhruba by mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Ruba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názvy, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypity sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec dělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Pol, když jsou tady ženská, pol, dám tak jako vyhoslovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol, porad, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. Teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten sepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No když jsme to zkoušeli, ten sepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten sepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
7: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
8: Přijde na to o za to.
9: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
7: Kybič držtla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
8: Sem mám k službám. Hned jak ji dostanete.
9: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
8: Ono tu jde o Kristýnku.
7: Serenádička pro Kristýnečku.
8: Zaspívá mi
7: na dluh
8: zadarmo.
10: Ostatně je to za jedny peníze.
7: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: Otče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček. Píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí. Já chci jen to...
1: Hedvábí.
0: Hedvábí.
1: Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty. A co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem, a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů. Prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Promiňte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: Jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: No, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami, já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čumějí.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dávají až 20 korun za osobu.
0: Prosím vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc. A v životě mě napadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte?
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete. Já pak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star. Myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třas prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít,
5: no,
0: jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: Ne, to už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte
0: no,
5: mi
0: pokoj. Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, Ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
6: Tato!
0: Můj stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
6: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přešel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
7: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. Udělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, my si maskerovi, hele, dej Pepičku, vy Fousi, jak to bude vypadat. Oni dal Fousi a Krška, pá, ježiš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17.

0: metrovkou dejchavičinu a oni tam recitovali svůj Širák odazví v dál, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takovýho měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňupe kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný odejít, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. On třeba, každý herec se přeci bere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po té roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Já mě dělám toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec z prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
1: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
2: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosí trávu. Pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
1: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Becka.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak svítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým natyrelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehličku.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě? No to je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička a má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří silon plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe. Je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmoknem, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
4: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durychově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve třetím jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller, to, co ten taky s tím ksichtem jinýho může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne, on měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpice na něj tlouk, že už visím na chrámových dveřích, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den je radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Život někdy přinese chvíle, kdy musíme opustit to, na co jsme byli dlouhá léta zvyklí, a začít znovu. Někdo se přestěhuje do jiného města nebo země, jiný po letech změní zaměstnání, začne podnikat nebo se vybuduje nový domov. Někdy si takovou změnu vybereme sami, jindy nás k ní přinutí okolnosti. A přestože může být nový začátek těžký, často nám přinese něco, co bychom jinak nikdy nezažili. Kdy v životě jste museli začít úplně od začátku vy? Bylo to kvůli práci, stěhování, rodině nebo jiné životní změně? Měli jste z nového začátku strach nebo jste se naopak těšili? A co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Pomohl vám někdo překonat první těžké období? A když se dnes ohlednete zpátky, udělali byste to stejné rozhodnutí znovu? Svůj příběh volejte z celého Česka do zlínského studia Jarce Barboříkové. Telefon je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomeneme dnešní téma. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Karel Zich, který zaspíval jako první ve 23. hodině v noční lince Českého rozhlasu. A jako první volající je tady pan Robert z Olomouce. I vám krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Téma, můžeme ho možná připomenout, kdy jste v životě začínali úplně od začátku?
1: Tak u mě to bylo nejtěžší před 3 rokama. Umřela mi manželka, nic horšího mě potkat nemohlo. No a našel jsem si kamarádku, je to moc prima holka, mám ji moc rád. A udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme spolu šli na rande, protože je to fakt moc prima holka.
0: Dobře, Roberte, takže my teď máme otázku jasnou, kdy v životě jste začínal od začátku, tak je to tedy po tom, co odešla vaše žena. Kdo vám to pomohl zvládnout, jak jste to překonal, kdybychom mohli třeba teď poradit něco posluchačům, kteří prožívají nějaké podobné období?
1: Tak pomohla mě víra, protože jsem věřící člověk, takže se hodně modlím. Pak mě pomohlo to, že chodím se synem na bohoslužby a plavat, čili trávím se synem více času. No a
0: dobře.
1: To jako pomáhá.
0: Roberte, myslíte si, že s přibývajícím věkem je těžší začínat vždycky znovu, anebo je to lehčí díky tomu, že máte tolik zkušeností, že už si umíte říct, no tak když to nevíde, nevadí?
1: No, je to právě těžší, jo, protože myslím si, že když má člověk 30, tak má větší pravděpodobnost, že půjde s nějakým děvčetem na rande, než když má 49, jo. To je, jako je markantní rozdíl.
0: Mm-hmm. A pomohl vám při vašem novém začátku nějaký konkrétní člověk? Vy jste teda mluvil o synovi a ještě někdo další?
1: Tak moc si vážím Radima, je to moc prima kamarád, protože taky to nemá lehký, on se ze ženou rozešel a to by bylo zase jiné příběh, no tak má taky syna s ní a to jsou osobní tahanice od toho kluka, takže my jsme v podobné situaci, jo. Když, jako když se člověk rozejde, tak je to jeho volba, ale já jsem si to nevybral.
0: Mm-hmm. Nový začátek je často také spojován se stěhováním. Tak to vás někdy také potkalo? Nějaké takové zásadní stěhování vašeho života?
1: To mě nepotkalo. Akorát třeba by bylo zajímavý téma, možná, že už to v rádiu bylo. Nemám nápad, jak překonat strach ze zubaře. Vždycky, když tam jdu, tak se bojím. Stačí, když zubařka zapne vrtačku, už brečím. Jako já jsem upřímný, já mi to nenosím v dnešní době.
0: Takže dobře, máme tady i tip na nové téma. Děkujeme, Roberte, za návštěvu.
1: No, a jinak pozdravujte všechny vinkaře a to je tak všecko, nebudu to dál rozebírat a jmenovat. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Teď nám zaspívá kapela Elán, Voda, čo ma drží nad vodou, tak se jmenuje písnička. No a potom si budeme opět povídat o nových začátcích. O chvílích, kdy jsme něco známého museli nechat za sebou a začít znovu. V práci, bydlení, vztazích nebo třeba úplně jinde. Kdy jste v životě začínali od začátku vy?
3: Kdy

0: Žoráš zpívá v Noční lince a vlastně i on dostal šanci začít po druhé. V roce 1999 měl v Bratislavě těžkou nehodu na motocyklu, byl v kritickém stavu a dlouho se zotavoval. Později sám mluvil o tom, že po nehodě dostal od života další šanci. A právě o takových chvílích je dnes Noční linka Českého rozhlasu. Kdy v životě jste začínali úplně od začátku? Na to se ptáme teď konkrétně paní Helenky, která volá. Odkud? Praha? Haló, slyšíme se?
1: Ano, tady Helena z Prahy.
0: Už jsme krásnou... ve vysílání.
1: Ano, ano. Krásnou Noční linku všem. A já se chci jenom podělit o tom, že já jsem se jako vdávala z velké lásky. Jsme teda spolu do teďka. 45 let jsme nedávno oslavili. A když mi bylo 25 let, tak jsem se stěhovala, protože manžel byl napůl Maďar, napůl Slovák do jižního Slovenska. A musela jsem se tam i naučit trošku maďarsky, protože jeho babička neuměla ani slovo. Takže jako tu jsem tam pak jako byla, jako vařila jsem s ní a naučila jsem se i od ní pěkný maďarský říkanky dětský. A mrzí mě, že jako manžel děti, měla jsem dva syny, že nenaučila mluvit maďarsky. Takže já jsem na ně někdy mluvila maďarsky. A jako pár slov jako spíš rozumím, než... A pak jsem tam jako chodila do práce a po 5 letech jsme se vrátili zpátky do Prahy, protože manžel zůstal u stejného podniku, ale jako tady prostě měl výhodnější jako pozici pracovní. Takže
0: vy jste tam ani nestihla zažít to nějaké období, kdybyste se řekla, tady jsem doma, protože jste po 5 letech jeli zpátky.
1: Já jsem si tam celkem zvykla. Právě, že jsem tam měla i hodně kamarádek. Aha. A nejlepší kamarádka tam byla Maďarka, která se tam vdala za takového maďarského Slováka a já jsem ji učila jako slovensky, jo, protože ona pak šla do práce a potřebovala se naučit slovensky, jako v úřadu pracovala. A byla šikovná a my jsme si psali celý leta, i když jsem se rozstěhovala a stále si píšem a minulý rok za mnou přijela s manželem a letos tu byla taky na jaře s manželem. Takže jako krásný přátelství s ní mám.
0: Takže vy jste vlastně začínala pořád někde znovu od začátku. I když jste se vrátila, tak paradoxně jste musela začít ještě jednou, protože jste opět měnila práci.
1: Já jsem u stejného podniku. Aha. Já jsem pracovala ve zlatnictví a pak jsem teda odešla kvůli synovi. Jsem odešla z té práce jako... A to bylo potom 90. roce, jak už se pak rušily taky prodejny, jo. A tak jsem pak odešla, i když každý jako kamarádky se dívali, že teďka každý si drží pracovní místo a ty prostě máš tady dobrý místo, ty jdeš pryč. A pak jsem postupně zase jako získávala práci v jiných zlatnictví a nakonec, co jsem byla v dobrým zlatnictví, tak prostě on se zrušila ta prodejna. A já potom jsem potom už šla dokonce do Lahůdek. Jo, to bylo úplně něco pro mě jako novýho. A já jsem byla spíš jako, víte, v tom zlatnictví člověk jako ty výhodnější, člověk jako pomalejší, má trpělivost na lidi, jo, v klidu všechno. A já jsem v těch Lahůdkách, já jsem musela pracovat rychle, jo. A to pro mě bylo taky prostě něco novýho, protože já jsem spíš pomalá, a teďka jsem se musela zrychlit, jo, ale byl tam dobrý šéf, tak prostě jsem tam vydržela a dokonce potom jsem odtamtud teda odešla a pak jsem i nastoupila do pekárny a do prodejny pekárny a tam jsem dokonce chodila, jsem opravdu stávala asi ve 3 ráno a to byl teda fofr. Tam to jsem teda fakt kmitala, úplně neskutečně. Jsem říkala, není možný, že já takhle dokážu, já pomalý člověk, pracovat. Jo? Protože to bylo prodejno u metra a tam to teda sypalo. Jo? tam prostě opravdu peníze, rychle, rychle podávat, jo. Tam člověk lítal opravdu jako šmetrlink, opravdu neskutečně. Ale tam jsem, protože jsem tam pak jako byla, byli jsme tam nejdřív ve dvou a pak jsem tam byla i sama a to jsem nedala. To jsem opravdu, to jsem říkala, ne, tady jako nechám asi duši, tak jsem taky odtamtud odešla. No, takže já už jsem pak vystřízla hodně potom tak různých těch zaměstnání a jak už je člověk starší, jo, po té 45, 50, tak to už těžko opravdu schání nějaký dobrý místo a už do toho zlatnictví už jsem neměla šanci se dostat, protože už tam chtěli mladý holky. Jo, i když tomu nerozuměli ty holky, tak oni radši chtěli, když ta prodavačka nějak vypadá a bylo jim jedno, jestli tomu rozumí, nerozumí. A prostě, jo, jako koukali na tohleto.
0: A kde jste tady nakonec pracovala? Kam jste šla?
1: Kam jsem pak šla? Dělala jsem... taky jsem dělala doručovatelku poštovní. Jo, to taky jako mě zajímá, protože...
0: Helenka, to je jeden nový začátek za druhým, nová práce. Ano, a opravdu úplně z jiného soudku.
1: No, to bylo opravdu
0: zlatnictví,
1: nový...
0: Zlatnictví, lahůdky, pekárna, pošta.
1: Ano. No. Dokonce, jak jsem skončila ještě v mateřské školce nakonec.
0: A mateřská školka. No, jak jste mluvila o tom Slovensku, tak nové prostředí, trocha maďarštiny, to rozhodně nebyla jednoduchá cesta, ale vy jste nám to podala tak, že to přesto, i když to bylo pouhých 5 let, pro vás byla důležitá životní etapa. Děkuju za milé povídání. Ať se vám daří, Helenko, zavolejte zase příště, až budete mít prostor, ano?
1: Jo.
0: Děkuju, mějte se dobře.
1: Mějte se pěkně a všem jako zdravím všechny a dobrou noc.
0: Malinko jsme přetáhli čas, ale chtěli jsme si to doposlouchat, co říkáte. Každý z nás má v životě nějaký pomyslný první den, nová práce, třeba jako paní Helenka, nové bydlení, nové město, úplně nový životní styl. Začínali jste někde opravdu od začátku a co vás k tomu vedlo? Na to se dnes ptáme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy člověk zavře jedny dveře a vůbec netuší, co ho čeká za těmi dalšími. Začínali jste někdy v životě úplně od začátku? A jak na tu dobu dnes vzpomínáte? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A teď bude na tuto otázku odpovídat paní Anička z Miroslavy. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásný večer, Jaruško, a samozřejmě všem posluchačům a všichni ještě moc ještě jednou zdravím. No já si myslím, že takový přelom, velký přelom je jednak, když se žena vdá, to je úplně nový začátek, že jo, začínají starosti a já si pamatuju, když jsme se zařizovali s manželem, já jsem teda bydlela s maminkou, ale přesto jsme se zařizovali s manželem, protože maminka nám ten domek darovala a tak jsme měli za... No ale ten největší takový přelom v tom mládí je, když se vám narodí dítě a já stále vidím, jak si nesu toho svého prvorozeného synáčka a on už bude dneska letitý, nebo už je dnes letitý a já ho stále je to moje dítě a stále ho vidím, jak jsem ho nesla poprvé ve fusaku tehdy, protože se narodil v prosinci, ve fusaku zabublany a stále ho vidím, jak jsem ho rozbalila s hrdostí, si ho prohlížela a zulíbala. A to byl takový velký přelom. Pak po roce a půl přišla dceruška a to bylo to stejné. To byly i takové změny životní a myslím si, že jsem jako matka obstála a že jsem o děti se postarala dobře a uvedla je taky dobře do života. Dobře se jim daří, jsou zodpovědní, pracovití. No ale pak různé překážky, začátky byly, pak jsme si stavěli dům, takže postavili dům, takže jsme se přestěhovali, ale i s maminkou. Maminku jsme nenechali moji samotnou, takže to taky to byla změna, ale ne tak velká, protože jsme byli všichni pohromadě a jenom v novém bydlení. No ale myslím si, že největší zlom bylo, když jsem ztratila zrak. To mi bylo 56 roků a bylo to úplně rychle, během 3 měsíců jsem se ocitla ve tmě, takže to byl začátek opravdu, opravdu velký, bych řekla o 380, možná i více stupňů, jak se říká, ale bylo to zpočátku opravdu, opravdu kruté. Já jsem, i když jsem byla doma ve známém prostředí, ale ta tma je opravdu jako omezující a člověk musí si najít cestu a chvíli to trvalo, než jsem si řekla, ne, má, i když už děti, maminka už byla po smrti a děti už vylétly z hnízda, byli jsme sami dva, ale přesto jsem si řekla, že po určité době, nebylo to samozřejmě hned, trvalo to možná rok, možná dva, už si to nepamatuji, ale protože už je to 21 roku, ale já jsem si potom, tak jsem se nějak zařekla, že je má rodina nesmí poznat v těch základních věcech, že jsem nějak zrakově omezená, že ne to. Takže kdykoliv přišli a stále to tak je, že je navařeno, uklízeno, takže já vypráno, vyžehleno, takže já nepotřebuji, nebo nepotřebujeme s manželem, protože manžel mi pomáhá, pomáhal mi vždycky a postavil se k tomu jako chlap. Žádný pláč, žádné stesky, to u nás nebylo a postavili jsme se k tomu oba čelem a zvládli jsme to a bez jakýchkoliv nějakých psychologů nebo psychiatrů a jedeme tak dál a snažíme se stále. Takže to byl opravdu takový velký zlom v mém životě, abych se z toho nevidomého člověka stala funkční a platná v rodině jako každá jiná žena.
0: Paní Aničko, já když vás poslouchám, tak mám z toho takový pocit, že život občas zamíchá kartami. A já mám pocit, že u vás zamíchal, ale vy jste to vyhrála i s těmi dalšími kartami. Protože vy jste si to v hlavě poskládala tak, že je zase všechno v pořádku.
1: Jo,
0: i když je to jiné.
1: Je to asi tak, já mám tu povahu takovou, že jsem velice ctižádostivá a když se do něčeho zakousnu, tak to, i když to není hned, tak já to musím zvládnout nějak. Samozřejmě jsou věci, které nezvládnu, to jako připouštím, jo, ale hodně věcí, když se zakousnu, tak prostě nějak se k ním dostanu, nějak se k ním doplazím. Já říkám,
0: no, když se není... Pokom jste, Aničko, říkáte, že jste taková ctižádostivá.
1: Po mamince. Maminka měla těžký život a já si myslím, že je mi stále vzorem. Já na ní vzpomínám velice často a často si říkám, jak by to ona udělala, jak by... Ale víte, jsem ráda, že... Už když jsem ztratila zrak, takže už nebyla, protože myslím si, že to by ju velice trápilo tady tohleto. Takže osud to tak zařídil, že prostě ju odešla dřív, než nastalo mé velké trápení. Takže tak to asi tak by bylo všechno. To bych chtěla říct.
0: Tak něco z té maminčiny síly se nesete celý život.
1: Jo, měla těžký život a tvrdě pracovala. A nakonec i já jsem tvrdě pracovala a když jsem tu práci musela jít předčasně do invalidního důchodu, tak taky jsem to těžko snášela. To by vám pověděl můj muž, jak já jsem brečela. Já jsem ani, když jsme jeli v autě kolem Vinohradu, on mi řekl, teď jedem kolem Vinohradu, tak jsem na něho hučela doslova, proč mi toto říká, protože už mi pekly sezí jako hrachy, protože pak jsem teprve poznala, jak jsem tu práci měla ráda. To byla taky jedna věc, že jsem ztratila práci, kterou jsem měla ráda, aniž bych si to uvědomila, jo, ani uvědomovala. Chodila jsem do práce, snažila jsem se, ale že bych ji tak měla ráda, to jsem si neuvědomila, protože to byla denodenní taková povinnost chodit do práce a tu práci jsem jako měla ráda, byla na vzduchu, byla v přírodě, byla ve Vinohradě, prostě tak to bylo a tak jsem to brala a až jsem ji ztratila, tak pak jsem toho velice taky jsem to těžce nesla. To byla taky jedna věc, kterou prostě, když ztratíte práci, já jsem nebyla zvyklá měnit práci, já jsem pracovala v jednotném zemědělském družstvu a tam jsem i skončila. V tom Vinohradě jsem pracovala přes 20 roků a předtím jsem byla pět roků v ovocné školce, kde se pěstovaly stromečky malé. Byla to taky zajímavá práce, ale šla jsem odsud, protože jsem měla problémy se zádama už tehdy, protože tam v té práci jste, jak se říká, zadkem nahoru pořád, jo, u země a to mi nedělalo dobře na moje záda, takže a měla jsem možnost do toho Vinohradu a tam to bylo daleko lepší a bylo to krásnější a Aničko, na to také ráda vzpomínám.
0: Vlastně takže s tím, že jste se stala nevědomou, tak jste musela absolvovat mnoho nových začátků, protože vlastně každá oblast vašeho života se proměnila. Děkuju, že jste nám o tom vyprávěla, těším se, že se uslyšíme zase v příštích vydáních Noční linky, jsme tady, číslo znáte.
1: Všichni moc zdravím a neví nikdo, co nás čeká, že jo, ještě. Takže buďme připraveni.
0: Buďme připraveni a buďme spolu.
1: Hezkou noc a hezkou neděli a hezký týden nastávající.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: První noc v novém bytě, první den v novém práci, první ráno v neznámém městě. Zažili jste něco podobného? Kde jste v životě začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v Noční lince. Srdečně zdraví Jarka Parpoříková.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Jsou chvíle, kdy za sebou necháme skoro všechno, na co jsme byli zvyklí. Museli jste někde udělat tlustou čáru a začít někde s někým úplně od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám další návštěvu. Tou je...
1: Anna Zábířová.
0: Paní Anička, vítejte a povídejte.
1: No tak, když jsme se s manželem brali, tak prostě jsme byli domluveni, že budeme bydlet u mých rodičů. Tam to bylo jako v pohodě, no ale po roce se stala taková událost, že prostě jsme se jako s manželem rozhodli, že prostě se odstěhujeme. Byla možnost, že manžel dělal na šachtě a byla možnost, že se dostavoval ve Frenštátě byty, takže bychom se do 3 měsíců mohli odstěhovat. Stěhovala jsem se nerada, s rodičmi jsme jako vycházeli jako dobře, ale tam byly jako jiné okolnosti. No tak jsme se do toho Frenštátu jako přestěhovali. Narodili se nám tam postupně 2 kluci potom. No a v roce 1991, když jsem byla na mateřské, tak se rozhodlo definitivně, že šachta Frenštát se neotevře. Utlumovaly se šachty na Frýdeckém Místecku, takže vlastně jediné šachty, které celkem ještě šly, byly na Karvinsku. Takže vlastně potom jsme to dělali tak, že vlastně manžel v 91. v létě šel dělat na Karvinsko, do Karvinských dolů. No a já jsem byla s klukama sama v bytě ve Frenštátě. Manžel sice dojížděl jednou za týden, no ale prostě nebylo to. No a nechtěla jsem jako, aby jsme byli jako rozdělení. Takže vlastně, jak mi končila mateřská, tak vlastně jsme se stěhovali vlastně do Havířova. Pro mě to bylo zase trochu, protože jsem z vesnice, tak pro mě to bylo větší město, i když dřív jsem jezdívala do Ostravy jako a tak jako to, tak jsem se to tak trochu dovedla jako představit. No a hlavní problém byl, že vlastně půra lidí tady mluvila vlastně po našemu. Jestli víte, jako co to je nářečí vlastně polské, to je vlastně čeština, slovenština, aha, polština, prostě jako v obchodech jako mluvili normálně jako česky, ale prostě jako ti starší prostě jako nerozuměla se jim jako vůbec a nejhorší to bylo, když jsem se dostala do nemocnice, ležela jsem na prostředním lůžku a prostě ženy se kolem mě bavily jako tím nářečím a prostě pak ve finále mi řekli, jestli náhodou jako česky, jestli nejsem hluchá nebo co je mi, že se s nima jako nebavím. A já jsem říkala, proč bych se s váma bavila, já vám vůbec nerozumím. Tak vlastně
0: ano,
1: potom
0: jazyková bariéra, to je opravdu velký problém.
1: Jako bylo to těžké, no a tak snažili se potom jako mluvit česky, jako, tak jsme to tam nějak jako přežili těch pár dnů. No a potom, když vlastně jsem šla začínala jsem vlastně v domově důchodců jako pečovatelka, tam to taky bylo jako hodně polštiny jako a toho nářečí. Pak jsem byla v obchodě, tak to už bylo lepší. No a pak jsem dělala vlastně v prodejně, která byla velká, ale tam ty před lidma jako ty pracovnice, které už měly kolem 50, mluvili jako česky, ale prostě mezi sebou tamto ty starší prostě švitořili pořád jako po polsky, jako. A do dneška já prostě jsme tady už přes 30 let a já jim jako nerozumím jako vůbec, jako když se s někým bych potkala a prostě po polsky něco jako bych řekl, tak jako nerozumím, jako.
0: Paní Aničko, a to nebyl nějaký způsob, jak se to naučit, anebo z jakého důvodu jste k tomu nepřistoupila?
1: No, protože prostě já jsem z Vážska, tam je zase jiná řeči, takže vlastně jako Nechtěla se. Myslela jsem, že tu budeme dočasně, jenomže z dočasnosti se stalo už přes 30 let a prostě pak jsem začala mít stále být jako mladší v těch kamarádech, které prostě už jako mluvili celkem jenom česky. Jako.
0: A řekněte, po jaké době jste se tam začala cítit doma?
1: No tak asi až tak po 10 letech. Mi to jako trvalo jako strašně jako dlouho. Jako.
0: Vy jste se stěhovala víckrát, jak jste říkala. Co jste udělala vždycky jako první, aby vám v novém bydlení začalo být dobře? Aby vám to nové bydlení začalo připadat vaše?
1: No snažila jsem tu domácnost vlastně přizpůsobit jako, abych to měla jako co jako nejlíp jako udělané jako, protože vlastně my jsme se vždycky stěhovali s nábytkem i od naší jsme se stěhovali s nábytkem, takže
0: vy jste si vlastně díky tomu vybavila vždycky tu domácnost podle svého a vytvořila tak pocit domova.
1: No. Takže jako.
0: Aničko, to je příběh. Pořád mám v hlavě, že po tolika letech

0: Jsou změny, které plánujeme dlouho, jiné přijdou ze dne na den. Začínali jste někde od začátku, aniž byste si to sami vybrali? Co se tehdy stalo? I o tom můžete povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu, která má název Kdy jste v životě začínali úplně od začátku? A ptáme se také paní Marie z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. A poslouchám, sice nevím, jestli se zachovám se svým povídáním, ale řeknu vám asi tolik. Já jsem končila v roce 1953 školu. Nepustili mě, protože jsme měli pár hektarů pole, musela jsem ostat doma. A vycházela jsem společně se svou láskou od šestého roku školy. A ten nastoupil do učení a já ostala doma. Musela jsem do zemědělského družstva. Začínala jsem na poli, pak jsem se dostala do kanceláře a pracovala jsem tam do roku, do svých let 75. Neměnila jsem, byla jsem velice spokojená, i když byly těžké podmínky docela. A vzala jsem si teda manžela z ty školní lásky, ten se vyučil, pak si udělal průmyslovku, nakonec si dálkově udělal ještě vejšku a já si musela udělat dálkově účetnickou školu. Oba jsme pracovali v jednom podniku, ale každý v jiným, ale celý život. Vůbec jsme neměnili zaměstnání a dělali jsme do 75 let, když jsme byli jako důchodci. Nelituju toho, vzpomínám na to s láskou, protože za tu dobu jsem měla asi 4 vedoucí, který se měnili tím, protože se mnou, když já jsem tam nastupovala, tak jsem měla vedoucího, který byl asi o 40 let mladší, starší než já, a končila jsem, že byl zase o 30 let mladší než já. Byli jsme velice spokojeni a prostě...
0: Dobře, paní Marie, abychom se nebavili o práci, ale o tom tématu, které je nový začátek. Naučila jste se třeba někdy v dospělosti něco úplně nového, na co jste si třeba předtím netroufala?
1: No tak ani jsem snad nic nového nezkoušela, abych vám řekla pravdu. Měla jsem možnosti, ale byla jsem spokojená, rovněž tak manžel. No, víte co, když si prostě, když si na něco zvyknu, tak s tím žiju a zajímám se o to. A vlastně my jsme začínali oba stejně v tom podniku a celou dobu jsme tam vydrželi a byli jsme spokojeni. Mm-hmm. To je asi všechno,
0: takže
1: co bych vám chtěla říct.
0: Máte ráda své jistoty, zaběhnutý řád a změny nejsou
1: ano,
0: nic pro vás.
1: Měli jsme dvě děti, že jo. Byly těžké podmínky mateřské školy, tenkrát to neexistovalo ve vesnicích. Tak jsme museli, maminka dělala taky, tatínek mě brzo umřel, maminka dělala taky v družstvu. Tak podle mě se musela přizpůsobit, musela jít do kravína, aby mě pak ty děti hlídala. Uh-huh. Bylo to velice těžké na ty vesnici, ale... Prostě byli jsme spokojeni.
0: Bylo to
1: by bylo asi tak všechno, aby no, to dlouho neprodlužovala.
0: Tak vlastně možná je dobře, že jste těch nových velkých začátků nemusela v životě absolvovat tolik, když říkáte,
1: ano,
0: že máte
1: raději. Ano, velice ráda jsem byla.
0: Svou jistotu a klid.
1: A byli jsme spokojeni. Pozdravuju všechny, ráda vás poslouchám a mějte se moc hezky. Přeju všem dobrou noc.
0: Děkujeme za telefonát. Pojďme se podívat na web noční linky, tam píše Jana. Zdravím linkaře, téma se aktuálně týká i mne. Potkala mě životní změna a nezbývá, než se k ní postavit čelem a jít dál. Ve svém věku se musím otřepat a nechci to vzdávat. Nikdo vám to neulehčí. Pochopila jsem, že je třeba se vzchopit. Tak Jani, Vy jste neprozradila, jaká životní změna vás potkala, ale z vašich slov cítit, že teď neprožíváte úplně jednoduché období, ale píšete, že to nechcete vzdát, tak to je dobře. Ono to ani jinak nejde, vidíte.

0: Noční linka.
1: Půlnoc za námi, začala neděle 6. září a před námi je druhá hodina noční linky. Ze zlínského studia vás stále zdraví Jarka Barboříková. Dnes v noci otevíráme vaše příběhy o chvílích, kdy se život změnil natolik, že jste museli začít znovu. Nové bydlení, práce, cizí prostředí, ale třeba i událost, kterou jste si sami nevybrali. Kdy jste v životě začínali úplně od začátku, úplně od nuly? Co vám tehdy pomohlo udělat první krok? A jak se na svůj nový začátek díváte dnes? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Budu ráda za vaše příběhy. A teď vítám prvního posluchače dnešního dne. A je to paní Vlastina z Krnova. Je to tak?
2: Vlastina, dobrý večer.
1: Už jsme ve vysílání, povídejte.
2: Dobrý večer, paní Runko. Tady Vlastina z Krnova. A pozdravuju Pepína a jeho paní do Velký Karlovic. Mě kolikrát pozdravovali.
1: Tak Vlastínko, pojďme k tématu.
2: A pak Roberta z Olomouce a Danuš Blatné. Odjímávám. A teď bych chtěla sebole říct. Já jsem se vzdávala, bylo mě 21 roku. A byla jsem vyučená kuchařka a chtěla jsem mít jako na lékařku. Bohužel mě to nebylo umožněno, protože náš tatínek nechtěl jít do KSČ. Tak mě nepustili, i když jsem měla samé jedničky, tak mě nepustili vůbec do toho učení. Tak jsem ze zlosti šla se vyučit kuchařkou, že to budu jednou v životě potřebovat a v momentě mě nic nenapadlo. Ale naše o tom nevěděli, přihlásili mě do zemědělské školy, ale já jsem šla na brigádu na rok do Obile nad Bidnavkou, aby si vydělala na to, aby měla na cestu, protože řekl mě tatínek, že kdyby šla do Prahy, že on by mě nemohl přispívat na to, že měli zemědělství začínali. Že? Takže oni byli na nábor v 40. takže začínali. No a tak jsem teda se vyučila tu kuchařku. Chvíli jsem ji dělala, ale pak jsem byla ve Velké Karlovicích na pouti a tam přijmuli dojičku do Kravinu a že dostanou domeček. Rodinu jako.
1: Vlastníko, a o kterém konkrétním začátku si budeme povídat?
2: Tak se šla moje manžel, jsme šli do těch Velký Karlovic. Nešli, tak jsme chtěli jít a nevyšlo to. Už raz si přeběl. Tak jsem byla nešťastná z toho, ale to nevadí. Stejně jsme od sebe odešli, proto byl krutej člověk, takže bohužel musela jsem od něj. Doktoři mi to nedoporučili, takže musela jít od něj. No pak jsem si našla druhého partnera a ten zase se mi zabil v autě. Já jsem malýho Honzika, půlročního, on se zabil v autě. Takže jsem měla samou svůj, ale do práce jsem chodila postivě. Když jsem dělala v té kuchyni, v Olomouci, jo.
1: Ano, vlastníkem tématem ovšem není práce, ale nové začátky, tak vy těch začátků jste měla hodně, těch pracovník, jak jste o tom mluvila, určitě po ztrátě partnera, to musel být obrovský zásah do života a obrovský velký začátek. Tak který začátek byste chtěla probrat, abyste nám popsala, kdo vám pomohl, co vám pomohlo? Třeba se někdo bude nacházet z posluchačů Českého rozhlasu v podobné situaci.
2: Já na úštělku je to lepší, ale neslyšela se vás pořádně. Jo. No, pomohli mě hodně, já jsem dobrý kamarádky, ty jsme začínali, já už 62 roku, jsou věrna Českému rozhlasu, takže první jsme začínali chodit na třídní, na srazy, to bylo nádherné, když si to užili.
1: Dobře, tak Vlastínko, děkujeme za to, že posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, že jste nám věrná dlouhou dobu, jak o tom teď vyprávíte. A poslouchejte dál, protože pro vás máme krásné písničky, které nestárnou. Teď Marcela Holanová, Jestli je na nebi Bůh. I pro vás ze Zlína do Krnova. Loučíme se.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Druhou šanci můžete dostat v práci i v osobním životě, ale někdy také doslova od života. Dostali jste ji někdy vy a znamenala pro vás co? Že jste museli začít opravdu od nuly? Volejte Noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Máme 8 minut po půlnoci.

0: Krásný večer v noční lince Českého rozhlasu. Kolikrát se podle vás dá během jednoho života začít znovu? Jednou, dvakrát nebo klidně mnohokrát? Kdy jste začínali od začátku vy? Na to se dnes ptáme v noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď navštíví pan Hynek, který volá z Vysočiny. Zdravím vás.
1: Já jsem začínal několikrát, protože to vyžadovala situace. A malý moment, asi zasnu rádio.
0: Dobře, potom se k nám vraťte, teď se to poslechneme.
1: Tak, už jsem tady. Já jsem se vyučil číšníkem, protože jsem si nedovedl představit, že bych stál někde u mašiny a obsluhoval ji od rána do večera. Takže jsem se dal tady na to povolání a měl jsem je rád. Ale potom přišlo manželství, přišlo dítě a zjišťoval jsem, že prostě je z toho čišnického platu asi budu problematicky vyhýbovat. Takže jsem se vydal do stavebnictví, když se vedle nás začala stavět jaderná elektrárna Dukovany, tak jsem se tam vydal na stavění věží. To byl hodně velký zlom a hodně lidí se mě divilo, jak to, že já vlastně z tepla a z relativní pohody jdu do stavebnictví, kde teda vlastně začíná zima. No, no ale stalo se, že...
0: A co bylo nejtěžší? Ta fyzická práce nebo naučit se něco úplně nového? Nebo možná i ty komentáře lidí kolem vás?
1: Zapadla ta fyzická práce a v chladu, v podmínkách venkovních. No ale postupně jsem se vypracoval až na vedoucího skladu, takže jsem se do toho tepla zase dostal a tam se mi líbilo. Jenže přišla doba, kdy Dukovany měli všechny čtyři věže postavené a odjížděli do Temelína. A protože jsem v té době současně začal stavět dům, tak povídám, hoši, já s váma nepojedu. A začal jsem hledat zase jiné zaměstnání.
0: Uh-huh. No tak vrátil jste se k tomu číšníkovi?
1: Vrátil jsem se, nebo dal jsem se na cestu hasičiny. Hasič s povoláním.
0: Aha. A to je další teda velký krok a skok. Ale to nevím, jestli jste si pomohl tím, že jste musel pracovat na směny, ne? Nebo jak to bylo?
1: No tak to musel jsem se přizpůsobit tomu, vlastně tam jsme byli ve dne v noci, že jo? Takže to tam se sloužily 24-hodinové směny a ten režim byl úplně o něčem jiným prostě. Ale zase postupem času jsem se vypracoval až na pozici, kterou jsem chtěl dělat, protože se mi to líbilo, a sice z bojařinu, a dostal jsem se na místo dispečera.
0: A to je zase v teple, to se vám líbilo?
1: Zase to bylo v teple samozřejmě, ale bylo to zase náročné po psychické stránce a dostal jsem se do toho tak dobře, že jsem tam vydržel až do důchodu.
0: No.
1: A tam už jsem dneska, samozřejmě. Je mě 70 let, takže už jsem důchodce.
0: Tak to byly skoky opravdu velké. Číšník, stavebnictví, hasič. Dělal jste teda na dispečingu, jestli jsem to pochopila dobře.
1: A mám ale tu paměť, že jak pravý klasik, všetím jsem byl rád.
0: Tak to má být. Hynku, a když se ohlednete zpátky, bylo rozhodnutí opustit tu svou původní profesi správné?
1: Já si myslím, že ano, protože postupem musel jsem tomu něco věnovat, určité znalosti znovu pochytit a zapracovat se, a potom se jelo dál, že? Takže nemůžu naříkat, jak říkám, skončil jsem v důchodě vlastně od té hasičiny jsem odešel do důchodu po 32 letech, takže to si myslím, že je dostatečně dlouhá doba.
0: Tak těch nových začátků jste zažil opravdu několik, tak vám děkuju, že jste nám o nich dnes v noci vyprávěl v noční lince, a přeji, ať vás už čekají jen samé dobré životní změny a hlavně žádné velké. Naslyšenou, pane Jinku.
1: Ta změna bohužel přišla, když jsem přišel o manželku a zůstal jsem tady sám, takže to byla poslední a radikální změna, ale bohužel to už je život. No.
0: Tak to nás mrzí, ano. Tak já vám přeju, abyste i tady tuto životní změnu zvládl stejně jako ostatní lidé, mnozí posluchači, kteří jsou na vašem místě. Vážím si toho, že jste se s námi o to podělil. Přeji hodně sil a klidnou noc.
1: I vám hezkou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: K novému začátku někde potřebujeme odvahu, jindy nám život příliš na výběr nedá, stejně jako teď třeba o tom hovořil, o té poslední změně, pan Hynek. Jak to bylo u vás? Začínali jste někdy od začátku? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi povídat.

0: Někdy až s odstupem času zjistíme, že konec něčeho starého byl vlastně začátkem něčeho dobrého. Stalo se vám to? Museli jste někdy začít úplně od začátku? Pan Franta ze Vsetína je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Až teď jsme, pane Franto, ve vysílání, takže zdravíme vás a rádi si poslechneme vaše vyprávění.
1: Tak já jsem to měl daleko horší, jak to tady všichni říkají. Já jsem přišel z vojny, za rok jsem se oženil, tak jsem si koupil za ten první rok, co jsem dělal postenky, šaty. Býval jsem doma s rodičema a s bráchama. A když jsem došlo, tak jsem se měl ženit za ten rok. Bylo to v červenci, 29. července. Tak jsem si ty šaty a to, a tak se mě nabídla kmotřenka, abych šel bývat k ní. Protože doma jsme měli dvě místnosti a takovou malučku, jenom tam spával taťka. Tak jsem šel spávat k kmotřence. Manželku jsme neměli nic, vůbec peněz. Nám bylo po svatbě 300 korun a svatbu nám platili. Ten mě rodiče nebyla to nějak veliká svatba, ani taková skromnější. Měli jsme to na dědině. Tam v Lidečku, jak se řekne.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsme spávali na... Matra nám tam nechala jenom postel, šporák, kde jsme si museli nosit dřevo, topit. Tak jsme spávali na té takové železné posteli, jak byli v nemocnici. Ona to nějak neměla vybavené. My jsme měli chudobně, nás bylo mamka do 35 roku onemocněnou po dvoře 100 korun brala od národního výboru, teďka dělala sám na dráze. Tak my jsme neměli nic dobrého, cukrové jsme dostavili za měsíc balíček a jedno cukrové. My jsme něco dělali, pomáhali, někomu dal nám korunu, stalo kino tedy. Takže jsem byl v bídě. První půl roku jsme dělali, jsme si koupili televizu černou. Tak dále jsme pokračovali, až její rodiče, protože moja manželka byla sama, měla ještě bráchu, tak měli trošku víc, tak nám koupili ložnicu. A já jsem na rok dostal bydlet, z té dědiny jsem šel bývat na Vsetín. Jako stava jsem dělal pozemní staveb. Tak nám koupili ložnicu. No a já jsem denně přišel z práce a do večera na fuškách a pomáhal jsem tak, abych si mohli zařídit tak zápas na rok a půl, dva roky jsme si zařídili obývák. Dětský pokoj se nám narodil. Kluk, co se nám narodil, právě před svátka po novém roku a na svátky mě zemřela moja mamka v té dědině.
0: Aha.
1: Tak toho ani syna se tak těšila, se nedočkala. Tak o to jsme to měli těžší zase. A do druhého roku ta matka mojí onemocněla rakovinu, umřela také na svátky, tak jsme zostali sami. A moja manželka byla taková ještě trošku z dědiny, tak měla trošku to oba přebalování a tak se naučila. Musela zůstat doma chvílku. Potom nám hlídali sousedi dětku, aby jsme si něco přijeli a tak jsme dělali. Dělali společně všechno šetří, pak jsem jel dělat do světa, do Prahy, do Německa, abych vydělala peníze, ona dělala tady doma, to děcko bylo ve školce, my jsme měli jedno, druhé už jsme nemohli mít, protože měla něco na prosokné, a tento, tak nedoporučili druhé děcko, tak jsme měli to jedno. Tak jsme vydělávali penízky, jsme šetřili, všechno koupili, koupili jsem si a auto. Jsem měl dokonce 4 auta, jsem si koupil podle doby, jak postupovali. jsem jezdil do Prahy autem, aj do Německa, aj do Liberce, do Bratislavy, všude se dělal. Tak jsem něco vydělal. No a tak jsme zařídili, žilo se nám to celkem dobře. Skoro to, že manželka byla dost často doma sama.
0: Ano, to, když jste pracoval ve stavebnictví, tak to bohužel tak bývá. No, měl jste těžký manželský rozjezd. Z nuly jste s manželkou ale vybudovali domov pro své dítě, takže to stálo za to. A měl jste naštěstí kolem sebe ty, kteří vám pomáhali, jako třeba ta vaše teta.
1: Tak dělal takového šéfa, tak jsem měl 20 lidí pod sebou. Tak jsme tady na Stepině zateplili, kde jsem dělal nemocnicu, tak chlapi mě to pomohli zateplit. A i tady ten barák, jak děláme z těch 16 rodinné hospody, že to udělali zadarmo, manželka jim navařila. Tak jsme ušetřili, tady neměl nikdo nějakých peněz moc tedy. To jsme si šetřili do jednoho baráku mladí lidi, co jsme tam nastoupili kolem 25 roku. Jsi ženatí s dětkem jedný nebo bez dětek. No, žije nás tu už tak polovita. Já jsem žil s manželkou 55 roku, teďka před dvouma, třema rokama mě zemřela. Tak to jsem nesl tak těžce, že jsem chtěl skončit životem. Protože jsem byl na ňu zvyklý, jsem byl v důchodě, tak jsme si pomáhali. Mám tady před sebou na posteli před obrazem moju fotku velikou vystavenou a i všechny fotky, protože já jsem velice nemocný, mám neuropatii. Teďka jsem, včera jsme byli u doktora, mě zavezli kamarád, protože sanitka nebyla v dispozici a špatně mě nakládají, tak mě na vozíčku dal do auta, tak mě převezl tam. Jsme jeli na neurologii. A paní doktorka mě objednala. Loni jsme si už objednávali tu postel polohovací.
0: Franto, s dovolením vám do toho vstoupím. Tak 3 roky to mohou znít jako dlouhá doba, ale když člověk s někým prožil velkou část života, tak se to nedá měřit kalendářem. Já děkuju, že jste se nám svěřil, že jste o tom dokázal mluvit, že jste si s námi povídal. Z vašeho vyprávění je znát, jak důležitá pro vás manželka byla, pořád je. Tak přeju, aby těch těžkých chvil postupně ubývalo a přibývalo těch, kdy si na společné roky dokážete vzpomenout i s úsměvem. Mějte kolem sebe svoje blízké, jsme tady i my, Český rozhlas, zavolejte někdy znovu, budu se na vás těšit, ano, Franto?
1: Mám vám zavolat?
0: Určitě, určitě se zase ozvěte, budeme čekat a hlavně se budeme těšit. Teď zaspívá Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: začít znovu se dávat 20, v 50 i v 70. Začínali jste někde od začátku i vy a bylo to s přibývajícími roky těžší nebo naopak snažší. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Lidušku, která volá tady od nás z Moravy, z Rakové. Krásnou noc.
1: Já vám taky přeju krásnou noc. Doufejme, že už nebude tak horká, jak byly ti předchozí.
0: Liduško, musíte si bohužel stlumit to rádio.
1: Jo, vidíš, co dělal. No, zapomínám.
0: To zapovídali a nestlumili. No a potom se těšíme na vaše povídání, jestli jste se někde musela zbalit kufra a odjet někam, kde jste to třeba vůbec neznala. Uvidíme, z jaké strany se k tématu postavíte. Tak povídejte, jak vypadal váš začátek.
1: Jo. A jak se říká, že on není peříčko. A já jsem teď poslouchala toho pana Františka ze Vsetína. Tak se mě srdce rozbušilo, protože moje první láska se jmenoval zhodou okolností taky František. No a znali jsme se dlouho, chodili jsme spolu a nechodili asi 17 let. Nakonec jsem poznala manžela, vzal si inzera, no a se seznámili. Vzali jsme se a přišla jsem do Zlína, kde jsem to měla trochu ulehčené tím, že jsem tady měla kmocenku, to byla maminčina sestra. A ta se mě ujala, protože jsem dala výpověď, já pocházím z Karolínky, tak tam jsem pracovala v kartonáři ve sklárně. A dala jsem výpověď, že když se vzali s manželem, no a přišla jsem do Zlína, no a tady hledení z toho bydlení nebylo, manžel býval na internátě, že to by svobodný, tak jsem se musela navštěhovat zatím na internát, manžel býval na druhém, já na čtvrtém, tak jsme čekali, že manžel byl v družstevní být zažádané, teda o družstevní být. Tak jsme čekali, chodili, žádali jsme se, protože manžel nemohl za mnou a já za ním na internát, tenkrát se to nesmělo. No a děvčata, jako co mě tam znali na internátě, tak říkali do prčic, už já vem tedy, už se tři roky nacházáte, koukáme na vás tady, jak se lučíte na rohu internátu a já říkám, buďte v klidu, já už tři roky ani hodana. No tak jsme čekali na byt a stavili se byty na jízděk Šmavíc, tak konečně jsme se dočkali po třech letech. No tak jsme si ho zařídili, protože já jsem měla ohromné rodiče, kteří mě šetřili, že a já jsem vlastně dělala s maminkou v kartonáři, ale ne, jako ne, no, jestli jsem přispívala nebo ne, to bylo na našich. Oni mě prostě ty peníčky skládali, takže když jsme se vzali, tak jsme si jenom objednali nábytkovou stěnu do obývacího pokoje a měli jsme to uskladněné u našich. No a když jsme potom dostali konečně ten byt dvoupokojový, tak náš manžel pocházel z velké rodiny z 9 dětí a byl nejmladší, takže byli ohromná rodina, teda dobře se vdala, že mě přijali mezi sebe, tak nás pomohli na odstěhovat ten nábytek do toho bytu. No a žili jsme spolu, jak se říká, dobrým veřlem, jelikož nám nebylo psáno, že jsme neměli děti. Ale manžel mě ještě bratra a ten byl taky bezdětný a taky doopatřoval manželku, ta zemřela a potom pár let po ní zemřel taky. A no a nakonec jsme spolu byli 43 roku až do roku 21, kdy přišel ten hrozný covid. No, manžel se dostal do nemocnice a už bylo pozdě, že ta nemoc už byla v takém stádiu, že mu nemohli pomoct. Mě říkal potom primář, tak zemřel v pondělí, jako se dostal do nemocnice a je 24. března 21 zemřel. No a já na druhý den přišel na noc domů, si říkala, kde je, že on neměl šatnu, on chodil, on byl zaměstnancem magistrátu, oni se starali o čistotu města. Víte. No nepřišel, no tak jsem si lámala hlavu, kde mi mohl spát. No a na druhý den ráno v 9 hodin zvonili policie. No tak jak jsem ležela, jsem ho měla taky samozřejmě nabízali v jedné domácnosti, na měli plnojatý byt. No a přišla jsem jim otevřít jenom, jak jsem byla v noční košili a v županu. No a nevím, jako jak se to stalo, nebo prostě jsem se ocitla v nemocnici, byla jsem měsíc v komatu. A když mě potom překládali na LDN-ku, tak mě říkala sestřička, paní Horáková, vy jste

0: Možná jste změnili profesi, přestěhovali se, nebo vybudovali nový domov po letech. Kdy jste měli pocit, že skutečně začínáte od začátku? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Emma, která volá z Javorníku.
1: Javorníku, Jeseníku, abyste
0: ano.
1: upřesnila, už jsem párkrát s váma mluvila. Jako nový život jsem začala, opravdu. Já jsem se ve 30 letech poprvé vdala, narodili se mi dva synové a po 5 letech jsem zjistila, nebo jsem, no, našla manžela s nevěrou, což jako jsem zásadně proti. Takže manžel si skončilo a když měli synové 10 a 11, tak jsem díky pošťačce, která mě chodila, poznala jejího tatínka, který byl vdovec, a získala jsem pro své děti výborného tátu, výborného partnera. Už jsme spolu 25 let a musím říct, že i když jsme se toho, už jsme i manžele 15 let, 10 let jsme spolu žili a když můj nejmladší syn slavil 20 let,

0: a udělal maturitu a měl narozeniny, maturitu, všechno. Tak říkám manželovi, nebo manželovi, říkám Františkovi, ty, a co kdyby jsme jako kulturní vložku vložili naši svatbu? On říká, já nejsem proti. Tak jsme se na narozeniny mého syna vzali a můžu vám říct, že lepší život jsem si opravdu neměla představit. I když po rozvodu s prvním manželem jsem si říkala, že už v životě chlapa nechci vidět, že si vychovám děti, budu se jim věnovat. Tak jsem
1: to
0: šťastná.
1: Jste, Emo, v kolika letech poznala toho svého druhého partnera?
0: Mě bylo už skoro 40.
1: Mm-hmm.
0: Já už jsem důchod, já už jsem stará
1: baba. Mladá, to jste byla
0: ale
1: pořád
0: mladice. Do práce. Já tou svojí práci žiju, to jsem tady taky říkala na určité téma.
1: No, vy jste zvedla ten telefon a představila jste se mi Emma Hospodská. Slyšela jsem dobře?
0: Ano, já jsem Hospodská od 18
1: tak
0: let.
1: To by mě taky bavilo, to bych taky dělala do
0: já
1: důchodu.
0: Já jsem si splnila svůj životní sen.
1: Otevřela jste si vlastní hospodku?
0: Ne, pracuji už 26 roků v jedné restauraci. Vyzkoušela jsem spoustu restaurací, ale 26 let pracuji v Jeseníku v jedné restauraci. A jsem nadměru spokojená, chodí mi stáli klienti, vrací se mi turisti a to vždy řešíme. A kam na výlet? Říkám, kde je do Javorníku, na náš krásný zámek, na Stančírnu, na Rači údolí. A pak oni večer přijedou a říkají, no paní Emo, super, super, dnesně jsme Borůvkovou, zítra jdeme na Borůvkovou. Prostě já tou práci žiju, ale to není téma práce, to je téma jako začít nový vztah. Bala jsem se toho nového začátku a to, ale musím říct, že nelituji lepšího manžela, bych v životě asi nepotkala. Díky němu jsem získala i dceru, vnoučata, už jsem i prababičkou díky tomu. Dcera mi říká normálně maminko, protože František byl do vězení, jsme se poznali. Vnoučata mi říkají babičko, pravnoučata, taky babičko, jo. A já jsem prostě se ve mně byl úplně spokojená, šťastná.
1: To je krásné.
0: Máme krásnou rodinku.
1: A já jsem se nemohla přát lepší závěr dnešní noční linky. Paní Emo, moc vám děkuju, že jste zavolala.
0: A jestli bych mohla, tak bych strašně ráda. Do Krnova pozdravila jednu paní. Bylo nějaké téma jako vaše rodné město a to. A já pocházím původně jako z Valach, ze Vsetína. A ona to potom volala, že taky ze Vsetína. Tak jestli poslouchá, tak paní ze Vsetína strašně zdravím, protože já když jedu na Valachy a projedu Vsetínem a blížím se k Hovězímu a to, a takom vidím ty naše kotáry, já brečím, já jsem tak šťastná, že jsem zase doma, jako, když jsem to třeba podařit díky práci a tomu, že manžel je vážně nemocný po rakovině. Jednou, dvakrát do roka, ale prostě jak jdu na Valachy, tak.
1: Tak přijďte někdy k nám. Děkuju, že jste zavolala a loučím se i s vámi, milí posluchači. Celou noc jsme poslouchali vaše příběhy o chvílích, kdy jste museli začít znovu. Někdy z vlastního rozhodnutí, jindy proto, že život prostě rozhodl za vás. Z vašich vyprávěních bylo znát, že nový začátek nemusí být vždycky snadný, ale často s odstupem zjistíme, co všechno nám přinesl. Děkuju, že jste zavolali, napsali nebo jenom poslouchali. Loučí se Jarka Barboříková ze zlínského studia. Zdravím ale do celého Česka. Klidnou neděli přejím a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
2: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
2: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
1: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
2: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
1: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
2: A jste si tím opravdu jistý?
1: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
2: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě. On si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, ano, proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i Východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď Krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenberkem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Salament, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš, když, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumíš? To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Jiml hergo. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky co? Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale to když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Hergot, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně, jasně, jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černým dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí. Že?
4: No ale přece jenom soudru teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšenej klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co,
4: nebudeš rodit, ne?
3: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo?
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se to vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha. A ty tvý Krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou provždy.
5: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: A, sousede! Ne, soudruhu, Gutwalde, zachraň mě!
5: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne, ne, ne!
5: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne, ne, ne!
5: A vyženeme jednou provždy vás!
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo. Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po 3. panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanky.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já znám ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo. Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takový, ten plachový.
3: Jo, vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani ne...
4: No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad, kolik je 3x2. Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej? On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím, oklid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek
4: no jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo.
3: Ať si můžeme dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasný. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se... dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej, štěprej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně,
1: jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte.
1: Co děláte, prosím?
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracovalo více
3: to
5: autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, prosím. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Nebo co vy dejte mu? Vidíte, že to je počuk.
3: Jaká mám na mysli.
5: Normální počuk. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte? Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogo-fogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore! Zpívá! Zpívá! Ježitem zpívá! Ahoj, Cyril! To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel, tohle přece, podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený.
2: Haničko.
6: Krásný.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefon.
6: Myslíte?
2: No tak, 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem, že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
1: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný, tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
1: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
2: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
3: A to bude rozhovor.
2: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
3: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
2: Co myslíte, že bylo?
3: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějakého.
2: Ne, krásná dobře situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou. Koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
3: Chápu, začínám to chápat.
1: A tam stál zlatý kolovrat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný

0: Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
1: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná, to znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
2: vždycky,
1: celý život.
2: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
1: vždycky,
2: dobrý.
1: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
2: Že to vážně chceš říct, že to takhle hvězdy řídí tvůj osud?
1: Já si myslím, že to tak bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká, slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
2: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
1: To nevím právě. Já
2: vždycky, jo, takhle ty...
1: Nevím.
2: Ty netušíš.
1: Já jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.